skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno jsem. Tak se nocí probíjí, z láhve brandy upíjí. A jen 3 míle mi zbývají, Marianne. A jen 3 míle mi zbývají, Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Mantry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezera.

Hledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum.

Jo, já býval lidský romantik a cestovatel. No my Češi už to máme nějak v krvi, to už je snad po prapřecích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Birgera, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál. No, a když si představím, že bych musel dneska jezdit od Salzburku na Sázavu na chatu. Herko, to by se to prodražilo. Tohle je veliká výhoda, když se chce člověk podívat na Jungfrau, teda na panu, ale i na panenku, no tak to stojí jenom pár šilinků. Jo, když člověk před 45 lety neměl peníze, je, tak to je taky nemohl utratit. A přitom před ním ležel celý svět. Za 2 koruny odfrčel Pacifikem do Nevady na Sázavu, za 3 koruny do Kansasu na Kocábu, za 3,50 parníkem na Yukon do svatojánských proudů. Je, fantazie člověka odnesla, kam si vzpomněl. To bylo vždycky moje. Hory, džungle, prérie, pralesy, ostrovy hříšné lásky, moře, přístavy, je. Já měl slečnu v každém přístavu v Hamburku, v Marseille, v Šanghaji, ve Štěchovicích, na Maninách, akorát v Děčíně. V Děčíně jsem se do ničeho nepouštěl, protože tam je povolený jenom malý pohraniční styk a to já to zase nikdy neodbejval. Zažil jsem na cestách všelijaký hrozný chvíli, jako tenkrát na Nový Kvinej, teda to bylo peklo. Na lodi už plno hladu, na Azorech to ještě šlo. Pak přišli Kanárský ostrovy, no to víte, takový mrňavý ptáci, ty moc posádku nezasytějí. A ještě se námořníci báli, aby nedostali z téhle stravy žloutenku. Pak přišli Velikonoční ostrovy, Vánoční ostrovy a my tam přistáli právě po Mikuláši. A tam lidožrouti lovci lebek a oni zrovna fasovali k Vánocům roli toaletního papíru na hlavu. Na hlavu? Ano. Tak to stálo v té jejich vyhlášce. A to víte, divoši. Oni mysleli, že ten toaletní papír, že opravdu na hlavu je. No ne, uříznu to a usušenou teda na zabalení. A než jsem jim to stačil vysvětlit, už jsem byl v kotli nad ohněm v té jejich závodce. A ta kuchyňská ficka povídá, taky jste mohli sehnat něco prorostlejšího. Tohle je nějaký frajer libovej. Ten bude tvrdej. Jen se nebojte, dnes vaří šéf kuchař, povídal kuchař. Teď on změkne. Voda už pode mnou začínala bublat, já duši na jazyku, jazyk na vestě a najednou bubny, tam, já koukám kde. A ona náčelníkova dcera. Ten je můj, já ho baštím a to mě zachránilo život. Nebo takhle jednou v Hongkongu, my přistáli až k večeru, trafiky zavřen, tak povídám, skočíš si někam zakouřit a tak jdu po hlavní ulici a zpívám si, přístavní krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Najednou mě někdo bafne za ruku, Číňan, že prý u nás študoval agrotechniku a že je tady majitel opiovýho doupěte. A hned po oštění za chvíli už jsem ležel, troubel v hubě, nadspal mi fajfku. To byla noc, to byly sny, já když si vzpomenu, to byly sny. Mně se zdálo, že Sparta vyhrává s Liverpoolem ve finále poháru mistrů 8-0. Na Spartě návštěva 120 000 lidí, nabito k prasknutí. Obecenstvo křičí na soudce, pískej, ale zůstaň člověkem. A Berger mu dává žlutou kartu, že nedal Angličanům bodechovej čas. Já se probudím spocený jak 3 narkomani a křičím, to je strašná droga, ten hašiš. A ten Číňan povídá, hašiš došel, tak jsem vám tam nacpal 3 rozdrobený Sparty. Jo. Moře a přístavy, to je drahá věc. A nejdražší je ten manželský přístav. Je. Mě už romantika přešla, ale tu moji to drží tuplem. Říkám jí pořád, doma je doma, budeme tábořit, ale žádnou chatu, to už jsem měl taky. Ale tak malou, že když jsem vařil mlíko, tak jsem s ním musel předcházet, aby mi nezdvihl škralou střechu.
příroda, to je klid, pěkně u lesa, u vody, žádný moře, žádný Tatry, je, kde pak Tatry. Co se tam stalo loni mojí manželce, ani co nechci dát, dostal jsem telegram, hned přijeď, jsem ve velkým nebezpečí, já letím nejbližším letadlem z letiště taxíkem, s taxíkonem do hotelu, kde moje bydlela, vletím do jejího pokoje, ona leží na gauči a listuje si v burdě. Já si nejdřív vodech, pak mě popad stek a křičím, co jsi se zbláznila, co ti tady hrozí za nebezpečí? Představ si, povídá ona, potkala mě strašná příhoda. Mám z toho úplnej šok. No jaká, mluv sakra. Šla jsem člověče ráno do lesa, nikdo a najednou mě tam přepad nějaký urostlej, vysoký mladík. Nemohla jsem se bránit. Ježíš Maria, kdy se to stalo? V pátek, v sobotu a v neděli. A co se stalo v Demenových, v Nízkých Tatrách? A teď si představte, co by se mohlo stát ve Vysokých. A od té doby ona jenom moře, moře, moře.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

k narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.

Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.

nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce za

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

zase bude. Pomalu šel rok,

0: zase bude líp.
1: Vážení přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a...
2: Já bych si to chtěl jenom...
1: Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
1: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl třeba vy... Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
1: No počkejte,
2: informaci.
1: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
2: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
1: Pořád se tu natáčí.
2: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
1: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořád.
2: Jo, pořád, rozhlasový pořád, aha, ano, ano. No. A to je, prosím vás, rozhlasový pořád do rozhlasu, ano?
1: No ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
2: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, že jo, to je samozřejmé. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmé. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
1: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
2: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
1: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
2: No už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
1: Ano.
2: Až na ten knír ovšem, víte?
1: No, dovolte, přece já žádný knír nemám.
2: No vy ne, ale moje manželka, víte?
1: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
2: Ne, už to bude, když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
1: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
2: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude. No, tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
1: Co s načatým večerem?
2: Co říkáte?
1: Co s načatým večerem?
2: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo, nebo ale. Co?
1: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu, jo, co s načatým večerem.
2: Jo tak to je název, já myslím, no, že se mi to ptáte.
1: Ale
2: jako,
1: ne,
2: to název, já rozumím, otázka. To je otázka, no tak... Co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
1: Ale no tak to snad je jedno.
2: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
1: Budín František.
2: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
1: Na co to chcete?
2: Tady na ten papír se mnou, kdybyste se mě to...
1: Já myslím, jako na co chcete můj podpis? Co si to tady píšete?
2: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
1: Alibi?
2: Alibi, ano, ano.
1: Jaké alibi?
2: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
1: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej nebo co?
2: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
1: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
2: Pro nic za nic. Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal, jo. Co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. a kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco...
1: Víte? Prosím vás, a to si takhle píšete?
2: Ovšem, to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
1: Ano.
2: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
1: Ale ne, no tak to na tom nezáleží.
2: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
1: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
2: Prosím, podívejte, tady máte, hlejte, duben, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
1: No ano.
2: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky.
1: Přesně. Na borůvky?
2: Ano, ano.
1: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
2: No tak, to nevadí, já stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál, třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano, nebo tady máte třeba dál. 14.30, že ano, když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně všechno mám napsaný.
1: No,
2: no prosím,
1: no,
2: jestli chcete, zeptejte se ještě.
1: Ale ne, no tak já vám věřím, no, to není tak.
2: Tak pojďte na mátku, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No, v 15 hodin.
2: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No tak v 21.
2: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
1: No,
2: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
1: Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Šumferle.
2: Takže...
1: To jméno je mi totiž nějaký povědomí.
2: Jo,
1: Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
2: no,
1: tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle, no, který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Ha. Šumferle Josef.
2: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, Šumferle, říkáte?
1: No,
2: no tak víte, a vidíte ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte,
1: no,
2: kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření. Když je to bylo, jste říkal?
1: Počkejte, to bylo nějak teď si... na mý narozeniny 20. dubna.
2: No, 20. A vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý.
1: No,
2: teď si představte, kdybych to neměl. Tak cože jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
1: jste říkal? Podezřelý z vloupání do spořitelny. Čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
2: Hejte, pane, jste říkal pro nic za nic. A cože to mělo být, jste říkal?
1: No vloupání do spořitelny.
2: Vloupání do spořitelny, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
1: Souhlasí!

Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu, romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, betedrez mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou

Balčík, Švarc a Opálka. Horečně se potí záda a ruka už Stengan skládá. Mercedes se blíží od Břežan. Pak ožehne výbuch z dola, pyšný profil protektora, s kletbou Gabčík odhazuje zbraň. Silver A, Silver B, Bčkem zdraví,

Story zní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech.

0: Majdanu dorážím, Resovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor, že na country rádiu.

jenom tak od spola vyvrácenou tabulí. Tam nápis dávno sloupal čas,

Taky se stane, že někdo způsobí situaci a odejde od toho. A ani pak neví, že způsobil situaci. To jednou jeden nevěděl, kam dát oči a šel za paní Pšurnou. Paní popoběhla a ten jistý hned taky popoběhl. Paní se zastavila u výkladu a ten jistý se zastavil taky a pozoroval jí ve skle. On vám šel za mnou až k domu, povídá paní potom ve společnosti. A tak už vám byl blízko, no, blízoučko, na, no, jak říkám, blízoučko, co by blecha doskočila. Fuj, dámo, vy se taky vyjadřujete, vece na to paní Haďousová, co by blecha doskočila. Co pak tohle je řeč do společnosti, zrovna blecha, blecha. Tak přece, když jsem mezi dámama řeknu, co by skřivan doletěl, anebo třeba, co by ryzák doběhnul. Ale ono hold čeho je být, plnej tím ústa přetejkaj. Tak je to. Halo, halo, drahoušku, co pak to říkáte? Zakroužila divoce očima paní Pšurná. Čehože já mám být plnej, čeho? Paní Haďousová odpověděla suše. No, skřivanů paní ne, a ryzáků taky ne. Obžalována proto, že paní Pšurnou ve veřejný posměch vydala, praví paní Haďousová před soudem. Vždyť ono to prosím nebylo poprvně, co se paní Pšurná dala takhle přes hmyz slyšet. To jsme spolu byli taky v takovým vědeckým kroužku, co se luštěj křížovky, a tam už tím byla známá. Pořádný věci nikdy nevěděla. Má to 7 písmena, je to distrikt v západní Indii, to prej nevím. Má to 3 písmena a je to šermířský výraz. Zase nic nevěděla. Ona nevěděla, jak se řekne skála vyčnívající do moře. No nevěděla nic. Třeba tam bylo část lidského těla a ona řekla nárt. Jo, ale jak přišlo uhádnout malý bodavý hmyz, už křičela štěnice, štěnice, štěnice. Distrikt v zadní Indii neúhodne, ale malej bodavej hmyz úhodne naraz. Ona by přes malej bodavej hmyz mohla skládat státnice. Paní Haďousová si na chvíli odechla. Taková vostuda to prosím tenkrát byla. Oni to ještě ani štěnice nakonec nebyli. Oni ten malej bodavej hmyz byli moskyti. Jenomže jak ona to tenkrát měla taky vědět, kde pak ona veme v postelích moskyty, že jo? To se tak nezděje. Někdo způsobí situaci, odejde od toho a ani pak neví, že způsobil situaci. Ten jistý, co šel tenkrát za paní Pšurnou tak blízko, možná ani neví, že paní Haďousová dostala pro urážku na cti nepodmíněnou pokutu.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha,

Já seděl jsem sám před sklenicí piva, v lokále chladným jak sklep. Když v tom vešla dívka, tak jak už to bývá, ten pohled mi zastavil tep. Tak seděl jsem dál a ptal jsem se sklenic na některou z těch jejich rad. Když zjevil se ďábel a stříbrným smíchem se smál, když dívku mi krad. A já řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se zholekla.

tady sedím a se mnou jak zlý stín je ďábel, můj dvojník a pán. Svou svatou tváří si důvěru koupí a zmizí, když proved svůj plán. Tak zmizel i tenkrát a nechal tý dívce jen samotu, nářek a hněv. Já varoval jsem jí před úsměvem ďábla, proč nechtěla slyšet můj zpěv. Když jsem jí řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se zholekla, vždyť zlo umí úsměvem skrýt. Je vlíný, když ví, že jdeš ke dnu,

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, že...

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, pejsku.

0: pod sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejší, nadávat.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ním. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutkou z tý řekl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada.

0: Posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku. A svítí na tvou lásku nepěnou.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen přibyly ti vrásky.

chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít.

0: Country počasí.
1: Středa přinese polojasnou až jasnou oblohu, odpoledne může být přechodně oblačno a ojediněle se objeví také přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 14 až 18, na jižní Moravě až na 20 stupňů.
0: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá. A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků,

0: Rokli Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u lékaře. Lidé by za splnění účasti na všech preventivních prohlídkách a vyšetřeních, které jsou pro jejich věk dostupné, mohli od zdravotní pojišťovny získat 500 až 1500 korun. Tak to alespoň slibuje Ministerstvo zdravotnictví. Při zavedení odměny ministerstvo očekává, že účast na vyšetřeních vzroste. Letošní sklizeň ovoce bude podle pěstitelů druhá nejnižší v novodobé historii. Ovocnářská unie tvrdí, že jarní mrazy způsobily škody za 1,5 miliardy korun. Skoro polovina českých sadů hlásí ztráty přes 80%. Vůbec nejvyšší propad hlásí pěstitele jablek. O budování metra teď náš kolega Honza Navrátil.
2: V Praze začaly ražby dalšího úseku metra D od stanice Ryšánka na Nové Dvory. Jako první vznikne přístupový a větrací tunel budoucí stanice Nové Dvory. Připomeňme, že stavba první části linky D mezi Pankrácí a Olbrachtovou, nyní Ryšánkou, začala v roce 2022. První část mezi Pankrácí a Novými Dvory měla být zprovozněna v roce 2032. Honza Navrátil, Praha.
1: Co je nového na Príglu, to zjistil kolega Savana.
3: Na brněnské přehradě se uklízí a vzali to z gruntu. Dva lodní hangáry dopravního podniku města Brna, kde každoročně přečkávají zimu některé z lodí na přehradě, čeká demolice. Jejich technický stav už je totiž nevyhovující a neodpovídá současným trendům. V budoucnu by v přístavišti mělo vzniknout nové kapacitnější zázemí pro lodě plavící se po zdejší hladině. Loděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a neskutečných 5,5 roku trvalo, než Mladá Boleslav uspěla na ledě Sparty v extraligovém utkání. V dohrávce třetího kola se konečně dočkala. Bruslaři udolali Spartu v O2 aréně 5-3. A Liberec slaví první výhru v novém ročníku hokejové Tipsport extraligy. Bílí Tygři uspěli na ledě úřadujícího mistra Spartubic, když v divokém utkání předehrávky 11. kola zvítězili 5-4. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Skupina Rangers a zvedněte kotvy. Ano, my jsme také zvedli kotvy toho dnešního 23. zářijového dne, respektive v rámci dnešního vysílání s Kačkou a s Vláďou. Přejeme vám krásné dobré ráno, ať už někam jedete nebo vyplouváte, tak přejeme šťastnou cestu a nerušenou plavbu.
1: Takhle, my nebudeme zvedat kotvy v tuto chvíli, my jsme zvedli doma, jo. Připluli jsme sem a spolu s vámi tady budeme až do 10. hodiny dopolední. No a dneska nás toho čeká opravdu hodně, krom toho, na co jste zvyklí, v této hodině třeba hodně informací o počasí, také informace o oslavencích, tak během tohoto dnešního dne budeme hodně slavit a po 9. hodině si budeme i naživo zpívat. Jo? No, a víte proč? Budeme tady mít, takhle, jako naťuknem to, no. Budeme tady mít totiž hosta, který přijde s kytarou.
0: Já vím, o koho jde.
1: No to já vím. Ne, ale... teda jako doufám, že víš, jako že jsi to nezapomněl.
0: No já doufám, že přijde.
1: Ale po 9. hodině měl by mít kytaru a měli bychom si hromadně všichni zaspívat velmi známé písně, tak spolu s námi i dál zůstávejte.
0: Tak zůstaňte s námi i nadále, za chviličku nás čeká Jana Radová, bude tu také Bob Dylan, pak tu bude to počasí, tam zmíníme nějaké informace o tom, že máme astronomický podzim. No a spoustu jiných věcí zavítáme také na silnice, bude tu doprava.
1: Tak vám přejeme ještě jednou krásné středeční ráno, je 23. září. Dobrý den.
0: Hezký den.
2: Náhodou.

0: bude 6:45, posloucháte Country Radio, tak Vláďo, co se děje na silnicích? Takhle brzo po ránu bych řekla, že to bude krásně průjezdné.
1: No, ono to průjezdné z 90%, ale jsou samozřejmě taková ta místa, kde můžeme očekávat nějaké problémy. Jeden právě z těch problémů, není to tedy nic fatálního, je na D10 u Kosmonos z Prahy do Turnova na exitu 46. Probíhá vyšetřování kolize dvou osobních vozidel. Samozřejmě tam trošku zbrzdíte, ale není to nic hrozného, mělo by se projet, ale pozor, se zvýšenou opatrností.
0: Tak dobře, tak to je jediný úsek, kterému bychom se aktuálně měli výrazněji vyhnout. Mrkneme se na počasí, abyste věděli, kterým místům se vyhnout, protože tam je kosa jako blázen. Tak no. Kvilda, -5 stupňů, je to tady. Je to tady, včera začalo sněžit, jo, já jsem včera viděla fotografie, dokonce i videa. Ne, počkej, začalo sněžit jako na Slovensku v horách, už je prostě normálně sníh.
1: No, hele, já se ani nedivím, samozřejmě velká nebo vysoká nadmořská výška a konec konců, jak už jsme naťukli v tom prvním vstupu, je tu astronomický podzim, ten začal 2:05 noční a tomu samozřejmě budou odpovídat a odpovídají třeba i teď ty ranní teploty.
0: No, na Jizerce -0.5 stupně, no prostě kosička venku, jinak napříč územím celé České republiky je kolem 8 stupňů.
1: Ano, a ty podrobnější informace o počasí si řekneme za chviličku, ale ještě předtím muzika. Honza vyčítal skupina Greenhorns.
0: A tohle to je Patrona z války.
1: Tak, ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka Vláďa.
0: Dobré ráno, hezkou středu.
2: Já našel kdysi

zdraví od hlíny za spoustu let. Zvětralou látku na zbytku fotky, neznámou adresu viděl jsem hned. Na plážích Francie

jsem poslal pak na tu adresu. Odpověď blesková přišla mi po netu. Pozvání daleko, za moře s letenkou. A jestli budu chtít, klidně i s manželkou. Tak jsem se dostal z Kladna do New Yorku. Babička s dědou sedí tu na dvorku. To, že mi děkují, neberu v úvahu.

vzácnosti, když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se, než zmizí do davu. Do kapsy křížek,

0: je a bude.
1: Máme 23. září, tak chtělo se dneska sluníčku z postýlky. Já myslím, že ne, protože do toho podzimu, jo, to se hůř vstává. Tak v 6.48 vystrčí růžky, jo, vystrčí nožky z postýlky a bude venku. Mělo by nám svítit dneska až do 18.56.
2: Tak to se moc těšíme a samozřejmě sluníčku držíme palce, aby i navzdory tomu, že nám začal podzim z té postýlky, jak si říkala, vylezlo. Dostáváme se k rekordním teplotám. Nejchladněji bylo v roce 1870. 2,3 stupně Celsia, pro změnu 28,1 stupeň Celsia naměřili meteorologové v roce 1987. Jak to teď vypadá?
1: No, jak to teď vypadá? Tak venku je celkem zima, zejména tady na horách, počítejte s těmi teplotami i pod nulou, tak už jsme se k tomu konečně tady dobrali. Čekali jsme na to, jak na smilování, že? Na západě naší republiky máme ale teploty, v podstatě a to nemusíme být někde vysoko v horách, to třeba i v Plzni je kolem 1-2 stupňů Celsia, jo? Jako fakt jako je zima, jinak tedy kolem 5-8 stupňů.
2: No ono i přes den se to počasí moc nepochlapí, protože má být 14 až 18 v tisícimetrech na horách kolem 9 stupňů Celsia, k tomu polojasné až jasné počasí odpoledne, přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky.
1: No a jak se teda dostaneme ke čtvrtku, bude to tam lepší? No uvidíme. Čeká nás převážně velká oblačnost, se srážkami mělo by být oblačno až polojasno a ty teploty teda taky pořád nízko, 12-17.
2: No a máme tu dvě pranostiky vztahující se k 23. Svatá Teklička, na hrnci Poklička.
1: Cože, ke 23. Svatá Teklička maluje jablíčka, tak tam má teda sakra práce.
2: Tak snad to zvládne.
3: Dokud tráva bude růst, řeky poteče.

0: Country rádiem na cestách.
1: V 6 hodin 27 minut jdeme za dopravou, ale nejprve koleje, což znamená kratší vlakové výluky. Jedna nám tu přibyla od včerejška a to je trasa Martinice v Krkonoších, Kunčice nad Labem, Vrch Labí. Tahle výluka potrvá do zítřejšího dne, tedy do 24. O den další výluka bude na trase Nedvědice Tišnov a do 23., což znamená dnes, tady nám končí výluka na trase Budišov nad Budišovkou a Odry. Co silnice? Brno Tuřany nám hlásí dopravní nehodu, to je v ulici Kaštanová. Další dopravní nehoda, tak ta je ze Slezské Ostravy v ulici Orlovská. Jezděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem. Teď už počasí a zprávy.
2: Country Radio. Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

0: 3 Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Krevní zásoby po letních měsících potřebují doplnit a zdravotníci chtějí mít dostatečnou rezervu i před podzimní sezónou viróz. Například ve Strakonicích proto mimořádně otevřeli odběrové centrum. V Lounech na konci dubna začali s pilotním projektem sběru bioodpadu na sídlišti Kapitána Nálepky. Od té doby tam obyvatelé vytřídili skoro 4 tuny bioodpadu. Původně půlroční pilotní projekt teď město prodloužilo až do dubna příštího roku. Silnice v Jihlavě patří k těm nejméně bezpečným. Hůř je na tom už jen Brno. Data zohledňují počet dopravních nehod a závažnost jejich důsledků. Tolik krátké zprávy a ještě počasí. Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska je v kalendáři dáma, která podle mě, často jí říkají třeba čarodějnice.
2: Taky ano, anebo to může být třeba sestra od čerta Berta.
1: No a to jsme nemysleli nějak jako zlé, ale myslím si, že bohužel s tím jako takhle musí žít. Dámy, které se jmenují Berta. Dámy, které mají dneska svůj svátek. Jde o ženské křestní jméno s německým původem. Bylo odvozeno ze staroněmeckého slova berat, které se překládá jako zářící, skvostná a skvělá. No tak aspoň něco, že jo. Staročeskou podobu tohoto jména je perchta se stejným významem. A perchta to je taky vlastně
2: bílá paní, tak by se dalo říci, že?
1: No nebo prostě je to taková jakoby nějaká pohádková postava. Tak těch Bertiček je v Česku kolem tisícovky.
2: No, mně osobně se Berta líbí, samozřejmě v kalendáři je trošku odvozenina od jména Berta, je to Bertina. Bertina má latinský původ, pochází z 11. století a můžeme vám říct, že je to ekvivalent alespoň ve všech těch přívlastcích, o kterých hovořila v souvislosti s Bertou Kačka, přesně dané k tomuto jménu. Těch Bertin je v České republice kolem 60.
1: Jojde, no tolik, jo, to bych vůbec nečekala. Takže dvě skvělé ženy dneska ano. V kalendáři, dvě sejmény začínající na písmeno B. Dneska máme také Mezinárodní den neslyšících.
2: Ano, Mezinárodní den pro neslyšící se každoročně slaví právě dnes, tedy 23. září, a to jako připomínka data založení.

0: čápu.
1: Na benzínku. Tak prosím vás, musíme vám taky připomenout, že slunce dneska vstoupilo do znamení Vah, a to ve 2:05. Začal tedy astronomický podzim.
0: Tolik tedy informace z kalendáře, teď informace o muzice. Čeká nás kapela Spiritual Quintet a dozvíme se, že mají náramnou kocápku.
1: Tak hezké ráno v 6:40.

0: Víno na jazyku vále, to bylo téma pro předcházející písničku Jaroslava Vikrenda a Agnes. Ano, víno rozhodně na jazyku neválejte, pak když jste na silnicích, máme tu nějaký problém oproti předcházející dopravě, Kačko, je tu něco nového?
1: No, pakliže míříte z Ostravy do Brna, tak vězte, že tam je nějaký nadměrný náklad, ale už se ho podařilo nějak jakoby tam vypasovat.
0: Vytlačit ze silnice.
1: tam, kde překážel, takže už by to tam mělo být volněji průjezdné.
0: Tak, Sláva, dobrá informace. 8 až 9 stupňů Celsia. To je takové jako stručné rozmezí těch ranních teplot, které máme v České republice. Během dne nebude nějak zvlášť moc teplo. Teploty budou dosahovat kolem 14 stupňů.
1: No, průměrně, řekněme průměrně, maximálně kolem těch 17 bude 18 stupňů. Ale ten západ Čech, ten nám dělá trošku starosti. Teda ano, musím samozřejmě říct, že protože v tuto chvíli jsou tam teploty kolem 1 až 3 stupňů Celsia.
0: Tak se pořádně oblečte, abyste se nám nenachladili.

0: sezení na Country Rádiu.
1: Minuta se s minutou sešla a my tady telefonujeme. Haló, haló.
2: No, haló, ještě říkat nebudeme, protože telefon nezvoní.
1: Haló, haló.
2: Až teď, říkat, ano.
1: Nemůžeme říkat pořád haló, haló.
2: To je vlastně pravda. Tak říkáš do zdi, ale teď je to právě to aktuální. Protože telefon nám zvoní u jedné osoby, která si zaslouží pozornost a samozřejmě také písničku, která je zde v rámci dnešního ranního probouzení připravena i s tím krásným přáním.
1: Dobré ráno, moc vás zdravíme, Pavle, tady je Country Radio, Katka s Vláďou. Hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, probudili jsme vás?
3: Ano.
1: No, no tak hurá.
2: Počkejte, my máme radost, to neberte škodolibě, jo.
1: A vy máte taky radost, že jsme vás probudili?
3: Ano.
1: A máte, jo, možná, že vy tušíte, proč vám voláme. Je to tak?
3: Ne.
1: Ne?
2: Ne? Znáte Jiřinu?
3: No, leží vedle mě.
1: Tak ano. Jiři, a už je taky vzhůru?
3: No, právě se probudila taky.
1: Je, a teď si říká, je, a tak to já vím, co se děje. A teď vy nevíte, že jo? Tak Jiřinka na vás tak hodně myslela, že sepsala takový pěkný vzkaz pro vás, protože máte narozeniny.
3: No to jsem zvědav.
2: Počkejte, ano, a teď jdeme na ten vzkaz, jo. Dobrý den, dnes má narozeniny pan Pavel z Frýdku Místku. Přeji mu vše nejlepší a hlavně hodně zdraví, a teď to přijde, a lásky.
1: No, máme vám zahrát písničku od Nadi Urbánkové, Tobě náležel čas. Tak my ji máme připravenou, tak až řeknete teď, tak my ji klidně pustíme.
3: No pusťte, jo.
2: Tak, a pozdravujte hlavně vaší paní a buďte rád, že je vedle vás, protože si určitě bude zasluhovat obětí.
3: Tak, ano, provedu.
1: Provedu, dobře, tak užívejte obětí, tady užívejte i písně, mějte se moc hezky, přejeme všechno nejlepší.

0: Naděja Urbánková, tobě náležel čas. Všimni si, Kačko, toho textu Jdi spát, jo? I navzdory tomu, že to byla písnička k probouzení, tak nás nabádala úplně k jiným aktivitám.
1: No tak je třeba náš posluchač Pavel už usnul, že v obětí, jo, jak říkal, tak to je samozřejmě, tomu závidíme a tomu i přejeme, protože není nic lepšího, asi takhle po ránu.
0: Být v oběti. Při poslechu Country Rádia. Dolly Parton, Julie nás teďka čeká, co bude po celé.
1: No, dáme si Valdu Matušku, kamarádi Táborových ohňů. Muzika, která nás čeká hned po zprávách a taky po počasí.
0: Taky se vám dobře poslouchá, zdraví vás Kačka a Vláďa.
1: Hezkou středu.

0: Antri počasí.
1: Středa přinese polojasnou až jasnou oblohu, odpoledne může být přechodně oblačno a ojediněle se objeví také přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 14 až 18, na jižní Moravě až na 20 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ceny pohonných hmot jdou stále nahoru a blíží se k novému rekordu. Podle analytiků v dohledné době jen tak dolů nepůjdou. Kvůli vysokým nákladům už mají potíže i některé firmy. Navíc ozvonilo také levnému cestování. I přes výrazný nárůst jsou ale ceny v Česku 11. nejnižší v Evropě. Nejvyšší je mají Dánové. Ti platí kolem 60 korun za litr benzínu i nafty. Bankomatů ubývá. Podle České národní banky je jich už méně než 5 000. Lidé totiž stále více platí virtuálně. Hotovost ale asi 25% lidí stále používá. Lidé také ve velké míře, hlavně na vesnicích, využívají možnost cashbacku. Na pokladně v obchodě například sdělíte, kolik si chcete vybrat v hotovosti. Pokladní částku přičte k vašemu nákupu a zaplatíte kartou. Kaple na hřbitově v Bohnicích je opravená. Kdy se otevře, to zjistil Honza Navrátil.
2: Obnova kaple, která byla ještě před nedávnem ohořelou ruinou, skončila na ústavním hřbitově v Praze Bohnicích. Stavba nyní propojuje dochované historické zdivo s novou konstrukcí a veřejnosti se otevře 1. října v 17 hodin. Rekonstrukce kaple je první etapou postupné revitalizace celého hřbitova, kde je pohřbeno více než 4300 lidí. Honza Navrátil, Praha.
1: O obchvatu Třebíče teď Luděk Savana Urbánek.
3: Příprava dlouho plánovaného obchvatu Třebíče pokračuje. Vyroste na silnici první třídy a práce mají podle aktuálního harmonogramu začít v roce 2028. Do provozu by měl být uveden v roce 2031. Celá trasa měří téměř 6 kilometrů a povede mimo část zastavěného města. Součástí stavby bude také 228 metrů dlouhý tunel Borovina a několik mostů. Luděk Savana Urbánek, Třebíč.
0: Sport.
1: Nejlepší čeští plochodrážníci posledních let Jan Kvěch a Václav Milík figurují mezi potvrzenými jezdci, kteří se v pondělí 5. října postaví na start už 57. ročníku memoriála Luboše Tomíčka. Trio domácích zástupců doplňuje Daniel Klíma. O 57. trofej bude usilovat i stabilní účastník letošního seriálu Grand Prix mistrovství světa, a to Lotyš Andrzej Slebeděv. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jak uragan, jako uragan. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letí.

bez videa, kde by ze všech stran stovky kopit pustou zemí letí, jako uragán. Písek v dartech, písek v obočí, omývá pod nespočetných ren, se svým stádem pustou zemí letím,

0: to byl uragán, to nemohla být žádná pomalá písnička, to byl prostě uragán, který se tu strhnul krátce po 7 hodině raní. A co by ne, dneska je takový jako celkem významný den, zejména tedy pro všechny cimermanology, protože dneska slaví své 90. narozeniny Miloň Čepelka, tak my mu dneska budeme věnovat vysílání nejenom to raní, ale i po 12. hodině tu bude polední siesta, kterou budeme věnovat zejména písňovým textům, které napsal. A myslím si, že to se vám bude moc líbit. A určitě se Miloňovi budeme věnovat i během této hodiny, i té nadcházející. Prostě 90. to máš jenom jednou za život, Vláďo. A někdo to, ani to ne.
1: Ano, je to neskutečný věk, klobouk dolů před Miloněm, protože kdykoliv sem přijde a máme s ním možnost komunikovat, tak je bystrý, skvělý, vtipný. Prostě
0: Vláďa závidí, no. Já se vůbec nedivím.
1: Já mu závidím, protože já nejsem bystrý ani vtipný už od nějakých 25 let.
0: No, vidíš, Vládě, a tolik jsi mladší, než je on.
1: Myslíš, že to doženu ještě?
0: Já bohužel, jako domnívám se, že nikoliv.
1: A když to slíbím?
0: Když to slíbíš, tak to porušíš, bohužel.
1: No tak slibem nezarmoutíš, to byl krásný malý oslý můstek pro další písničku v podání Petra Kocmana.
0: Tak to si dáme právě teď v 7 hodin a 9 minut. Přejeme vám pěkné dobré ráno, pěknou středu, 23. září.
1: No a za chviličku už pohled do historie, budou tu data v datech, ale ještě předtím počasí a doprava.
0: Si počkejte, hezký den.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Včera jsem se vracel

Vám se k mihotavým hvězdám zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám, větru už jsem všechno pověděl.

0: ale s teplotami kolem 3-4 stupňů Celsia. I na horách je dost chladno, tam už je i pod nulou, ale jinak můžeme říct, že je kolem 5-8 stupňů.
1: Tak, tolik ve stručnosti počasí. D11 u Chlumce, tak tady je problém, tu jsme u dopravy. Abychom byli úplně přesní, tak z Hradce do Prahy vzniká kolona před sjezdem na Chlumec zhruba na 63. kilometru. Je tu problém, protože ve zúžení na 62. kilometru stojí policisté a vyšetřují auto po nehodě.
0: Jo.
1: A vyřešují to také. Oni to řeší.
0: A myslíš, že to vyřeší?
1: Já si myslím, že v tuto chvíli už by to měli mít vyřešeno.
0: Vážně, už mají namalované ty plánečky, vyplněné všechny kolonky, tak snad to nebylo nic vážného. Ano. Dáme si Animals House of the Rising Sun.
1: Tak dům u vycházejícího slunce. V kolik nám dneska to sluníčko vyšlo vlastně?
0: Ty si nepamatuješ, 6:48.
1: A je to tady.

0: Data v datech aneb významné události dnešního dne.
1: Nabízí se otázka, kdy vzniklo pražské MHD. No a rovnou dostáváme odpověď. Bylo to v roce 1875. Proč v té době? Protože v Praze tohoto roku a tohoto dne byla zahájena takzvaná koněspřežná tramvajová doprava. Jela od Řetězového mostu císaře Františka I. do Karlína a k Invalidovně. No a právě toto datum je považováno za vznik městské hromadné dopravy.
2: No prosím tě, to jsou věci. Tak jdeme na narozeniny. 1871, tehdy se narodil náš malíř, zakladatel českého abstraktního umění František Kupka.
1: A už tu o něm byla řeč, Miloň Čepelka. Ano, to je to jméno, které dnes slaví 90. narozeniny. Český básník, tvůrce muziky, respektive textů, prozaik, zpěvák, herec, scénárista. K němu se ještě dneska určitě dostaneme.
2: Skočíme i do roku 1907, tehdy se narodil český herec František Filipovský, který působil v divadle, filmu, televizi, rozhlase a dabingu.
1: Ano, tak už jsme ve světě. Máme tu jedno takové zvláštní jméno, jo? V roce 1890 se narodil Kakuji Kakuta, admirál japonského císařského námořnictva. Ten byl velmi proslulý, protože samozřejmě bojoval za Japonsko a velmi úspěšně.
2: Jo, a co vybojoval třeba?
1: No tak samozřejmě Japonsko prohrálo, že jo, to je věc jiná, ale samozřejmě byl to jeden z těch stěžejních velitelů loďstva Kakuji Kakuta.
2: Neříkej, a měl i takovou tu čepici admirálskou?
1: Měl samozřejmě, všichni měli admirálské čepice, i Kakuji Kakuta.
2: Super, to Romy Schneider určitě takovou čepici neměla. Narodila se v roce 1938, toho dnešního dne šlo o německou herečku.
1: Máme tu úmrtí, jsme v České republice, v roce 2009 zemřel Jaroslav Pleskot, český literární historik a také kritik.
2: Tolik dnešní data v datech.

0: Country rádiem na cestách.
1: Krátce před 8 je tu další dnešní doprava. No a ta se bude týkat i vlakových spojů, tak ty kratší. Například se nesvezete na trase Šumperk Zábřeh na Moravě, Staré Město pod Sněžníkem Hanušovice a také Olomouc Domašov nad Bystřicí. Tahle výtulka bude do 2. října. Co silnice? Jaroměř nám hlásí dopravní problém. Nehoda se stala v ulici Na Valech. Další dopravní nehoda je hlášena zde jedničky, je to na 310. kilometru ve směru na Ostravu. Je zde neprůjezdný levý jízdní pruh. No a ještě Liberec, tady se havarovalo v ulici Husova. Tolik ve stručnosti doprava, teď si dáme počasí a zprávy a po nich se mrkneme, co se nevešlo do včerejšího ranního otazníku. Šťastnou cestu a krásné ráno s Country Rádiem.
2: Country Rádio.
3: Dvora na Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
4: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
3: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Potraviny zatím zlevňují. Na světových trzích ale přibývá varovných signálů. Zdražují energie, cukr nebo hnojiva a firmy čekají vyšší náklady. Dá se tedy předpokládat, že se bude opět zdražovat. Střední průmyslová škola v Ostrově na Karlovarsku nechala postavit nové dílny pro studenty oboru automechanik a autotronik. Stavba stála 60 milionů korun. Ostravská zoologická zahrada poskytla pro vypuštění v Polsku 10 Poláků malých, kteří jsou ohroženým druhem potápivé kachny. Zahrada se podílí na mezinárodním repatripačním projektu. Jeho cílem je obnova divoké populace tohoto druhu. Tolik krátké zprávy a ještě počasí. Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: No a toho bylo, protože včera jsme tady zvolili téma, které se týkalo fronty. Ano, ne, nikoli národní fronty, ale fronty na něco, co třeba potřebujete, anebo si do fronty stoupnete jenom tak, že tam potkáte nějaké známé, pokecáte si.
2: Jasně, tak nemáte co na práci, tak ano. Chodíte po městě a hledáte frontu.
1: Tak, je jo? Tady zrovna Pepa, tebe jsem neviděl ani nepamatuju, já mám zákaz chodit do hospody, tak tě vydám aspoň ve frontách. Jinými slovy, na co jste ochotní si vystát frontu? A na co ani náhodou?
2: Tak my jsme se tu včera bavili o tom, že se stály ty dlouhatánské fronty. Jednak včera na tu bankovku, ano. Na tu pětitisícovku. Mně se líbí, jak si jako docela hodně lidí třeba na internetu myslelo, že když si vystojíš tu frontu, takže ji jakoby dostaneš. Jo, to ne,
1: tak
2: prosím vás.
1: Bylo to limitováno samozřejmě.
2: No limitováno, bylo to hlavně omezeno tím, že ti jde, když ty jim dáš 5000 korun, jako jo. Ne, že jako vy si tam vystojíte tu frontu a dostanete tu 5000 s tím speciálním štemplem, tak takhle ne. Jo, jako něco to stálo, prosím vás. Tak takhle to bylo, ale stála se na to fronta a potom se taky stála fronta na tu novou lanovku, kterou nám konečně spustili na Petřín a vypadá to parádně. Já se teda těším, až se projedu.
1: Určitě se těší každý a ty fronty tam v skutku byly, protože samozřejmě celá řada z nás je nadchnutá tímto projektem a tou renovací po dvou letech si to zaslouží opravdu pozornost. Tam to vyjde o něco levněji, tam to těch 5000 určitě nebude stát.
2: Ne, stojí to stovku.
1: Tak,
2: a jestli máte lítačku, tak podle mě je to zdatné.
1: Ano, no a na otázku, na co jste ochotní si vystát frontu a na co ani náhodou, nám napsal třeba Petr, to byl příspěvek, na který se včera nedostalo, ten píše. Dnes je jiná doba, takže fronty vznikají leností lidí. Ale v dobách minulých vznikaly fronty kvůli nedostatku zboží. A to byly nervy, když jsme třeba před Vánocema stáli půl hodiny ve frontě a to jenom proto, aby nám pak prodavačka řekla, nezlobte se, právě to došlo.
2: Dobře, Jindra napsala, že nesnáší fronty, takže jedině u lékaře s dětmi. Jinak není nic, za co by stálo ztrácet čas ve frontě. Tak to s náma teda naprosto souzním.
1: Je to tak, Josef napsal, ahoj, nejsem frontový bojovník, čili nejsem ochoten stát frontu na nic. Ale pokud by bylo možné za určitý obnos dát po rypáku jedné nejmenované osobě, tak bych to tak udělal a na to bych si počkal.
2: Ale prosím, ale takhle po ránu, že bychom se byli, ale no tak.
1: Ale no tak.
2: Tak pouknu se i za Šárkou, která napsala, že 21. ledna před 3 lety, skoro 4 lety, v zimě 4,5 hodiny čekala na klenoty. Pak to zkusila ještě jednou v září 2024 a to už bylo jen 100 minut a slunečno. Jinak se frontám raději vyhýbám, tak samozřejmě na korunovační klenoty předpokládám.
1: Ano.
2: Jo, ne do klenotnictví.
1: No, s nějakou maskou na hlavě.
2: Tak na tam to už se nečeká, ano. Tam jdeš první právě, Vláďo.
1: No, já vím,
2: předbíháš tak, dokonce.
1: Ne, může tam být třeba celá řada zájemců, kteří mají stejný úmysl.
2: Jako... Jo, takhle. No, ale tak je dobrý být asi vždycky první, ne?
1: No, tak, my vám děkujeme za vaše příspěvky. Karel Gott, Dlouhý prout mě stále láká, to už je hudební

0: Ale je to Přerov Ostrava. 310. kilometr, tak právě tam došlo k dopravní kolizi. Aktuálně tam zasahují hasiči, ale co je zajímavé a důležité, že je sice blokován levý jízdní pruh, ale ta doprava je plynulá, pořád to tam jede, což se samozřejmě může jako časem změnit, ale doufejme, že ne.
1: Tak držíme palce, aby to zůstalo alespoň v těchto mantinelech, jak hovořila Kačka. Jak to vypadá v mantinelech na území České republiky, co se týká počasí? Nejchladněji máme hlášeno Karlovarský kraj, tam jsou nějaké 4 stupně. Pro změnu nejtepleji na Ostravsku, tam je 9 stupňů Celsia. Přes den ty teploty budou vyšší, ale žádná velká sláva. Konec konců je tu astronomický podzim, takže počítejme s tím, že ty teploty budou v rozmezí od 14 do 18 stupňů Celsia. K tomu má být jasno.
0: Tak to jste se dozvěděli, ty asi nejdůležitější informace o počasí na ten dnešní den, abyste věděli, co na sebe, když vyrážíte v tuto chvíli třeba ven a co budete sundavat, až budete odpoledne třeba domů.
1: Ano, a teď už písnička Marianne a za chviličku budeme soutěžit.
0: Poznáte, kdo jsem. Cesto.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak
2: jdeme
1: dnes
2: na to.
1: Ano, dnes to určitě poznáte, konec konců jako každý jiný den, protože ty otázky jsou možná složitější trošičku, ale ty odpovědi toho člověka, kterého i dnes budete hádat, vám napoví natolik, že to bude víc než jasné.
2: Já myslím, že to není složité, Vladimíre. Já myslím, že otázky i odpovědi jsou velmi návodné.
1: Já to potřebuji trošku zdramatizovat, víš, aby to nebylo jenom tak jednoduché.
2: Ještě tam nikdo nezavolá, teď už dopředu ale už všichni vypli rádio a všichni se teď bojí, jako kdo tam bude, že to bude strašně těžké. Nebojte se. Normálně začneme hnedka z ostra, jo?
1: Máme tady jednoho odvážlivce, který volá, aniž bychom vznesli první otázku.
2: Tak toho necháme být, na něj teď nemáme čas.
1: Tak jdeme na to.
2: Jak se jmenujete?
1: Já myslel, že chcete hádat. Je to sice opravdu hodně, ale nenechám se zaskočit, ale mohl bych vás za to na oplátku trochu zmást? Jsem křtěný Amadeus.
2: No a máte něco společného s muzikou jako Mozart, víte?
1: No, jej, sice jsem jako nesložil moc muzika, ale zhruba jsem napsal 1200 písňových textů.
2: No prosím vás, ano. A kdo vaše písně vůbec zpíval?
1: Tak například Marta Kubišová, Eva Pilarová, Václav Neckář, Marie Rotrová nebo Jiří Korn.
2: Takže jste textař?
1: No primárně, ale byl jsem i učitel. Vystudoval jsem češtinu a literaturu. Jsem rozhlasový moderátor, herec, scénárista, dramatik, šanzoniér, příležitostný zpěvák, básník a hlavně cimrmanolog.
2: Haha, jestli vy dneska nemáte narozeniny.
1: No, děkuji za připomenutí, Kačenko, mám, ano. Dnes je mi, no zní to neuvěřitelně, také se tomu divím, 90 let.
2: A vy už to víte, tak volejte. Ano. 210 323 333.
1: Telefony zvoní, telefony vypadávají. Haló, kdo tam? Tady je Country Radio. Haló, haló. Tak, stumte si rádio, prosím.
3: Dobrý den, přeji.
1: Dobrý den.
3: Tady Roman z Beskyd, jako tradičně už, ale tři měsíc, tak volám.
1: Ano.
3: Jedná se o Miloně Čepelku, kterému přeji bude prstat jinam sestronej.
1: Ano, tak to jste hodnej. Samozřejmě, ten potlesk vám zasáhl do vaší správné odpovědi a zcela oprávněně je to Milon Čepelka.
2: Paráda. Tak dneska to bylo jednoduché, ne? Vládě trošku jako strašil, ale já si myslím, že to bylo jednoduché, nebo?
3: No, bylo. Navíc byly data v datech, tak jste připomněli Miloně.
2: Jasně. My jsme říkali, že prostě o Miloňově to dneska bude jednak celé ráno, ale i po 12. hodině, až budete poslouchat polední siestu, protože tady bude spoustu textů, které právě má na svědomí Miloň Čepelka. Budeme mu taky hodně přát.
1: A vidíte?
3: No, přesně tak.
1: Ano, přesně tak. Jste moc hodné a ono se vám docela vyplatilo poslouchat naše vysílání, tak jak jste nám to řekl, že jste o Miloňovi Čepelkovi zaslech v datech, v datech.
2: Tak gratulujeme k výhře, mějte se pěkně, šťastnou cestu.
3: Vám taky, nashledanou.
1: Nashledanou, ať se daří. To bylo parádní. Tak bylo to jednoduché, že jo, jak jsi říkala.
2: No Vladimíre, ty vždycky jenom strašíš, neděs naše posluchače.
1: Já maluju na zeď vždycky.

0: Patty Stewart, krátce před 8 hodinou raní.
1: No a po 8 samozřejmě další muzika. Bude tu třeba Petr Novák a jeho krásná píseň Přátelství na Ento.
0: Tak si hezky užijte v našem vysílání. Teď už 8 hodina.
2: Country počasí.
3: Středa přinese polojasnou až jasnou oblohu, odpoledne může být přechodně oblačno a ojediněle se objeví také přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 14 až 18, na jižní Moravě až na 20 stupňů.
2: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
8: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Tatry Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u lékaře. Lidé by za splnění účasti na všech preventivních prohlídkách a vyšetřeních, které jsou pro jejich věk dostupné, mohli od zdravotní pojišťovny získat 500 až 1500 korun. Tak to alespoň slibuje Ministerstvo zdravotnictví. Při zavedení odměny ministerstvo očekává, že účast na vyšetřeních vzroste. Letošní sklizeň ovoce bude podle pěstitelů druhá nejnižší v novodobé historii. Ovocnářská unie tvrdí, že jarní mrazy způsobily škody za 1,5 miliardy korun. Skoro polovina českých sadů hlásí ztráty přes 80%. Vůbec nejvyšší propad hlásí pěstitele jablek. O budování metra teď náš kolega Honza Navrátil.
2: V Praze začaly ražby dalšího úseku metra D od stanice Ryšánka na Nové Dvory. Jako první vznikne přístupový a větrací tunel budoucí stanice Nové Dvory. Připomeňme, že stavba první části linky D mezi Pankrácí a Olbrachtovou, nyní Ryšánkou, začala v roce 2022. První část mezi Pankrácí a Novými Dvory by měla být zprovozněna v roce 2032. Honza Navrátil, Praha.
1: Co je nového na Príglu, to zjistil kolega Savana.
3: Na brněnské přehradě se uklízí a vzali to z gruntu. Dva lodní hangáry dopravního podniku města Brna, kde každoročně přečkávají zimu některé z lodí na přehradě, čeká demolice. Jejich technický stav už je totiž nevyhovující a neodpovídá současným trendům. V budoucnu by v přístavišti mělo vzniknout nové kapacitnější zázemí pro lodě plavící se po zdejší hladině. Loděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a neskutečných 5,5 roku trvalo, než Mladá Boleslav uspěla na ledě Sparty v extraligovém utkání. V dohrávce třetího kola se konečně dočkala. Bruslaři udolali Spartu v O2 aréně 5-3. A Liberec slaví první výhru v novém ročníku hokejové Tip Sport extraligy. Bílí Tygři uspěli na ledě úřadujícího mistra Spardubic, když v divokém utkání předehrávky 11. kola zvítězili 5-4. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dnes nastává podzimní rovnodennost, to znamená, že začal i astronomický podzim, už je to definitivně tady, tak to listí, které jste viděli prostě na silnicích a na chodnících, tak to nebylo jen tak, opravdu je to tak, jak to začne padat, tak to už je taková ta předzvěst, jo, není to jenom, že hodně fouká vítr a už je třeba vytahovat ty zimní kabáty a zimní bundy. Už si obměnil šatník, Vladimíre?
1: Samozřejmě ještě ne zcela stoprocentně, ale je potřeba myslet tak trošku na to, abychom se nějakým způsobem nenachladili, abychom
0: nezískali. Už to není na střevíčky.
1: No, už to není na střevíčky, přesně tak, to znamená uzavřená špička, pata, celá noha a tak dále. Možná to naše
0: ambiště. Holenárty nebrat.
1: Ne.
0: Nízké ponožky zahodit, až zase v létě. Už to prostě není jednoduché.
1: No, nedá se nic dělat, je to tak, prostě ve 2 hodiny a 5 minut, jak jsi říkala, nám začal meteorologický podzim.
0: Tak doufáme, že ve 2 hodiny a 5 minut dneska v noci jste se navlekli do těch teplých bavlněných ponožek, ano. Že už nebudete nosit žádné krajkové sukínky, třeba jako Vladimír.
1: No ale to je strašná škoda, že jo, protože to léto jako je fakt super, že ty ženy jsou tak jako...
0: A ty taky, věď, a ty máš prostě černou krajkovou, ano, bílou, ano, krajkovou, ano. Teďka ty lodičky k tomu, parádník, ale jsi zase za rok. Vždycky mi

0: podzim se hlásí o svá nezadatelná práva. Ano, když jsme teprve začali, tak už teploty samozřejmě naznačují tomu, že tu je klasické roční období, kdy padá listí a kdy se nám postupně ochlazuje. Konec konců důkazem může být i teď po ránu teplota, která je v České republice od 4 do 9 stupňů přes den 14 až 18.
1: No a na západě Čech, tak tam je ještě méně. Tam jsou kolem 3 stupňů Celsia. A na západě Čech rovnou zůstaneme, protože D5 z Plzně na Prahu na 41. kilometru, tak tam se nám srazilo hned několik vozil, je tam havárie. Zatím se tam trošku jako kličkuje, ale vypadá to, že to bude velká šlamastika a pěkně se tam zdržíte. Tak buď teď rychle honem rychle prokličkujte, anebo počítejte s nějakou tou minutou navíc.
0: No, důležité je mít i navzdory tomu pozitivní náladu. Pozitivní nálada evokuje smích a ten smích nás čeká právě v té další písni.
1: No, ale to je divnej, no, tenhle ten.
0: To nevadí, ale je to smích.
2: Každý svoje dveře zhruba.

0: pod lupou.
1: Koho bychom měli mít dneska jiného pod lupou než Miloně Čepelku, který slaví 90. narozeniny. Jde o českého básníka, tvůrce haiku, prozaika, textaře, herce, zpěváka, scénaristu, moderátora a hlavně cimrmanologa.
2: Pojďme si Miloně Čepelku v tuto chvíli připomenout v pořadu pod lupou a začneme od jeho gymnazijních studií, které studoval v Dobružce a následně studoval obor český jazyk a literatura na Vysoké škole pedagogické v Praze. Zde byl spolužákem Zdeňka Skvěráka a seznámili se tu i s Ladislavem Smoljakem.
1: V roce 1967 se s Jiřím Šebánkem stali spoluzakladateli divadla Járy Cimrmana. Roku 69 vystoupil z komunistické strany Československa a současně, aby předešel připravovanému vyhazovu ze začátku normalizace, z rozhlasu dobrovolně odešel na volnou nohu.
2: Je moderátorem ku příkladu knižní hitparády, všichni dobře víte, že tady u nás, tedy na Country Rádiu, autorem několika televizních a rozhlasových her, pohádek, písňových textů, zábavných a literárních pořadů, několika básnických sbírek, tří novel a jedné knihy povídek.
1: Jako jediný z cimrmanologů dlouhodobě působil jak v divadelní družině okolo Svěráka a Smoljaka, tak i v Šebánkově salonu Cimrman.
2: Se svojí manželkou, a to už jsme v jeho soukromí, Hanou Šotovou, má dva syny Jana a Josefa Čepelkovi, pojmenované po obou jeho dědečcích. Jeho vnuk je zase pro změnu po něm, tedy Miloň.
1: V roce 2023 u příležitosti státního svátku 28. října mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně v oblasti kultury a umění. A jenom vám chceme připomenout, abyste dneska od 12 poslouchali Country Radio.
2: Ano, tak to nás čeká benefice pro Miloně Čepelku. No a polední siesta, ta bude patřit textařské tvorbě tohoto skvělého, dalo by se říct, vše uměla. Járy Cimrmana vlastně, jo?
1: Přesně tak, takže od 12 do 13 hodin textařská tvorba Miloně Čepelky v našem vysílání. Nenechte si to ujít.
2: Tak, tolik dnešní pořad pod lupou, teď už další muzika. Skupina Rangers a Teče voda.
1: Tak hezké ráno vám všem.

0: Country rádiem na cestách.
1: Šumperk, Zádře na Moravě, Staré Město pod Sněžíkem, Hanušovice, anebo také Olomouc, Domašov nad Bystřicí, ano, řeč je o vlakových spojích, které patří do té kategorie krátkodobých výpadků nebo výluk. Co se týká silnice, já Frýdek Místek, který se havaroval v ulici Lískovecká, další dopravní nehoda je hlášena z Vizovic, tady se havaroval na Palackého náměstí a ještě tu máme Brno střed, ano, tady došlo ke kolizi v ulici Hlinky. Tolik ve stručnosti doprava, za chvíličku počasí a zprávy a pak už se podíváme na dnešní oslavence. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: V pondělí 12. října od 10 hodin oslavíme společně s Miloněm Čepelkou jeho životní jubileum. V živém vysílání si společně připomeneme jeho divadelní i písňovou tvorbu a dojde i na gratulace z řad známých osobností. Tak nalaďte Country Radio v pondělí 12. října v 10 dopoledne. Čeká nás narozeninové vysílání s Miloněm Čepelkou.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Krevní zásoby po letních měsících potřebují doplnit a zdravotníci chtějí mít dostatečnou rezervu i před podzimní sezónou viróz. Například ve Strakonicích proto mimořádně otevřeli odběrové centrum. V Lounech na konci dubna začali s pilotním projektem sběru bioodpadu na sídlišti Kapitána Nálepky. Od té doby tam obyvatelé vytřídili skoro 4 tuny bioodpadu. Původně půlroční pilotní projekt teď město prodloužilo až do dubna příštího roku. Silnice v Jihlavě patří k těm nejméně bezpečným. Hůř je na tom už jen Brno. Data zohledňují počet dopravních nehod a závažnost jejich důsledků. Tolik krátké zprávy a ještě počasí. Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak holky, jsme u vás, tak poslouchejte. Dneska slaví Berta a také Bertina. Tak Vláďo, zkus Bertu, zkus začít ty Bertou, schválně, jestli umíš udělat takhle úvod pro Berty.
2: Ano,
1: a já si vezmu Bertinu.
2: Dobře, Berta, vězte, že se jedná o křestní jméno s německým původem. Bylo odvozeno ze staroněmeckého slova berat, která se překládá jako zářící, skvostná a prostě skvělá. No a staročeskou podobou tohoto jména je jméno Berta se stejným významem. No a těch Bert, Bertiček, Bertulínek, jak jsou tady zdrobněliny, máme víc než tisícovku.
1: A tak docela ti to šlo, občas by si mohl začít.
2: Dobře,
1: já se ještě si to jako proberu a možná, že by to šlo. Tak já se mrknu na tu Bertinu, tak to je holka, jejíž jméno je německého původu a je příbuzné právě se jménem Berta nebo se staročeskou podobou jména Perchta. Je to velmi vzácné jméno a v Česku ho nosí opravdu jenom málo dívek. Vládě říkal, že snad 60.
2: Ano, 60.
1: Vládě je skoro všechny zná, ale všem jim říká Berti.
2: No,
1: Bertinko.
2: Tak pěkné jméno, pěkné ženy, no tak to by v tom byl čert, abych se neseznamoval s pěknými ženami. V kalendáři máme další významnou událost, jedná se o Mezinárodní den neslyšících. Tento den se každoročně slaví právě dnes, tedy 23. září, a je to připomínka data založení Světové federace neslyšících, která byla v tento datum, nebo v toto datum založena v roce 1951, a to v Římě.
1: No a s tím souvisí i to, že máme Mezinárodní den znakových jazyků. Připomíná, že znakový jazyk je pro neslyšící klíčem. Pozor! Nejenom k nějakému dorozumívání, ano, ale ke vzdělání a práci a taky zapojení se do společnosti. A možná, že jste si říkali, já si třeba pamatuju, že to není tak dávno, kdy jsem se to teda jako dozvěděla, což teda je trošku ostuda, ale já jsem si vždycky myslela, že je vlastně super, když někdo umí znakovou řeč, protože tím pádem se domluví po celém světě, ale ono to tak není. On totiž neexistuje jeden univerzální mezinárodní znakový jazyk. Každá země má svůj vlastní národní znakový jazyk, si představ.
2: Takže se to liší vlastně.
1: Takže se to liší, je to prostě jako když se učíš angličtinu, tak se učíš prostě i znakovou řeč v angličtině, což mi přijde vlastně škoda.
2: A je, já jsem si tak v duchu jako říkal, že...
1: Mohl by být nějaký univerzální jazyk.
2: No, že v tomhle tom šíleném handicapu, kterým mnoho lidí samozřejmě trpí, je alespoň tohle ten spojovací článek, že by to zjednodušilo tu komunikaci napříč národy a napříč jazyky, takže ne.
1: Ne. Tak Mezinárodní den neslyšících, já si myslím, že jako mnohdy jako ti lidé netrpí, jako nedělejme z nich jako někoho, kdo je úplně jako mimo, jo? To jsou prostě normálně fajn, super lidi a takových lidí znám hodně, si se někdy na ně musí trošku více, jo?
2: Co říkala?
1: Artikulovat, ne křičet, ale artikulovat, ale jinak jsou to fajn lidi, moc vás zdravíme.
2: Ano. Teď nás čeká muzika, přijde na řadu Johnny Cash, no a samozřejmě i v této půlhodině se budeme věnovat další dnešní soutěži, ale nebudeme předbíhat.
1: Ne, nepředbíháme, zatím si hrajeme tak, jak jste zvyklí.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: No tak se podíváme za dopravou, máme tady jednu aktuální zprávu ze silnice 43 a to je ze Svitav do Brna na odbočce na Krhov. Je po velmi vážné nehodě tato silnice neprůjezdná. Špatná informace je i ta, že je ucpaná i náhradní trasa přes Lysice. Tak doufáme, že to všechno dobře dopadne a že se nám ty kolony nějak rozjedou.
1: No tak budeme vás o tom samozřejmě zpravovat i v nadcházejících minutách. Co se počasí týče, teploty jako stoupají, ale jako není to žádná závratná rychlost, té rtuti se prostě moc nahoru nechce, není se co divit, prostě komu by se chtělo takhle po ránu. Je to takový trošku lenoch, na západě Čech stále přetrvávají ty nižší teploty než ve zbytku republiky. Kolem 3 stupňů počítejte na Plzeňsku, ale i na Šumavě, i v Karlovarském kraji. Jinak teploty mezi 7 až 11 stupni.
0: Tak, teď si dáme muziku, čeká nás Pavel Brimera, Fešáci, vystoupáme až na Matterhorn, no a vy můžete už v tuto chvíli volat naše telefonní číslo.
1: 210 323 333, no na ten Matterhorn, to je jako tam to zvládne málo kdo, jako to je těžký, radši tam nechoďte.
0: Radši volejte.

0: Dospíváš to?
1: My jsme připraveni, jste připraveni i vy, tak my samozřejmě máme volné ruce, jo?
0: Ano.
1: Připravenou krásnou píseň, respektive malý úryvek, pak máme připravenou i píseň v celém dlouhém znění. Můžeme vám prozradit, jestli vám to trochu pomůže, že v celém znění má ta písnička 2 minuty a 30 vteřin. To znamená, že z toho se dá dovodit, že to bude rychlejší píseň.
0: Ano. Jo? My tu máme telefonát, bohužel spousta telefonátů nám vypadla z přetížené linky, tak věříme, že teď se to povede. Antiry Rádio, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Prosím, stlumit si rádio, buďte tak hodný.
2: Chci zpívat.
0: No jasně, tak to samozřejmě po vás požadujeme. Řekněte nám křestní jméno.
2: Jan.
0: Jane, tak...
2: Milan.
0: Ano.
2: Máma, Milan.
0: Milan, jo, Milan. No. Tak, jo. Milane, haló, slyšíme se? Haló, Milane, já vás špatně slyším, haló.
2: Já vás slyším dobře.
0: Jo, dobře, tak...
1: Dobře, no tak snad nám to vydrží, nám to dneska pořád padá, ale snad se uslyšíme dobře. Tak, jste připraven na zpěv?
2: Vždy připraven.
1: No tak
0: výborně,
1: super,
0: jdeme
1: tak
0: na
1: jdeme
0: to.
1: Na to.

0: Já na svou lásku kašu, ta ra ta ta ra ta.
1: Tak my se omlouváme, ale tohle vám neuznáme.
2: Tohle vám nemůžeme uznat, vy jste tam nedal vůbec žádný slova.
1: Děkujeme za telefon, mějte se, naschle, naschle. Tak a nám tady zvoní další telefon.
2: Ale my jsme strašně benevolentní. Vladimír je jako ten by vám to dal i za hoří.
1: Kantery Rádio, dobrý den.
2: Musíme tam trochu dát aspoň nějaký slovo, ne? Co? Trochu chytíme tu melodii.
1: Jo, tak dneska je to, Kačenko, složitý. Telefon nám tady zvoní samozřejmě, ale nikdo se neozývá. Takže bychom to ve finále odspívali my. Teda,
2: že bychom si dali boty proti lásce. Počkej, ano, zkusíme ještě někoho. Uvidíme. Do Kantry
1: Rádio, dobrý den.
3: Dobrý den, Vlaďka.
2: Tak Vlaďko, tak jak to bude s těma botama?
3: Mám proti lásce boty. Ty chrání paní svou. Ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou.
2: No vidíte, no tak paráda. My jsme chtěli třeba jenom pár slov, ano, aspoň, jo, a chytit aspoň tu melodii. A to se vám podařilo úplně bravurně, vy jste to dala kompletně dohromady. Já myslím, že byste to odspívala možná až do konce, co?
3: No, dokonce asi ne.
2: A kdyby jsme vám trošku...
3: Váma, jako... jo,
2: váma
3: jo.
2: Jo, vidíte, že kdyby jsme se jako přidali, víte, tak my jsme se chtěli přidat i k posluchači, který byl jako předtím, ale on tam nedal prostě žádný ani jedno slovo.
1: Tam jsme se nemohli chytit.
2: Jo?
1: Dobře, tak v každém případě zpívat si můžete s Ivone Přenosilovou právě teď, protože boty proti lásce, tak jak se to bravurně zvládne, si pustíme od začátku až do konce. Gratulujeme, jste skvělá.
3: Děkuju.
1: Nemáte vůbec za co, přesně.
2: Ne,
1: jak to tam zpíval ten posluchač?
2: No, když říkal tip, ty, ty.
1: No, a ještě předtím nějaká úplně jiná slova, že? No, tak dobře.
4: Zas mi říkal, že má něco pro mě.

0: Jižní vítr, Radek Tomášek, tak za chviličku tu budeme mít hodinu devátou, samozřejmě, že nás neminou ani zprávy a počasí, no a po deváté opět nějaká příjemná muzika.
1: No určitě, čeká nás Michal Tučný nebo Roman Horký a my jsme vám slíbili, že budeme po deváté hodině zpívat s naším hostem a taky s kytarou, tak to se máte na co těšit.
0: No to nevím teda, jestli odejdete z našeho vysílání, ne, zůstaňte.
1: Zůstaňte, bude to prýmá, bude to velká zábava.
0: Ano, tak mohli bychom také někdy říct, že by třeba zprávy byly odzpívány a zahrány na kytaru, co?
1: Že bychom Tomášovi řekli, že aby zpíval s námi, tak podívejte, my to domluvíme, uvidíme, co se dá dělat a po té deváté se zase slyšíme, jo?
0: Tak jo, hezký poslech přeje Kačka Vláďa.
2: Country počasí.
3: Středa přinese polojasnou až jasnou oblohu, odpoledne může být přechodně oblačno a ojediněle se objeví také přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 14 až 18, na jižní Moravě až na 20 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Teplárny začínají s ochlazením topit. Sezona podle teplárenského sdružení začíná zhruba ve stejnou dobu jako loni a odpovídá dlouhodobému průměru. Teplárny také upozornili, že v případě babího léta na konci září nebo na začátku října může být vytápění přerušeno. Stane se tak, pokud průměrná denní teplota ve dvou po sobě následujících dnech stoupne nad 13 stupňů a předpověď bude hlásit další oteplení. A teď vyrazíme na hory. Do Vysokých Tater dorazila zima těsně před začátkem astronomického podzimu. Ve vyšších polohách klesly teploty pod bod mrazu a napadl sníh. Na skalnatém plese leželo už včera až 16 cm. Zářijové sněžení ale v těchto nadmořských výškách není nijak výjimečné. Pyrotechnické průzkumy na trase budoucí dálnice D3 u Václavic na Benešovsku odhalují velké množství nevybuchlé munice z druhé světové války. Hlavní pyrotechnik Jiří Chládek k tomu říká.
2: Díky tomu, že tady bylo cvičiště jednotek SS, tak se tady nachází od nábojů do pušek a kulometů až po rakety. Máme evidováno asi 60 kusů, ze kterých vyčnívá 6 dělostřeleckých granátů a jedna raketa.
1: Teď něco pro milovníky zahrady a květin.
3: Výstava Floria ve Věžkách se blíží. V termínu 25. až 28. září se mohou návštěvníci tradičně těšit i na širokou nabídku zboží pro zahradu. Chybět v ní nebudou podzimní květy jako chryzantémy, macešky, vřesy i další rostliny. K dostání bude zboží od zahradníků, pěstitelů i řemeslníků. Luděk Savana, Urbánek, Kroměříž.
0: Sport.
1: Ještě do světa Formule 1. V další sezóně budou velké ceny kratší o 15 km. Celková vzdálenost se sníží ze současných 305 km na 290. A tady je důvod. Změny vejdou v platnost kvůli úpravám pohonných jednotek. Pro příští sezonu se má zvýšit průtok paliva, což má pomoci zvýšit podíl spalovacího motoru na celkovém výkonu pohonné jednotky. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos. Sametovou srst a být stále bos. Sedět na regálu v hračkářském krámu sám.

0: Čas 9 hodin a 10 minut. Máme tu dnešní krásné středeční dopoledne s datem 23. září. A my jsme vám s Kačenkou slibovali, že dnes tu budeme mít jednoho našeho skvělého kamaráda a hosta.
1: Ano, a to z jednoho prostého důvodu. Dneska slaví 90. narozeniny Miloň Čepelka. No a my mu věnujeme jednak celoranní vysílání, ale po 12. hodině se mu budeme věnovat také v polední siestě. A my jsme si pozvali Kubu Jirouška, který v podstatě všechno tohleto spunktoval, vlastně vymyslel i tu polední siestu, jako co tam bude, kdo tam bude. Povídal si s Miloněm Čepelkem. Velkou, že je to tak, Kubo?
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Ano, ještě to hezké.
2: Ano, je to tak. Je
1: všechno
2: to tak.
1: Si to dal dohromady, mluvili jste s Miloněm samozřejmě, že...
2: Já ti řeknu, trochu je to takový komplexnější. Já jsem za Miloněm byl v létě v Opočně,
0: kde říkal, on já jsem zamilovaný.
2: byl v takovém, bydlí tam v takovém nádherném funkcionalistickém domě. Ano. A my jsme se bavili o tom, že bych rád na toho 23. září, kdy slaví to jubileum, udělal nějaké speciální vysílání. To on mi řekl, víš co, Kubo, já budu moc přijít až za 14 dní, protože já každý den hraju v divadle, já to prostě nezvládnu. Takže jsme se domluvili, že dneska uděláme speciál, vy jste už dělali mu takovej ten medailonek, že jo?
1: Do toho
2: ve 12 hodin bude ta polední siesta a pozor, ta bude speciální, protože tam budou vlastně písničky s jeho texty, které zpívala Marta Kubišová, třeba Marie Rotrová a další.
0: No, Jirka Milan, Korn taky, že jo?
2: Milan Chladil, Grossman taky naspíval nějaký jeho text. No a do toho tam ještě zamícháme i vlastně některá ta Miloňova zamyšlení, která tady na Country rádiu vysílal od roku 1998.
0: No tak to bude velmi zajímavé samozřejmě, ale my jsme tady teď v tom ohledu, že si budeme zpívat s Kubou, že? Je to tak?
1: Budeme si zpívat s Kubou jednu písničku od Marty Kubišové, Dobrodružství s Bohem Pane.
2: No s Bohem Panem, to je z řecké mytologie, prosím.
1: Dobře, a tak tuhleto píseň si zaspíváme, Kuba má sebou i kytaru, ale my na ní nemáme mikrofon, takže možná, že to nebude úplně dobře slyšet, ale... Co? Pustíme
0: ne,
1: si
0: Kuba
1: ji a budeme
0: zpívat? Já budu dělat kytaru.
2: Ne, počkejte, já bych ale dal tak maximálně 5 taktů s Vláďou, protože si myslím, že víc toho dohromady nedá.
1: Moment.
0: A je to tady,
1: zaslechla jsem, že to dáš jenom s Vláďou. To...
2: Jo, s Kačkou samozřejmě taky. Dobře. Ale tak já navrhuji, že zaspíváme kousek a pak bychom nechali tu Martu to dospívat, co mi na to.
1: Tak určitě, nebudeme jí do toho úplně skákat.
0: A tahle písnička není samoučelná, protože před chvíličkou Kuba řekl, že ji otextoval právě Miloň Čepelka. Takže Kubo, my ti moc děkujeme za to, že jsi za náma přišel, že jsi takhle krásně hovořil.
2: Hele, a já půjdu zpívat ke Kačce na mikrofon, ať zpíváme spolu do jednoho. Já ji budu vést.
1: Ty mi to budeš kazit.
0: Ne, ty budeš šimrat a ona nezespívá ani notu a pak to svede na tebe. Jsi prostě loajální. Jo, tak jdeme na to.
1: No jasně.
0: Kuba Jiroušek, Marta Kubišová, Kačka Čepelíková, Vláďa Vlach.
3: Vladimír Vlach.
0: A dobrodružství s Bohem Panem a samozřejmě Miloň Čepelka text.
4: Půlnoc nádherná zmí i lucerna,
5: ty jsi mě opustil ospalou.
2: Vláďo?
0: Já jsem si nenašel text.
5: Úklady spíš tělou někdo sem kráčí.
2: To je hezký.

řekni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují připracovat dráze, pakliže ti vyhovují rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

kraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střepové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

0: si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
2: A je to tady. Je toho dnešního dne. Už je to tady, ano, chvilka napětí, neboj se. Já si myslím, že to bude velmi zkousnutelné, protože i dnes tady pro vás máme téma dnešního ranního otazníku. Konec konců to není žádná výjimka a hovořit budeme na jedno téma, které vás určitě zaujme.
3: No, já myslím, že každého zaujme, protože každý člověk, který poslouchá Country Radio třeba, já nevím, hodinku, ano, tak minimálně si nás posloucháte hodinu, tak můžete v hlavě mít informaci o tom, že dneska je 23. září, jo, a že dneska nastala podzimní rovnodennost. To znamená, že den i noc jsou dneska stejně dlouhé. A pak už se to začne zhoršovat samozřejmě. Jo? Ty noci se začnou prodlužovat. A den se začne zkracovat. Jo? A bude to trvat vlastně až do prosince. A s tímto tématem souvisí i to, o čem se dneska budeme povídat. O tom podzimu, který je před námi. Tak my se vás dneska chceme zeptat, co máte na podzimu nejraději. Jo? Jsme optimističtí, my ho vítáme, ten podzim, protože ten je plný barev skvělého jídla. Já myslím, že prostě každý zahrádkář už minimálně jednou zkusil vypěstovat dýni, podle mě. A zkusil dýňovou polévku.
2: A hlavně podzim, alespoň pro mě, velmi romantickým, takovým melancholickým obdobím, kdy jsou takové ty zvláštní vůně toho tlejícího listí, těch táboráků a vůbec takové...
3: Prostě to smrdí.
2: Prostě to voní. To voní, notabene, já jsem narozený na podzim, jo. Takže k podzimu mám svůj velmi vytříbený, specifický...
3: Ty se narodil do listí.
2: A no tak tenkrát jsme byli schudí, takže jsme neměli postýlku. A ještě jsem se narodil na podzim, když se přesně v lednu třeba načáplá hlava o led.
3: Jsi měl takhle v tom šupíku to listí a tam si ležel. Víte, nahý. No dobře, tak to jsou začátky Vladimíra, k tomu se nebudeme dostávat, ale on má, vidíte, na podzim takovéhle krásné vzpomínky. Přikrýval se listím a lopuchem.
2: No, od té doby mi to zůstalo, mám kladný vztah k přírodě.
3: Tak, Vládě, zdatný houbař a listonož. Tak jaké vy máte vzpomínky na podzim a co vás na podzimu nejvíc baví? To je téma dnešního ranního otazníku.
2: Teď už muzika, kapela Pozdní sběr.

0: Country rádiem na cestách.
1: No a na těch cestách, nebo chcete-li silnicích, rovnou budeme začínat. Máme tu výluky, máme tu také nějaké problémy ohledně dopravních hrad, tak se podíváme třeba na D11. Na 11. kilometru ve směru na Prahu, je to u Nehvist, došlo k dopravní nehodě. Další dopravní nehoda je hlášena z Chomutova, konkrétně se jedná o ulici Pražskou. No a ještě tu máme Přerov, tady se havarovalo v ulici generála Štefánika. Jak to vypadá na kolejích, tak třeba Martinice v Krkonoších, Kunčice nad Labem nebo Týnec nad Sázavou Čerčany. To jsou ty krátkodobější vlakové výluky. Ta druhá jmenovaná nám bude končit zítřejším dnem, to znamená čtvrtkem 24. září. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Country Rádio.
0: Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký.

let přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Ranní otazník Country Rádia souvisí s dnešním dnem. Ano, 23. září ve 2 hodiny a 5 minut. Tu máme oficiální podzim a my jsme rádi, že jsme mohli položit tu dnešní otázku, protože na to podzimní období má každý jiný názor. Já už jsem se tady rozpíval nad tím, že podzim se mi hodně líbí, protože jsem romantik, jsem melancholik. A samozřejmě také na podzim jsem se narodil.
2: Vladimír se na podzim narodil, pokud jste to neslyšeli, tak Vladimír byl povit, jo?
1: Do listí.
2: Do listí, ano. Jo. A i z toho důvodu vlastně peřinu ano. Má vycpanou listím.
1: V podstatě já jsem takový jako konzervativní.
2: A žena to trochu nemá ráda, jak to pořád šustí. Jako. Ale když si tam dá jako čerstvé listí, tak to nešustí, viď, Vláďo?
1: Je to tak, ano, to uschlé listí prostě šustí v peřině a člověk se ani nevyspí.
2: Vždycky to skopeš,
1: no, tak. No a téma dnešního ranního otazníku.
2: Co máte na podzimu nejraději, tak Vláďa asi to, že bude mít brzy velké narozeniny, viď?
1: To
2: už je skoro trojciferné číslo. No, ale to necháme teď stranou, k tomu se dostaneme určitě během podzimu. To na to určitě nezapomeneme, ale děkuji. My se ptáme vás, co vás na tom nejvíc baví, jestli ty barvy nebo ty vůně, anebo já nevím.
1: Jestli vás to vůbec nebaví třeba.
2: Nebo třeba, jestli vás to vůbec nebaví.
1: No, napsala nám třeba Katka, ahoj, miluju podzim. Vykřičník nejen proto, že mám v listopadu narozeniny a jsme u toho, ale kvůli nádherným barvám a listí a jako vášnivá houbařka kvůli hlavní sezóně hub. Byť je sbírám vlastně po celý rok.
2: Jirka napsal, že podzim má rád, protože nejsou taková vedra a hlavně se stromy krásně zbarvují. A to je velká paráda. A začínají růst hodně houby a tak podzim mám prostě celkově rád.
1: Napsal nám i Hanička, dneska podzim, potom zima, v létě je to více prýma. Roční období se střídá, buď je hezky, nebo bída. Na podzim jsou krásné listy, v závorce, to Vladimír pamatuje, konec závorky, vzduch je někdy krásně čistý, zase rostou houby v lese, každý plný košík nese. Tak děkujeme Hani za tuhle krásnou rýmovačku.
2: O, tak to byl hezké verše. Boženka, a to si myslím, že by mohl být jako hezký výherní příspěvek, napsala babí léto a rytí na záhonu. No jo, protože ty záhonky ještě nespí, že? Lec, které tak ještě je tam třeba udělat nějakou práci, tak babí léto samozřejmě taky se moc těšíme a čekají nás ještě pěkné teploty. O víkendu by mělo být kolem 20 stupňů a to si myslím, že právě začne to krásné babí léto.
1: Proč se neříká dědovo léto? Není to trošku jako genderově nevyvážené?
2: Že ženy mají vždycky přes.
1: Dobře, teď má pro změnu přednost Ivan Mládek a jeho banjo band. Brno je zlatá loď.
2: Jdem na to.
1: Jdem na to teď.

0: takhle krásně svižně s kapelou Alabama vstupujeme téměř k 10. hodině raní. Nebude trvat dlouho a za chvilku to budou zprávy a počasí.
1: No tak to už bude ta 10. hodina dopolední, která se bude samozřejmě týkat podzimu. Tak to je první vlastně podzimní 10., se kterou začne vysílat i Milan Schmidt po 10. hodině. On tady bude 2 hodiny a pak ve 12 hodin to všechno začne. Miloň Čepelka, prostě náš dnešní oslovenec, kterému se intenzivně věnujeme, protože má prostě 90. narozeniny.
0: Je to neuvěřitelný věk. A jak už jsme prezentovali jednou během našeho dnešního vysílání, vypadá neustále svěže, úsměv na rtech, prostě nikdo
1: by to
0: nenázal.
1: Pořád mu to pálí hlavně.
0: Ano, víš, to je důležité.
1: Všechno si pamatuje, prostě jako pořád čte, vzdělává se, jo, to si myslím, že je nesmírně důležité.
0: Ano.
1: Tak mu přejeme samozřejmě hodně zdraví, spokojenosti, štěstí, ať ho dál pořád baví práce, kterou dělá, a nebo ať ho baví dál něco třeba i jiného, nového, co se začíná učit.
0: No a hlavně, ať ho pořád baví práce tady ve vysílání Country Rádia.
1: Tak po 12. si nenechte ujít polední siestu, která bude věnovaná zejména písňovým textům, o které se právě Miloň Čepelka, dnešní oslovenec, postaral.
0: No a krásný den přeje Kačka s Vláďou a zítra úderem 6. se na vás těšíme už teď.
1: Už teď se těšíme. Tak krásný den.
2: Country počasí.
3: Středa přinese polojasnou až jasnou oblohu, odpoledne může být přechodně oblačno a ojediněle se objeví také přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 14 až 18, na jižní Moravě až na 20 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ceny pohonných hmot jdou stále nahoru a blíží se k novému rekordu. Podle analytiků v dohledné době jen tak dolů nepůjdou. Kvůli vysokým nákladům už mají potíže i některé firmy. Navíc ozvonilo také levnému cestování. I přes výrazný nárůst jsou ale ceny v Česku 11. nejnižší v Evropě. Nejvyšší je mají Dánové. Ti platí kolem 60 korun za litr benzínu i nafty. Bankomatů ubývá. Podle České národní banky je jich už méně než 5 000. Lidé totiž stále více platí virtuálně. Hotovost ale asi 25% lidí stále používá. Lidé také ve velké míře, hlavně na vesnicích, využívají možnost cashbacku. Na pokladně v obchodě například sdělíte, kolik si chcete vybrat v hotovosti. Pokladní částku přičte k vašemu nákupu a zaplatíte kartou. Kaple na hřbitově v Bohnicích je opravená. Kdy se otevře, to zjistil Honza Navrátil.
2: Obnova kaple, která byla ještě před nedávnem ohořelou ruinou, skončila na ústavním hřbitově v Praze Bohnicích. Stavba nyní propojuje dochované historické zdivo s novou konstrukcí a veřejnosti se otevře 1. října v 17 hodin. Rekonstrukce kaple je první etapou postupné revitalizace celého hřbitova, kde je pohřbeno více než 4300 lidí. Honza Navrátil, Praha.
1: O obchvatu Třebíče teď Luděk Savana Urbánek.
3: Příprava dlouho plánovaného obchvatu Třebíče pokračuje. Vyroste na silnici první třídy a práce mají podle aktuálního harmonogramu začít v roce 2028. Do provozu by měl být uveden v roce 2031. Celá trasa měří téměř 6 kilometrů a povede mimo část zastavěného města. Součástí stavby bude také 228 metrů dlouhý tunel Borovina a několik mostů. Luděk Savana Urbánek, Třebíč.
0: Sport.
1: Nejlepší čeští plochodrážníci posledních let Jan Kvěch a Václav Milík figurují mezi potvrzenými jezdci, kteří se v pondělí 5. října postaví na start už 57. ročníku memoriála Luboše Tomíčka. Trio domácích zástupců doplňuje Daniel Klíma. O 57. trofej bude usilovat i stabilní účastník letošního seriálu Grand Prix mistrovství světa, a to Lotyš Andrzej Slebeděv. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: se mnou.
1: Je krátce po 10. hodině a krásnou středu, zda ten 23. září vám teď už přeje Milan Schmidt. Zkušenost a mládí se nám srazili hned na začátku této hodiny. Rangers Vím Vím a Cleo, ona tančí. Zatímco Rangers Vím Vím, tak to už je letitá skladba někdy z roku 1970, tak jméno Cleo jsme zatím tolikrát ještě nevyslovili u nás v Country Rádiu, ale určitě se to časem změní, protože tahle nadějná zpěvačka, houslistka a skladatelka přichází na scénu, kromě jiného právě i s touto novou písní Ona tančí, je z roku 2026 a věřím tomu, že v brzké době o ní ještě uslyšíme. O čem uslyšíme v téhleté hodince? Čeká nás kukátko Country Rádia, nějaká ta pozvánka, čeká nás také tulácká stezka a spousta skvělých interpretů. Epidemie, Vaby Daněk, Jitka Vrbová, Malina Brothers a nebo třeba KTO. Dobrý den.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na pochod s klubem českých turistů, takže vy už tušíte, že na telefonu je Petr Teringl z Prahy. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Tak kam nás pozvete tento týden?
2: Na tunelový komplex Blanka. Totiž když se před lety stavěl tenhle tunelový komplex Blanka, vzniklo nad ním několik parků a právě těmito parky vede pochod, který je připraven na čtvrtek 24. září. Pochod startuje na stanici tramvaje Malovanka, vede přes parky v oblasti Hládkova a Petinky, vede kolem vjezdů do tunelu a potom se stáčí do Královské zahrady a přes Špejchár ke Stromovce. Až do Stromovky ovšem nedorazí, to by bylo moc dlouhý, pochod končí na Letné v restauraci u Letenského zámečku. A tenhle pochod je věnovaný osobnostem, které v téhle oblasti žily, připomene třeba Alici Masarykovou nebo Julia Zejera.
1: Děkujeme za pozvánku, takže krásná procházka a nakonec i posezení s možností diskutovat. Tak závěrem zase zopakujte tedy ta data, která potřebujeme znát.
2: Pochod nad tunelem Blanka ve čtvrtek 24. září, start mezi 4. a 6. odpoledne na stanici tramvaje Malovanka.
1: Petře, děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a za týden naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Také dnes pro vás máme nějaké polodenní výluky, také dnes pro vás máme nějaká problematická místa na dálnicích, kde se můžete zdržet, ale začneme na kolejích. Máme tady výluky v úseku Týnec nad Sázavou Čerčany, Nedvědice Tišnov, Budišov nad Budišovkou Odry, Šumperk Hanušovice a Šumperk Zábřeh na Moravě a Olomouc Domašov nad Bystřicí. Co se dálnic týče, tak můžete se zdržet a zdržíte se také v okolí 196. kilometru na Brněnsku. Je to jak ve směru na Ostravu, tak i v obrácené směru o tom, že se tam pracuje na silnici a tvoří se tam každý den delší kolony. S dalšími kolonami můžete počítat mezi 25. a 23. kilometrem ve směru na Prahu, kde se také pracuje a podobná nebo stejná situace je i mezi 354. a 5. a 359. a 5. kilometrem ve směru na Polsko. I tady jsou práce na silnici. Zdržet se můžete i na D2, tam se nám pravidelně vytváří také na příjezdu do Brna dlouhá kolona vozidel, která může mít až 7 kilometrů a je to dáno právě hlavně tím, že se pracuje a to na 1,5 až 0 kilometru ve směru na Brno, kde je provoz převeden do protisměru, je tam zúžená vozovka na 2 jízdní pruhy. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Kant.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům Country Rádia přeji dobrý den. Dnes zavítáme na zříceninu hradu Křídlo. Ta leží ve Zlínském kraji, jižně od Bystřice pod Hostýnem u obce Brusné. Svůj název Křídlo odvozuje od vysunutého výběžku protáhlé hory Barvínku, který střežil vstup do údolí Rusavy. První písemná zpráva o hradě pochází z roku 1365. Podle stavebních pozůstatků ale vznikl patrně už dříve, kolem poloviny 14. století. Na hradě se vystřídala řada majitelů.

ředitel Albert Kostka z Postupic, který se hradu kolem roku 1475 na krátkou dobu zmocnil. Křídlo zaniklo mezi lety 1475 a 1481 v době česko-uherských válek. Tradičně se uvádí, že ho rozbořila vojska uherského krále Matyáše Korvína. V roce 1481 už je hrad uváděn jako zbořeniště. Následně nikdy nebyl obnoven. Z hradu se dochovaly zbytky hradeb, brány, paláce a válcové věže. Patrný je také více než 3 metry hluboký příkop. Archeologové odkryli i pozůstatek padacího mostu a části opevnění. Na místě se rovněž dochovaly pozůstatky hradního jádra o rozměrech přibližně 35 x 15 metrů. Hrad měl dvě palácová křídla a malé nádvoří. Právě díky preciznímu archeologickému výzkumu si tak dnes dokážeme lépe představit původní podobu hradu. Zajímavé je, že místo má ještě starší historii. Archeologické nálezy tam dokazují tamní osídlení už v pravěku. Více informací o zřícenině hradu Křídlo hledejte například na webu východnimorava.cz. Mějte se báječně, loučí se s vámi Vítek.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Novida hodina mezi 10. a 11. utekla jako voda a jsou tady kulturní pozvánky a také předpověď počasí. Vše má na starost Tereska, které předávám pomalu, ale jistě slovo. Vám chci říci, že tu příští dopolední hodinku zahájí Hobou s tunel jménem Čas a dáme si i Mirka Palečka, Nesnaž se utéct. Nikdo neutek z Parníku Country Rádia, ono to ani nejde. A Mirek Paleček byl zatím posledním hostem, ale ještě nás čekají další a právě o tom si také něco povíme. Teď už příjemný poslech, ať už počasí, anebo kulturních tipů.
1: Country počasí.
2: Středa přinese polojasnou až jasnou oblohu, odpoledne může být přechodně oblačno a ojediněle se objeví také přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 14 až 18, na jižní Moravě až na 20 stupňů.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Láska má, je láska tvá.
7: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na

0: To vám jednou dorazil takovej divnej chlap.
1: Měl šaty z módy, ty šlí snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej lidi vyznám.
0: Tak jsme ho z těch kytek zvedli.
2: Já mám žíze, věčnou žíze.
0: A náš hospodský Jarda, jestli prejmá na zaplacení.
2: Měl kapsu prázdnou, frenky dlouhá.
0: Tak jsme ho zase hodili do těch kytek a dali si ještě jedno. Country Radio. Obyčejné příběhy obyčejných lidí.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na koncert Pro radost. Pozvání do klubu Válec v Polské ulici v Praze přijali a hudební radost budou rozdávat kapely Jakub Kořínek a Katka Misíková z hosty z Plzně a Soften Disharmony z Berouna. Vstupné je dobrovolné a 3. října začínáme v 19 hodin. 26. září v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 vystoupí skupina Handl a hosté. Pokud máte rádi bluegrass, neměli byste tady chybět. Miroslav Paleček a Podsta písničce. Ve čtvrtek 24. září se sejdeme v 19 hodin v Kroměříži v klubu Starý pivovar. Opět se můžeme těšit na průřez dosavadního muzicírování od prvního vystoupení na Karlově mostě v roce 1968 přes Semafor až do dnešních dnů. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se také na novinky. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích písně a orchestrální skladby ze svého pořadu Přes 50 let v country. Uslyšíte skladby jako je Panenka nebo Hotel Hillary, ale i novější písně, hlavně z CD Stíny na střechách. To vše se odehraje v hotelu Ogar v Pozlovicích 24. září od 19.30. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Začala tedy poslední dopolední hodinka, jak jsem sliboval Hobousáci a také Mirek Paleček. Mirek Paleček byl na parníku Country Rádia v neděli. Bylo to milé, bylo to příjemné, bylo vyprodáno, hezká atmosféra, počasí jakž takž, na to, že nám pomalu, ale jistě končí září, tak sice chviličkama kapalo, ale nebylo zase až nějak moc chladno. Uvidíme, jak to bude tento týden. 27. tam zahrají Honza a Jindřiška Brožovi. To je část kapely Devítka, jistě znáte, folkové duo, které už na našich pódiích opravdu vystupuje hodně, hodně dlouho. Pokud byste chtěli se k nám přidat, můžete. Tahle plavba bude zvláštní trošičku, a sice tím, že bude probíhat údržba takových těch zdymadel, takže se popluje na druhou stranu směrem na Nymburk. Takže bude to trošičku jiná krajina, jiný pohled, něco, co třeba pravidelně nevidíme, ale už jsme tam také jednou pluli s Petrem Bendem a je to příjemná plavba i tímto směrem. Takže pokud byste chtěli, můžete se ještě přidat v neděli 27. od 14 hodin Honza a Jindřiška Brožovi na parníku Country Rádia. A to je poslední plavba, která začíná ve 14 hodin. Jinak od října nás pak čekají ještě plavby, které už jsou takové ty podzimní, začínají v 11 hodin a tam můžete třeba 4. na Jindru Kejaka, 11. je Honza Vančura, ale tam je to vyprodané, 18. skvělá dvojka Míša Bert Leichtovi z Forehandu, no a v neděli 25. od 11 hodin Tony Jocha, Karel Macálka, i tam jsou ještě volné vstupenky a mohu jen a jen doporučit. Tak to byl takový pohled na parník. Teď pojďme dál, čeká nás Conway Twitty a Loretta Lynn, taky Luděk Sobota a Benjamin Divana Mládka a taky třeba Věra Martinová. Příjemný poslech.
1: Hello.
2: Hello, Loretta.
1: Darling, I knew it was you.
2: Loretta, there's something I've just got to tell you.
1: Oh, please, tell me what to do.
2: I don't really know how

svátek, Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko a já opět volám na místo, kde se můžete skvěle pobavit, a konkrétně volám ředitele Městského společenského domu v Kolíně Zdeňka Hejduka. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, zdravím tebe i posluchače Country Rádia.
1: Díky za pozdrav a volám proto, že jsem už zahlédl plakát na Zálapský hudební festival, takže povídej, o jaký festival jde, o co jde?
2: To si zahlédl dobře. Zálapský hudební festival vznikl tady v Kolíně a první ročníky se odehrávaly v hospodě u Vodvárku a tuším, že to bylo na záchranu nějaké hospody, která se nachází tady poblíž Kolína. A letos ty kluci, kteří to tam dělali, tak oslovili mě, že už by si to zasloužil jakoby důstojnější prostředí a trošku i něco jiného. Takže jsme to udělali tady u nás jako v Městském společenském domě alias v Kulturáku.
1: Jasně. Na co se můžeme v Kulturáku těšit? Jaký kapely tam vystoupí?
2: Tak vystoupí kapely, které si myslím, že tady Kolíňáci a nejenom Kolíňáci znají, a to je country kapela Trampoty, Sklenka, která hraje taky skoro všechno, Bílý tesák, což je kapela Petra Priznice, což je rocker a metalák, ale dělá si radost country hudbou. No a pak samozřejmě tobě známá dobře kapela Stan Johnny.
1: Jasně, tak vlastně všechny kapely, které jsi jmenoval, dobře známe, protože Trampoty tu byly několikrát u nás v Country Rádiu, dokonce jsme s nimi oslavovali krásné výročí, no a Bílý tesák Petr Priznic dokonce soutěžil tady u nás v soutěži velmi úspěšně a dodnes hrajeme jeho skladbu. No a moje kapela Stan Johnny, kterou si mohou posluchači také poslechnout ve vysílání Country Rádia, to už jsme představili mnohokrát. Takže to vypadá dobře. Tak povídej, kdy můžeme na tenhle ten festival přijít a kam přesně?
2: Tak, festival se uskuteční v sobotu 10. října, začíná v 19 hodin a jak už jsme mnohokrát říkali, nebo několikrát říkali, je to v Městském společenském domě v Kolíně, což je přímo na náměstí v Kolíně, hned vedle radnice.
1: Tak Zdeňku, děkujeme za pozvánku, já tam budu, to je jasný, to vychází z toho, co jsme říkali, a budeme doufat, že se nám to všechno povede. Měj se hezky, ahoj.
2: Já taky děkuji za oslovení a doufám, že se tady sejdu s co nejvíce country posluchačí. Měj se hezky, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: V dopravních informacích máme také informace z městské hromadné dopravy. Koukám nejprve na Prahu a mám upozornění, že až do 25. září se nebude v Nuslích jezdit ulicí Zámeckou. Dotýká se to linky 2, která je od Petřin ukončena objezdem Moráň, Albertov, Výtoň, Karlovo náměstí. Tolik Praha. Brno vypadá klidně, v Ostravě máme nějaký problém, a sice ve dnech 26., 27. a 28. září, vždy v době od 6.25 do 16.50 z důvodu prací na trati budou spoje tramvajové linky číslo 5 nahrazeny v celé délce své trasy autobusy náhradní dopravy ND5. Tolik tedy Ostrava. A teď pohled na další problematická místa na dálnicích. Na D5 máme hned dvě místa problematická, a sice první místo je mezi 89. a 95. kilometrem ve směru na Rozvadov. Jsou tam práce na silnici, ale platí to i v obráceném směru, a obousměrně to platí také mezi Stým a 110. a 5. kilometrem, také ve směru na Rozvadov i ve směru na Prahu. Jsou tam práce na silnici a je tam zužená vozovka na dva jízdní pruhy. Další takové místo najdeme i na D11, a to mezi Sackou a Poděbrady, tedy od 25. do 35. kilometru, také obousměrně, i tady je zužená vozovka na dva jízdní pruhy, i tady se zpomaluje na 80. A pak máme podobné místo na 63. až 53. kilometru, také obousměrně, i tady je provoz převeden do protisměru. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje, a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Pomalu, ale jistě se blíží závěr dnešního dopoledne. Poledne bude trošičku jiné než obvykle, o tom si řekneme více za chvíli, ale vzhledem k tomu, že poledne bude jiné, tak pro vás už teď mám informaci o tom, že dnes 23. září je v kalendáři napsáno jméno Berta. To znamená, že všem Bertám přejeme všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku a nebude prostor ani na to, abych vám řekl, jaký pořad vás čeká dnes podvečer, tak v 19 hodin, protože je středa, tak klasika Country Time. Miloš Keller a americká muzika. Americká hitparáda, starší i novější, nějaké ty zajímavosti a spousta opravdové country. Nenechte si ujít, konec konců, jestli máte náladu na dobrou country, tak ještě i v této hodině by vás měla potkat, a to v podání Petra Kocmana anebo Gartha Brookse. Teď ale před námi Petr Rezek a zpívá pro všechny Berty.

0: Středeční dopoledne právě teď končí, před námi 12. hodina, to znamená předpověď počasí a další zprávy Country Rádia. To je celkem běžné. Co už běžné není, nebude následovat polední menu, jak jste zvyklí, ale bude následovat, řekněme, polední siesta, anebo spíše taková sváteční hodinka. Sváteční bude v tom, že je věnována našemu kolegovi. Pan Miloň Čepelka totiž dnes slaví svoje 90. narozeniny. Mistře, všechno nejlepší. No a my jsme při této příležitosti připravili hodinku, která je plná písní, ke kterým texty napsal právě Miloň Čepelka.
1: Country počasí.
2: Středa přinese polojasnou až jasnou oblohu, odpoledne může být přechodně oblačno a ojediněle se objeví také přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 14 až 18, na jižní Moravě až na 20 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u lékaře. Lidé by za splnění účasti na všech preventivních prohlídkách a vyšetřeních, které jsou pro jejich věk dostupné, mohli od zdravotní pojišťovny získat 500 až 1500 korun. Tak to alespoň slibuje Ministerstvo zdravotnictví. Při zavedení odměny ministerstvo očekává, že účast na vyšetřeních vzroste. Letošní sklizeň ovoce bude podle pěstitelů druhá nejnižší v novodobé historii. Ovocnářská unie tvrdí, že jarní mrazy způsobily škody za 1,5 miliardy korun. Skoro polovina českých sadů hlásí ztráty přes 80%. Vůbec nejvyšší propad hlásí pěstitele jablek. O budování metra teď náš kolega Honza Navrátil.
2: V Praze začaly ražby dalšího úseku metra D od stanice Ryšánka na Nové Dvory. Jako první vznikne přístupový a větrací tunel budoucí stanice Nové Dvory. Připomeňme, že stavba první části linky D mezi Pankrácí a Olbrachtovou, nyní Ryšánkou, začala v roce 2022. První část mezi Pankrácí a Novými Dvory by měla být zprovozněna v roce 2032. Honza Navrátil, Praha.
1: Co je nového na Príglu, to zjistil kolega Savana.
3: Na brněnské přehradě se uklízí a vzali to z gruntu. Dva lodní hangáry dopravního podniku města Brna, kde každoročně přečkávají zimu některé z lodí na přehradě, čeká demolice. Jejich technický stav už je totiž nevyhovující a neodpovídá současným trendům. V budoucnu by v přístavišti mělo vzniknout nové kapacitnější zázemí pro lodě plavící se po zdejší hladině. Loděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a neskutečných 5,5 roku trvalo, než Mladá Boleslav uspěla na ledě Sparty v extraligovém utkání. V dohrávce třetího kola se konečně dočkala. Bruslaři udolali Spartu v O2 aréně 5-3. A Liberec slaví první výhru v novém ročníku hokejové Tip Sport extraligy. Bílí Tygři uspěli na ledě úřadujícího mistra Spartubic, když v divokém utkání předehrávky 11. kola zvítězili 5-4. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
4: Právě dnes slaví náš vážený kolega, pan Miloň Čepelka, významné životní jubileum. Dovolte nám, abychom mu věnovali následující hodinku našeho vysílání.

Viděl jsem to všude. Hledal jsem to ve všech přístavech a vyprávěl jsem o tobě Radskům a Delfínům. Byla jsi pro mě víc než vzpomínka, byla jsi moje pevná země. A celou tu dlouhou dobu jsem se o tebe nebál. Až teď, když se vracím.

0: V dnešním poledni posloucháme písničky, které otextoval náš kolega Miloň Čepelka. Teď ale proud hudby na chviličku přerušíme a dáme si něco malinko jiného. Poslechněte si typické Miloňovo zamyšlení, které v Country Rádiu také slýcháte.
1: Miloň Čepelka pro Country Rádio. Od roku 1998.
2: Tak došel jsem, minulý týden to bylo, proto to mám ještě v živé paměti, došel jsem v Praze 6 na třídě Československé armády, ale mohlo by to jistě být i kdekoliv jinde, došel jsem k přechodu pro chodce jištěnému světelnou signalizací. Jen asi o dvě vteřinky dřív tam byla nějaká paní, která kvapně stiskla tlačítko označené pro chodce, takže jsem byl pro ten okamžik bez práce i bez starostí. Jenže jen o další dvě vteřiny se přihnal kdosi třetí, tentokrát muž, a bez ohledu na to, že žlutá krabička svítila jasným nápisem Čekejte, tlačítko zmáčkl taky. A v zápětí ještě dva lidé. Těch už jsem si tak nevšímal, mě stačilo k přemýšlení, když jsem viděl, že také oni oba se bez váhání hnali po tlačítku a mačkali ho o 106 snad v domněnce, že tím očekávanou zelenou pro chodce uspíší, či co. Neuspíšili, to dá rozum, ale začal jsem si takového počínání svých blížních všímat ten den a ve dnech následujících i na jiných podobných místech a nestačil jsem se divit, že z dobrých 50% probíhá stejný děj i tam. Každý druhý si ten knoflík musí stisknout sám, jako kdyby nevěřil svým očím a jako kdyby nevěřil tomu předchozímu, že to též předtím udělal správně. To mě tedy podržte. Jistě, kdyby nebylo tak nad slunce jasné, že ten či ta o fousek času dříve dorazivší už příslušný žádací úkon udělal či udělala, prosím, buďme všichni aktivní, nespoléhejme než na sebe. Ale tak to není. Nápis Čekejte, svítí, všecko potřebné je zařízeno. Jenom snad neumím si to vysvětlit jinak, než že si my uspěchaní lidičkové navzájem nedůvěřujeme. Že jsme získali zkušenost vyjádřenou pocitem, co si neudělám nebo nezařídím sám, na to se nemůžu spolehnout. Všude vládne šlendrián, sliby jsou jen sliby chyby, rukou dání nemá cenu ani toho stisku, co někdy ani není stisk a připomíná jen dotek té pověstné leklé ryby. Že přeháním, to je možné, o to se nepřu, ale nemůžu si pomoct, to výše popsané chování určitě vyjadřuje něco, co není dobré a co musí mít nějaké hlubší, skrytější, mimoděčné důvody. V morálce, v politice, ve zklamávaných očekáváních, jakých jsme denně svědky a stále víc si na ně zvykáme. Neměli bychom. A tak se mi chce říct, začněme u maličkostí. Třeba zatím aspoň netrapme tu žlutou krabičku u světelných přechodů pro chodce a na křižovatkách víc, než je nezbytně nutné. Možná se nám to za čas vrátí v lepší náladě. Líp je přece se na toho, kdo přišel dřív a tlačítko už zmáčkl, líp je se na něj usmát. Fajn, máme na chviličku společný zájem, děkuju a věřím vám.

dobrý večer, řekl jsem jednou, když máj zlatil kraj a svět byl opojen.

0: Posloucháte hodinu věnovanou Miloni Čepelkovi a kromě písniček slyšíte i jeho zamyšlení. K tomu druhému se dostáváme právě teď.
1: Milon Čepelka pro Country Radio. Od roku 1998.
2: S čím se dnes svěřím? Zkusím připomenout jednu potíž, kterou mají současní Češi se svou mateřštinou. Ale vezmu to oklikou na důkaz, že jistým poznaným pravidlům se má důvěřovat a mají se poslouchat. Lékaři a lékařky, protože už mám věk, mi zdůrazňují, abych hodně chodil. Zanedbával jsem to, byl jsem pohodlný a výsledek je, že dřív, když už jsem někam šel, šel jsem rychle, zatímco teď musím kamkoliv zvolna. I to má však výhodu, víc pozoruji okolí. Tak jsem při bezcílné zdravotní chůzi bubenčí narazil onehdá na dva nápisy. První zněl: prosíme, nedávejte nám váš odpad k našemu plotu. A druhý: děkujeme, že svůj odpad pro naši společnou popelnici třídíte. Nad prvním se má češtinářská dušička pohoršila, nad druhým zaradovala. Z mnoha jiných příkladů, a to i z výroků osob výše postavených, i z textů slyšených či v tisku přečtených, mám nerad za to, že u nás je už jen málo kdo ochoten takzvaně přivlastňovat podmětu. Ač jednoduché pravidlo české mluvnice, že právě jemu, větnému členu jménem podmět, přivlastňujeme a dík tomu se vyjadřujeme srozumitelně. Je to prosté, ale spousta současníků to neumí. Možná to s nimi ve škole necvičili, anebo podlehli pocitu, že takzvaný rozbor větný je v praxi k ničemu a proto, ach, k čertu prý, spojmy jako podmět, přísudek, přívlastek a tak dále. Chyba. To by nám totiž mělo přejít do povědomí už v dětství. Když je toto můj sešit, tak píšu-li, píšu do svého sešitu. V prvním výroku je určujícím větným členem, tedy tím podmětem, sešit, zatímco ve druhém jsem podmětem já. V obou je tak sešit přivlastněn podmětu, gramaticky podmětu. To je celé kouzlo. Je to tak přirozené a proto trvám na tom, že bychom se takové jemné rozličovací schopnosti jazyka neměli vzdávat. Čili prosím vás, nedávejte svůj odpad na náš plot, protože ano, je to váš odpad a proto ho laskavě přisuďte sobě. A my poděkujeme, že vy svůj odpad třídíte. Je to jasné? Asi ne všem. Ale když už v tom mají zmatek dospělí, pomozme škole tím, že se svými dětmi, neboť jsou to naše děti a naše budoucnost, nebudeme souhlasit, až budou remcat, že se v češtině učí zbytečnosti. Jako třeba, kde je ve větě kdo co podmět. Mně už ta kantorská letora, zdůrazňuji letora, nikoli úchylka, neopustí. Pardon.

0: Tantry počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, přechodně oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území s občasným deštěm a opět přehánkami. Teploty 13 až 17, na jihu Moravy opět tepleji 19 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Ceny pohonných hmot jdou stále nahoru a blíží se k novému rekordu. Podle analytiků v dohledné době jen tak dolů nepůjdou. Kvůli vysokým nákladům už mají potíže i některé firmy. Navíc odzvonilo také levnému cestování. I přes výrazný nárůst jsou ale ceny v Česku 11. nejnižší v Evropě. Nejvyšší je mají Dánové. Ti platí kolem 60 korun za litr benzínu i nafty. Bankomatů ubývá. Podle České národní banky je jich už méně než 5 000. Lidé totiž stále více platí virtuálně. Hotovost ale asi 25% lidí stále používá. Lidé také ve velké míře, hlavně na vesnicích, využívají možnost cashbacku. Na pokladně v obchodě například sdělíte, kolik si chcete vybrat v hotovosti. Pokladní částku přičte k vašemu nákupu a zaplatíte kartou. Kaple na hřbitově v Bohnicích je opravená. Kdy se otevře, to zjistil Honza Navrátil.
2: Obnova kaple, která byla ještě před nedávnem ohořelou ruinou, skončila na ústavním hřbitově v Praze Bohnicích. Stavba nyní propojuje dochované historické zdivo s novou konstrukcí a veřejnosti se otevře 1. října v 17 hodin. Rekonstrukce kaple je první etapou postupné revitalizace celého hřbitova, kde je pohřbeno více než 4300 lidí. Honza Navrátil, Praha.
1: O obchvatu Třebíče teď Luděk Savana Urbánek.
3: Příprava dlouho plánovaného obchvatu Třebíče pokračuje. Vyroste na silnici první třídy a práce mají podle aktuálního harmonogramu začít v roce 2028. Do provozu by měl být uveden v roce 2031. Celá trasa měří téměř 6 kilometrů a povede mimo část zastavěného města. Součástí stavby bude také 228 metrů dlouhý tunel Borovina a několik mostů. Luděk Savana Urbánek, Třebíč.
0: Sport.
1: Nejlepší čeští plochodrážníci posledních let Jan Kvěch a Václav Milík figurují mezi potvrzenými jezdci, kteří se v pondělí 5. října postaví na start už 57. ročníku memoriála Luboše Tomíčka. Trio domácích zástupců doplňuje Daniel Klíma. O 57. trofej bude usilovat i stabilní účastník letošního seriálu Grand Prix mistrovství světa, a to Lotyš Andžej Slebeděvs. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Posloucháte Country Radio a také po 13. hodině se nám střetla naprostá klasika v podobě brontosaurů a stánků. Řekněme s takovou relativní novinkou z roku 2021, Xindl X, má chata, můj hrad. Jsem rád, že Xindl X se zase po letech vrací do vysílání Country Radia s dalším hitem. No a pojďme se podívat, co nás čeká dál. Čeká nás koukátko Country Radia, pozvu vás i na jeden ze svých pořadů, který jsem připravil na tento týden a budeme si hrát. Čeká nás americká country v podobě písní třeba od Bucka Ovens, ale zaspívá také Glen Campbell a další. Čeká nás i česká muzika v podobě Pastora z Little Fort, Mirek Hoffman a Zelenáči, ale třeba také Lucka Vondráčková anebo Miki Rivola a Nezmaři. Na to všechno se můžete těšit mezi 13. a 14. hodinou. Příjemný den.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Po delší době volám pana Dostála z České krajiny, abychom hovořili nejen o Milovické rezervaci, ale primárně možná o ní uvidíme. Dobrý den, pane Dostále.
2: Dobrý den.
1: Já se chci zeptat, co je u vás nového, protože to, že se začíná příroda asi barvit krásnými barvami, to víme, ale zajímá nás také, co na to zvířátka.
2: Určitě po tom velmi suchém a parném létě jsou zvířata v rezervaci spokojenější s tím, že jednak prší po dlouhé době, za druhé jsou příznivější teploty, ale to období toho babího léta není příznivé jenom pro zvířata, ale také pro návštěvníky. Určitě babí léto patří ke dvěma vrcholům návštěvnické sezóny v Milovické rezervaci. Kromě jara, kdy se rodí mláďata, je právě to babí léto, ten hezký teplý podzim, jedno z těch období, které určitě doporučujeme, aby si návštěvníci nenechali k návštěvě Milovické rezervace ujít.
1: Jak se teď chovají vlastně ta zvířata, ty kopytníci? Já vím, že už jsme jednou mluvili o tom, že jim jako chlad nevadí, takže se na zimu v podstatě těší.
2: Přesně tak. Oni v této době jsou aktivnější, než byly právě třeba o prázdninách, kdy v těch 40-stupňových vedrech ta zvířata zalezla někam do stínu a návštěvníci, kteří v tom extrémním počasí přijeli, tak většinou neměli úplně šanci je vidět, protože zvířata byla schovaná. Takže právě teď to zvířata návštěvníkům vracejí a jsou vidět výrazně lépe než právě v těch letních parnech.
1: My stále hovoříme o tom, že v Milovické rezervaci, případně v dalších rezervacích je něco k vidění, ale abychom byli úplně konkrétní, pokud bychom se chtěli tedy podívat a vidět něco zajímavého, tak kam přímo bychom měli vyrazit a kdy je to nejlepší?
2: Určitě doporučujeme vyrazit do Milovické rezervace s možností zaparkování v Ostravské ulici a návštěvníky potom čeká několika kilometrová okružní stezka kolem rezervace. Každý samozřejmě může ujít podle svých sil a představ s několika vyhlídkami, ze kterých návštěvníci zvířata mohou vidět. Takže to současné počasí je určitě pro návštěvníky lákavé.
1: Já se na podzim těším, já mám podzim rád, jednak ty barvy mi dělají dobře a přesně tak podobně jako vaši svěřenci, velká horka příliš nedávám, takže si užívám podzim a babí léto. Doufujeme, že se nám letos vydaří. Já vám děkuji za pozvánku, informace a těším se na slyšenou příště.
2: Také moc děkuji, na shranou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak mezi 13. a 14. pár dopravních informací začínáme na kolejích. Máme tam dvě nepříjemné zprávy, které přetrvávají, nebo jejich řešení spíše. Na trati 170 Klatovy Plzeň Rokycany Beroun, tam už jsme hlásili, že se řeší následky srážky vlaku s automobilem. On je tam provoz obnoven, ale se značným omezením, protože tam poškozená trať, a tak počítejte se zdržením a také tedy se zpožděním vlaků na této trati. Pak tu máme ještě nepříjemnější zprávu na 270. kilometru Česká Třebová, tedy na trati 270 Česká Třebová Přerov Rudotice v Čechách Lanškroun v úseku Hošteň Zábřeh na Moravě, tam se řeší dokonce následky srážky vlaku s osobou a provoz je tam veden pouze po jedné traťové koleji. I tady počítejte se zpožděním vlaku a také s odřeknutím některých vlaků v úseku Hošteň Zábřeh na Moravě i v obráceném směru, takže sledujte pokyny dopravce. Na D0 na Pražském okruhu dávejte pozor na 21. kilometru ve směru k D1, je tam nehoda a neprůjezdný levý jízdní pruh. Na D55 exit 34 je nějaký předmět na vozovce, vypadá to na větší kus plechu, objíždějte opatrně. A na D2 na 3. kilometru ve směru na Brno došlo k nehodě nákladního vozidla, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, jsou tam v sobě dokonce 3 nákladňáky, teď vidím, takže tam to bude asi na delší dobu, tam se připravte na velké zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

Na začátku hodiny jsem vám slíbil pozvánku na jeden ze svých pořadů, tak bude to album týdne. Tento pořad jsem připravil na neděli, tak jako obvykle na 23. hodinu. No a 27. září nás čeká příjemná hodinka s Jirkou Šmitem. Ten totiž natočil po delší době pár věcí, no a protože jsme si zatím nepustili ani jeho minulé album, tak to nějak zkombinujeme a uděláme si hezkou hodinku s jeho muzikou. Novinky stojí za to, tady máte ochutnávku na vodě.

0: Hodina mezi 13. a 14. právě teď končí. Tu příští nám zahájí Texmeni s Vráťou Vyskočilem a také kapela Marien. A čeká nás tam i jeden opravdový skvost, vlastně úplná novinka ve vysílání Country Rádia. O tom, o čem to bude, si promluvíme až po 14. hodině. Teď nás ještě čeká také předpověď počasí a pozvánky za kulturou, takže Tereska nám řekne, co se kde děje.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, přechodně oblačno a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území s občasným deštěm a opět přeháňkami. Teploty 13 až 17, na jihu Moravy opět tepleji, 19 stupňů Celsia.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na koncert Pro radost. Pozvání do klubu Válec v Polské ulici v Praze přijali a hudební radost budou rozdávat kapely Jakub Kořínek a Katka Misíková z hosty z Plzně a Soften Disharmony z Berouna. Vstupné je dobrovolné a 3. října začínáme v 19 hodin. 26. září v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 vystoupí skupina Handl a hosté. Pokud máte rádi bluegrass, neměli byste tady chybět. Miroslav Paleček a Podsta písničce. Ve čtvrtek 24. září se sejdeme v 19 hodin v Kroměříži v klubu Starý pivovar. Opět se můžeme těšit na průřez dosavadního muzicírování od prvního vystoupení na Karlově mostě v roce 1968 přes semafor až do dnešních dnů. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se také na novinky. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích písně a orchestrální skladby ze svého pořadu Přes 50 let v country. Uslyšíte skladby jako je Panenka nebo Hotel Hillary, ale i novější písně, hlavně z CD Stíny na střechách. To vše se odehraje v hotelu Ogar v Pozlovicích 24. září od 19.30. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Posloucháte Country Radio a jsme tedy už za 14. hodinou. Texmeni a Vráťa vyskočil a také Marien nám zaspívali. Já jsem sliboval nějakou lahůdku v této hodině, tak pojďme, já vám to hned vysvětlím a hned se k tomu dostanu. V této hodině totiž bude zpívat Robert Křesťan a Ivo Viktorín a budou zpívat píseň Mojžíš hořící keř. O co konkrétně jde? Píseň Mojžíš, hořící keř je vlastně součástí rozsáhlého projektu s názvem Pozemský prach a boží dech s podtitulem Slova příštích písní inspirovaná biblickými příběhy. Ale nejsou to psané písně z náboženského pohledu, ale z takové humanistické perspektivy a nabízejí konfrontaci příběhu biblických aktérů s těmi, které my prožíváme dnes. Ten text napsal pan Michal Horáček a já vám mohu slíbit, že právě pana Michala Horáčka jsem si pozval také do svého pořadu Dopolední káva, kde o tomto projektu budeme hovořit. A vy dnes po kukátku Country Rádia, tedy v podstatě za chviličku zhruba okolo 20. minuty, si můžete už ochutnat vlastně tohleto skvělé dílo, kdy Robert Křesťan a Ivo Viktorín vám zaspívají právě tedy hořící keř. Tak rozhodně si to nenechte ujít, je to naprostá novinka a v Country Rádiu v podstatě premiéra. Jinak nás čeká také Tulácká stezka, no a z další muziky potom Vaby Daněk, Ivan Mládek a nebo už teď Johnny Cash.

0: Adkem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko Country Rádia, hudební samozřejmě, jak je u mě zvykem, většinou dělám nějaké pozvánky na hezké koncerty a nebude to jinak ani teď. Já mám totiž na telefonu muže jménem Robin Hill. Ahoj, Robine.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Tak naši posluchači tě znají samozřejmě z Forfolku, už jsme spolu dělali Pořad srdcem v country a navíc jste soutěžili v talentu Country Rádia v letošním roce, takže to jméno tady rezonovalo. Já jsem se s Robinem teď právě domlouval, že by přišel na návštěvu sem k nám do rádia, trošku jsme promluvili o tom, co se od talentu Country Rádia stalo, ale ty máš, Robine, taky na srdci ještě nějakou pozvánku na koncert, který už se tedy velmi blíží.
2: Velmi se blíží, bude to tento pátek, to znamená 25.9. asi se 18 hodin a rád bych vás pozval na takovou příjemnou akci, která je v Ostravě v Heřmanicích, což je taková trošku periferie Ostravy, bych řekl, už taková zelenější část. A je tam krásná farní zahrada, kterou spravuje otec Leoš, ta zahrada je kouzelná, rozkvetlá, jsou tam dřevořezby, krásná dřevěná velká noémová racha pro děti na hraní. No a tam budeme dělat takové rozloučení s létem a teda takový náš samostatný koncertík, skoro dvouhodinový, takže si myslím, že stojí za to prostě si tam na to přijít, protože opravdu zahrajeme téměř skoro celý ten náš hlavní repertoár.
1: Mm-hmm. My se spolu budeme bavit, až přijdeš do rádia, i o tom, že vlastně už jsme avizovali v Talentu Country Rádia pomalu, ale jistě práci na novém albu. Už zazní třeba i nějaké novinky, které by mohly být příslibem toho alba?
2: Určitě budou i novinky, protože my jsme vlastně něco udělali jako singly, které teda zaznívají už teď docela často v country rádiu, za což jsem moc rád, že téměř každý den tam nějaká z těch našich písniček, z těch singlů zní a z toho právě bude poskládané potom to CDčko, ale ty písničky se pravděpodobně budou všechny nahrávat znovu, i když uvidíme. Ale jsou i novější písničky, které právě představíme i a hlavně ještě, co představíme, je nový basista. Takže budeme mít z Brusu nového basistu, teď od toho Bátek vlastně s náma bude hrát poprvé už po nějakých tréninzích a tak, takže to bude taky zajímavé.
1: Takže velké změny v kapele Forfolk, o tom všem si budeme povídat, až dorazíš. Teď nám ještě jednou zopakuj tedy, v kolik hodin, kde máme tento týden být?
2: Takže 25.9., to je tento pátek, v 18 hodin, farní zahrada svatého Marka v Ostravě Heřmanicích.
1: Robine, díky za pozvánku, měj se hezky a těším se na viděnou. Ahoj.
2: Moc děkuji taky, mějte se všichni krásně, ahoj.

0: jsem skřehlý, znavený starý pastevec.
1: Teď budeš nití mojí jehly,
0: a na to
1: svedeš velkou věc.
0: Na velkou věc jsem

schody do všech poschodí mívá před sebou. Sní a věří věst, co z neznáma, tak jako ti před námi.

0: Country rádiem na cestách.
1: V dopravních informacích máme také informace z městské hromadné dopravy. Koukám nejprve na Prahu a mám upozornění, že až do 25. září se nebude v Nuslích jezdit ulicí Zámeckou. Dotýká se to linky 2, která je od Petřin ukončena objezdem Moráň-Albertov-Vítoň-Karlovo náměstí. Tolik Praha. Brno vypadá klidně, v Ostravě máme nějaký problém a sice ve dnech 26., 27. a 28. září vždy v době od 6.25 do 16.50 z důvodu na trati budou spoje tramvajové linky číslo 5 nahrazeny v celé délce své trasy autobusy náhradní dopravy ND5. Tolik tedy Ostrava. A teď pohled na další problematická místa na dálnicích. Na D5 máme hned dvě místa problematická, a sice první místo je mezi 89. a 95. kilometrem ve směru na Rozvadov. Jsou tam práce na silnici, ale platí to i v obráceném směru a obousměrně to platí také mezi 100. a 110. a 5. kilometrem, také ve směru na Rozvadov i ve směru na Prahu. Jsou tam práce na silnici a je tam zužená vozovka na dva jízdní pruhy. Další takové místo najdeme i na D11, a to mezi Sackou a Poděbrady, tedy od 25. do 35. kilometru, také obousměrně, i tady je zužená vozovka na dva jízdní pruhy, i tady se zpomaluje na 80. A pak máme podobné místo na 63. až 53. kilometru, také obousměrně, i tady je provoz převeden do protisměru. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Radio. Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům Country Rádia přeji dobrý den. Dnes zavítáme na zříceninu hradu Křídlo. Ta leží ve Zlínském kraji, jižně od Bystřice pod Hostýnem u obce Brusné. Svůj název Křídlo odvozuje od vysunutého výběžku protáhlé hory Barvínku, který střežil vstup do údolí Rusavy. První písemná zpráva o hradě pochází z roku 1365. Podle stavebních pozůstatků ale vznikl patrně už dříve, kolem poloviny 14. století. Na hradě se vystřídala řada majitelů. Nejzajímavější období přišlo v letech 1460 až 1480, kdy křídlo vlastnila Markéta, zvaná Machna z Krčmaně, vdova po Herburtovi z Bořitova. Machna se kvůli dluhům svého manžela dostávala do finančních nesnází. Na hradě proto tehdy fungovala penězokazecká dílna, v ní se razily falešné uherské mince. Archeologové tam doložili dokonce kolem 300 různých druhů padělků. Dlouho se za organizátorku považovala právě Machna. Novější výzkumy ale tuto tradiční verzi zpochybňují. Podle odborníků mohl být skutečným organizátorem její věřitel Albert Kostka z Postupic, který se hradu kolem roku 1475 na krátkou dobu zmocnil. Křídlo zaniklo mezi lety 1475 a 1481 v době česko-uherských válek. Tradičně se uvádí, že ho rozbořila vojska uherského krále Matyáše Korvína. V roce 1481 už je hrad uváděn jako zbořeniště. Následně nikdy nebyl obnoven. Z hradu se dochovaly zbytky hradeb, brány, paláce a válcové věže. Patrný je také více než 3 metry hluboký příkop. Archeologové odkryli i pozůstatek padacího mostu a části opevnění. Na místě se rovněž dochovaly pozůstatky hradního jádra o rozměrech přibližně 35 x 15 metrů. Hrad měl dvě palácová křídla a malé nádvoří. Právě díky preciznímu archeologickému výzkumu si tak dnes dokážeme lépe představit původní podobu hradu. Zajímavé je, že místo má ještě starší historii. Archeologické nálezy tam dokazují tamní osídlení už v pravěku. Více informací o zřícenině hradu Křídlo hledejte například na webu východnimorava.cz. Mějte se báječně, loučí se s vámi Vítek.

0: Středeční odpoledne dospělo do své 15. hodiny. Milan Šmit se s vámi loučí. Přeji vám krásné odpoledne s Milošem, vlastně i krásný podvečer s Milošem, protože Country Time připravil také on. No a já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Teď nás čeká předpověď počasí a další zprávy. Mějte se moc hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, přechodně oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území s občasným deštěm a opět přehánkami. Teploty 13 až 17, na jihu Moravy opět tepleji 19 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Teplárny začínají s ochlazením topit. Sezona podle teplárenského sdružení začíná zhruba ve stejnou dobu jako loni a odpovídá dlouhodobému průměru. Teplárny také upozornili, že v případě babího léta na konci září nebo na začátku října může být vytápění přerušeno. Stane se tak, pokud průměrná denní teplota ve dvou po sobě následujících dnech stoupne nad 13 stupňů a předpověď bude hlásit další oteplení. A teď vyrazíme na hory. Do Vysokých Tater dorazila zima těsně před začátkem astronomického podzimu. Ve vyšších polohách klesly teploty pod bod mrazu a napadl sníh. Na skalnatém plese leželo už včera až 16 cm. Zářijové sněžení ale v těchto nadmořských výškách není nijak výjimečné. Pyrotechnické průzkumy na trase budoucí dálnice D3 u Václavic na Benešovsku odhalují velké množství nevybuchlé munice z druhé světové války. Hlavní pyrotechnik Jiří Chládek k tomu říká.
2: Díky tomu, že tady bylo cvičiště jednotek SS, tak se tady nachází od nábojů do pušek a kulometů až po rakety. Máme evidováno asi 60 kusů, ze kterých vyčnívá 6 dělostřeleckých granátů a jedna raketa.
1: Teď něco pro milovníky zahrady a květin.
3: Výstava Floria ve Věžkách se blíží. V termínu 25. až 28. září se mohou návštěvníci tradičně těšit i na širokou nabídku zboží pro zahradu. Chybět v ní nebudou podzimní květy jako chryzantémy, macešky, vřesy i další rostliny. K dostání bude zboží od zahradníků, pěstitelů i řemeslníků. Luděk Savana, Urbánek, Kroměříž.
0: Sport.
1: Ještě do světa Formule 1. V další sezóně budou velké ceny kratší o 15 km. Celková vzdálenost se sníží ze současných 305 km na 290. A tady je důvod. Změny vejdou v platnost kvůli úpravám pohonných jednotek. Pro příští sezonu se má zvýšit průtok paliva, což má pomoci zvýšit podíl spalovacího motoru na celkovém výkonu pohonné jednotky. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

A vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

si ví, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý

zabila se, tak se radši ztrať. Pět měl odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já do dne studi jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

Dobré odpoledne, pokračováním odpoledního vysílání Country Rádia datem 23. září vás provede Miloš Keller. Tuhle hodinku zahájili Mirek Hofman a také folk tým. Pokračovat ní budou Emmylou Harris, Jiří Schillinger, ale také Nové struny epidemie nebo Hank Williams Jr. Nebude chybět pozvánka na zajímavou výstavu ve Vraném nad Vltavou a dopravní informace v půl. To je stručná náplň první půl hodinky. Užívejte si dobrou pohodu a dobrý poslech z Country Rádia.

0: vlakem Country Rádia.
1: Na vlnách Country Rádia si teď povídám s paní Jiřinou Vrabcovou z Vraného nad Vltavou a ta chce posluchače pozvat na zajímavou výstavu. Já vás zdravím a zvěte.
2: Dobrý den, zdravím posluchače Country Rádia. Já bych vás ráda pozvala do Vraného nad Vltavou na výstavu Vltava proměny historické krajiny. V letošním roce totiž slaví Vranská přehrada 90 let od uvedení do provozu a místní spolek Stará škola přináší při této příležitosti výstavu o Vltavě a okolní krajině. Součástí putovní výstavy ČVUT, která popisuje řeku od pramene až po soutok, je naše autorská výstava spolku Stará škola, která se zaměřuje na proměny života u řeky ve Vraném. Přibližuje místní krajinu před stavbou přehrady, příběhy přehrady a vodní elektrárny, ale také místních přívozů, povodně, rekreaci u Vltavy a tak. Výstava je otevřená o víkendech od 10 do 18 hodin a to už od teďka až do 25. října. Součástí je bohatý doprovodní program, sobotní besedy na téma Vltava a tak dále.
1: Kde konkrétně výstava je ve Vraném nad Vltavou?
2: Je to v areálu bývalé papírny v Nádražní ulici 101. Když přijedete autem od Prahy, tak je to hned napravo na kraji Vraného v areálu bývalé papírny.
1: Když přijedeme vlakem?
2: Když přijedete vlakem, tak naopak se úsek vrátíte po Nádražní ulici a potom to budete mít nalevo. Máme na chodnících šipky, modře napsané výstava Vltava, určitě to nemůžete minout.
1: Tak, nelze minout. Máte nějaké webové stránky, kde by se mohl posluchač třeba podívat, pokud by si všechno nezapamatoval?
2: Určitě je to www.stara-škola.vrané.cz/Vltava.
1: Říká paní Jiřina Vrabcová z Vraného nad Vltavou, která pozvala na zajímavou výstavu. Já vám přeji hodně návštěvníků, aby se výstava líbila a za tuhle informaci děkuji.
2: Já taky děkuji.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Hank Williams junior a tohle jsou dopravní informace. D5 ve směru z Plzně do Prahy u Žebráku je zúžení, počítejte s krátkou kolonou. D8 ve směru z Prahy na Ústí na 7. kilometru je rovněž zúžení a počítejte také s kolonou, která začíná už na výjezdu z Prahy. D1 z Brna do Prahy za Zručí nad Sázavou je zúžení, i tam se zdržíte asi 15 minut. D2 ve směru z Brna na Bratislavu na 10,5 kilometru je dopravní nehoda, je to v omezení, počítejte s kolonou už v podstatě u výjezdu z Brna. A D35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta u Dašic je dopravní nehoda, momentálně tam D35 neprůjezdná a jezdí se odklonem. Další doprava za hodinu.
0: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Pár minut před 16. hodinou je čas podívat se na to, co a kdo bude dál. Nejprve kdo? Tomáš Adamec, informací o počasí a potom se zprávami po 16. A také Pavel Bobek a Tony Jok zahájí další hodinku. No a co bude v té hodině dál, vám prozradím právě po těchto dvou interpretech, vlastně třech, včetně Tomáše Adamce.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, přechodně oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území s občasným deštěm a opět přeháňkami. Teploty 13 až 17, na jihu Moravy opět tepleji 19 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Zprávy začneme v přírodě, protože kůrovec je letos v Krkonoších podle zprávy Krkonošského národního parku zatím pod kontrolou. Lesníci evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva a to je nejméně za posledních několik let. Nemusí to tak ale zůstat nadlouho. Záleží na počasí a podmínkách. Americký národní úřad pro letectví a vesmír zveřejnil jako astronomický snímek dne opět fotografii českého autora. Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě vyfotil mezinárodní kosmickou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Ještě připomenu, že minulý měsíc NASA zveřejnila v tomto výběru dvě fotografie českých autorů. Z vesmíru teď zpátky na Zem. Kde je nový baby box, to zjistil náš kolega Savana.
2: V Tišnově je nový klimatizovaný babybox s váhovým senzorem, který prozvoní pracovníky v případě umístění dítěte. V budově nemocnice minulý týden nainstalovali 94. schránku, kde mohou lidé bezpečně a anonymně odložit novorozence. Nový babybox je opatřen prvky, které zaručí bezpečí odložených dětí. Uvnitř schránky je nepřetržitě kontrolovaná teplota a ventilace vzduchu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Letci v Mladé Boleslavi budou mít nový pomník.
3: Ve čtvrtek v 11 hodin se před Leteckým muzeem Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi uskuteční slavnostní odhalení nového pomníku věnovaného letcům a dalším příslušníkům britského královského letectva. Ten připomene téměř 40 příslušníků RAF z Mladoboleslavska, kteří bojovali za svobodu své vlasti. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě za našimi borci, za velkou louži a za hokejem. Ondřej Becher dal v přípravném utkání na novou sezonu NHL gol a pomohl Detroitu k výhře 7-4 na ledě Pittsburghu. David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli jednou asistencí k vítězství Bostonu 5-1 nad Philadelphia. V dresu poražených nedochytal kvůli zranění Daniel Vladař. Karel Vejmelka se podílel 19 zákroky na výhře Utahu 6-3 v Los Angeles. Vegas porazil San Jose 2-1 po nájezdech. V rozstřelu skoroval Matyáš Šapovaliv. Tolik zámořský hokej, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

ona se smála, on držel to GPS v hlavě plný neřestí.

Další hodinka odpoledního vysílání Country Rády je tady. Kdo a co se na ní bude podílet? Skupina KTO, Valdemar Matuška, také Johnny Cash, Tomáš Klus, Ivan Mládek nebo Vítek Tučný. Kukátku pozvánka na koncert, doprava v půl a v druhé polovině hodiny dvojice pozvánek k vysílání Country Rádia, jednak na zítra a jednak na dnešní večer. Celou hodinou vás pak provede Miloš Keller. Dobrý poslech.

0: Radkem Country Rádia.
1: Koncerty sdružení Underfolk se konají v nejrůznějších místech a městech. Namátkou Liberec, Pardubice a nebo třeba Mladá Boleslav či Plzeň. A právě do Plzně vás teď Petra Palaščáková pozve.
2: Po letních koncertních prázdninách se do plzeňské kavárny Kroskafé u práce chystá celá 1/4 kapely Epidemie. Honza Přeslička, zakládající člen a autor mnoha jejich písní. Doufáme, že se tam potkáme i s vámi. A kdy? Už ve čtvrtek 1. října v 19 hodin. Na viděnou se těší písničkáři v kavárně, sdružení Underfolk a Petra Palaščáková.

0: vrátí, pak snad porozumíš.
1: S Country rádiem na cestách.
2: 1:05 a máme tu dopravní informace. Stále neprůjezdná D35 ve směru od Hradce Králové na Vysoké Mýto u Dašic. Jezdí se odklonem a je tam kolona. V Praze máme problémy na jižní spojce, zejména od Barandovského mostu k Lanovému mostu. U odbočky na D1 je jedna nehoda v pravém pruhu, předtím ještě je další nehoda v levém pruhu. Počítejte s dlouhou kolonou. V Radlické jsou kolony tentokrát z centra ve směru k Butovicím. Počítejte s kolonami také ve spojovací v obou směrech, jak na Žižkov, tak do Libně. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
1: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Váďou na Country Radio.
4: Nahlédneme do historie.
5: Chybět nebude anketa.
4: Ani pohled do kalendáře.
5: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.

0: Tohle byl Vaby Daněk a Plameny, předtím The Roadhammers a Girl on the Billboard. Za malou chviličku Pavel Novák a Malinka nebo Rangers, Láska věc kouzelná. Ale v tuhle chvíli se dostává ke slovu Vláďa Vlach, aby vás pozval k rannímu vysílání Country Rádia.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. Tak určitě jste zaznamenali, že během dnešního dne si připomínáme v našem vysílání 90. narozeniny Miloně Čepelky, ale i zítřejší vysílání Country Rádia bude ve znamení jednoho významného oslavence a právě on bude nedílnou

0: Slušně vychovaný Karel Plíhal pozdravil dobrý den, ačkoliv na závěr hodiny by se mohlo spíše říkat naslyšenou, ale proč, když vysílání pokračuje dál. Po 17. hodině na nás čekají písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Rostě Čapek nabídne pohled na bluegrassovou scénu country pod kapotou Vítka Pěkného a nebudou chybět ani koně na country rádiu Milana Šmita a Báry Hejhalové. Country Time v premiéře uvádíme v 19 hodin, v první polovině aktuální i historické americké country hitparády, v druhé polovině potom legenda, tentokrát legendou bude Kenny Rogers v 19 hodin. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním nabídne vám třeba Tim McGraw nebo Zac Brown Band či Karla Nováka. Tohle všechno bude po 20. Teď máme před 17. a máme to Tomáše Adamce.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, přechodně oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území s občasným deštěm a opět přehánkami. Teploty 13 až 17, na jihu Moravy opět tepleji, 19 stupňů Celsia.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme tím, co nás teď asi nejvíc pálí, a to jsou ceny paliv. Cena nafty se v srpnu u nás zvýšila nejvíce ze všech zemí z Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%. Cena benzínu se pak v Česku zvýšila o 2,7%. Nejméně nafta zdražila v Itálii. Tady se její cena proti červenci zvýšila o 5,2%. Vyrazíme také do světa. Hamburger, tedy jeden ze symbolů levného amerického stravování, se pro některé Američany mění v luxus. V restauracích v New Yorku, Washingtonu i Kalifornii už není výjimkou burger i za $30. To je přes 600. Vrátíme se zpátky domů. Nejen zvíře v zoologické zahradě lze adoptovat. V Jihlavě šli ještě dál.
2: Jihlava uvedla v život nový projekt. Ten má na pomoci městské zeleni. Nově vysazené stromy potřebují především v prvních letech pravidelnou zálivku, kontrolu a další odbornou péči. Město proto spouští projekt Adopce zeleně, prostřednictvím kterého lze symbolicky adoptovat některý z vybraných stromů. Patronem stromu se může stát opravdu každý občan, škola, spolek, firma nebo například parta nadšenců. Zkrátka ten, kdo má rád zeleň a stromy ve městě. Protože i strom si podle náměstka primátora Richarda Šedivého zaslouží vědět, že na něj někdo myslí. Město tak chce dát lidem možnost podílet se na péči o zeleň ve městě konkrétním a smysluplným způsobem. Strom, který si člověk adoptuje, může být nejen hezkým prvkem veřejného prostoru, ale také osobním vztahem k místu, kde žijeme. Stromy jsou důležitou součástí zdravého a příjemného městského prostředí, ochlazují město a zlepšují kvalitu ovzduší. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Nakonec ještě jedna rychlá zpráva z tenisu. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad dnes nenastoupila v Singapuru k utkání druhého kola, a to s obhájkyní titulu Elis Martensovou z Belgie. Zprávy jsou u konce. Hezké pozdní odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Rádi bychom nechali zahrát slečně Christine Niemziové, která slaví krásné narozeniny od asonance čarodějnice z Amesbury. Přejeme vše jen to nejlepší, od něj štěstí, zdraví a spokojenosti v životě a ať má trpělivost s naším nejstarším synem, kterého si vybrala. Krásné narozeniny přejí Eva, Petr, Standa, Patrik a samozřejmě její nejmilejší Jiří.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Country Rádio, dobrý den.
2: Dobrý den, mohl bych zahrát tatínkovi o jeho oblíbenou písničku Prodavač.
1: Prodavače zahrajeme, zahrajeme za chvilku, mějte se hezky.
2: Díky.

Prosím o zahrání písničky Báječná ženská pro mého muže, který neslaví narozeniny. Přeji mu hodně zdraví, štěstí a lásky a to ti přeje ze srdce tvá báječná žena.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím, zahrajte něco o lásce od Pavla Dobeše pro Vlaďku od Leoška. Děkuji moc, píše Leošek.

kupte si auto a cucejte chyto, odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Miloši, moc vás zdraví, Jirka.
0: Taky zdravím, tak co to bude a pro koho?
1: Já bych vás hodně rád poprosil, Luky, a písničku Čumu mám veriť. Aha. A já písničku bych dneska hlavně věnoval pro kamarádku Léňu, se kterou jsme se dneska po hodně dlouhé době potkali, takže jí zdravím. Říkala, že též s tatínkem rádi poslouchají Country Radio a že se vás vážíme nejen kvůli těm krásným písničkám, co nám hrajete, ale že nám vůbec nepovídáte o politice a za to my jsme hrozně moc vděční. Takže držíme pěsti, ať nám tak i nadále krásně hrajete. To je nejlepší rádio.
0: Písničku zahrajeme za chvilku, mějte se hezky.
1: Mějte se moc krásně, pane Miloši, nashledanou, děkuju.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Před dopravou stihneme ještě jeden e-mail s těmi pozadím, na kterém teď jsem vůbec schopen přežít den a děkuji, že vás máme, že existuje pohodová hudba no nepohodové doby. Náš posluchač potom, který se podepisuje jako pašerák, chce písničko od skupiny Pouz. Od Pouz máme pouze tohleto, věřím, že potěší.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Ani dopravní informace nebudou chybět v téhleté hodině. D1 už na výjezdu z Prahy u ústí Brněnské ulice u Chodova je kolona, která se táhne už od jižní spojky, je to kvůli dopravní nehodě. D1 potom na dojezdu do Brna na 195,5 kilometru před zúžením ve směru od Prahy je dopravní nehoda. Počítejte s tím, že na dojezdu do Brna se zdržíte asi půl hodiny. Pražský okruh D0 okolo Ořecha jsou kolony z obou stran, počítejte tedy se zdržením zhruba 20 minut. Plná je z tohoto důvodu i ulice k Barandovu ve směru z centra, tedy nahoru do kopce. A v Praze se regulují vjezdy do tunelu Blanka, to v obou směrech, počítejte s plnými přístupovými i objízdnými komunikacemi. Plná je ku příkladu Libeň, Letenské náměstí a nebo Dejvice. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Dřív než rychlatnem a spletnem, ještě jednou hlavu zvednem.
3: Hudební klub Riko pod hájkem 1 Praha 8 a skupina Rekonvalescence vás srdečně zvou na veselý country večírek na téma 45 let v rekonvalescenci. Ve čtvrtek 8. října to vypukne v 19 hodin a 30 minut, čili jakmile mládenci naladí. Jo.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Tak a jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání, dejme si hned dvě. Prosím, zahrajte písničku od Valdemara Matušky a Olgy Blechové, ještě pár vteřin mi zbývá, pro našeho tatínka Jiřího Kytlera k jeho 80. narozeninám. Milý tatínku, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a lásky, máme tě moc rádi. Manželka Stáňa a dcery Hanka a Ilona s rodinami. Tak to bude jedna písnička, u té druhé budeme trošku improvizovat. Prosím, zahrajte k dnešnímu výročí mobilizace v roce 1938 všem klukům a holkám, co obnovují naše pohraniční pevnosti a kteří této činnosti věnují své peníze, čas, krev, pot a slzy. Píše Bunkrák Hank z Lučína, ovšem požaduje písničku od Texmenů, kterou nemáme, tak doufám, že Texmeni uspokojí něčím jiným.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Opět jeden zvuk ze včerejška, kdy e-mail dorazil až po uzávěrce pořadu. Rád bych nechal zahrát písničku pro barmanku Petru z Besedy, které vaše rádio přináší trochu klidu do této neklidné doby. Nejlépe píseň Father and Son od Johnnyho Cashe, případně cokoliv jiného právě od něj, píše podle e-mailu odhaduji Ondrino. Father and Son máme od Keta Stevense, takže využijte druhé části přání cokoliv jiného od Johnnyho Cashe. A doufám, že potěším.

0: taky na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Trutnováci moc zdraví Country Rádio. Poprosili bychom zahrát Eagles Hotel California pro všechny, kteří milujeme toto báječné rádio. Píší a děkují. A my hrajeme.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, přechodně oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území s občasným deštěm a opět přehánkami. Teploty 13 až 17, na jihu Moravy opět tepleji 19 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je pravidelný zpravodajský souhrn a dnešní poslední zprávy. Krevní zásoby po letních měsících potřebují doplnit a zdravotníci chtějí mít dostatečnou rezervu i před podzimní sezónou viróz. Například ve Strakonicích proto mimořádně otevřeli odběrové centrum. V Lounech na konci dubna začali s pilotním projektem sběru bioodpadu na sídlišti Kapitána Nálepky. Od té doby tam obyvatelé vytřídili skoro 4 tuny bioodpadu. Původně půlroční pilotní projekt teď město prodloužilo až do dubna příštího roku. Silnice v Jihlavě patří k těm nejméně bezpečným. Hůř je na tom už jen Brno. Data zohledňují počet dopravních nehod a závažnost jejich důsledků. Potraviny zatím zlevňují, na světových trzích ale přibývá varovných signálů. Zdražují energie, cukr nebo hnojiva a firmy čekají vyšší náklady. Dá se tedy předpokládat, že se bude opět zdražovat. Střední průmyslová škola v Ostrově na Karlovarsku nechala postavit nové dílny pro studenty oboru automechanik a autotronik. Stavba stála 60 milionů korun. Ostravská zoologická zahrada poskytla pro vypuštění v Polsku 10 Poláků malých, kteří jsou ohroženým druhem potápivé kachny. Zahrada se podílí na mezinárodním repatriačním projektu. Jeho cílem je obnova divoké populace tohoto druhu. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům Country Rádia přeji dobrý den. Dnes zavítáme na zříceninu hradu Křídlo. Ta leží ve Zlínském kraji, jižně od Bystřice pod Hostýnem u obce Brusné. Svůj název Křídlo odvozuje od vysunutého výběžku protáhlé hory Barvínku, který střežil vstup do údolí Rusavy. První písemná zpráva o hradě pochází z roku 1365. Podle stavebních pozůstatků ale vznikl patrně už dříve, kolem poloviny 14. století. Na hradě se vystřídala řada majitelů. Nejzajímavější období přišlo v letech 1460 až 1480, kdy křídlo vlastnila Markéta, zvaná Machna z Krčmaně, vdova po Herburtovi z Bořitova. Machna se kvůli dluhům svého manžela dostávala do finančních nesnází. Na hradě proto tehdy fungovala penězokazecká dílna, v ní se razily falešné uherské mince. Archeologové tam doložili dokonce kolem 300 různých druhů padělků. Dlouho se je za organizátorku považovala právě Machna. Novější výzkumy ale tuto tradiční verzi zpochybňují. Podle odborníků mohl být skutečným organizátorem její věřitel Albert Kostka z Postupic, který se hradu kolem roku 1475 na krátkou dobu zmocnil. Křídlo zaniklo mezi lety 1475 a 1481 v době česko-uherských válek. Tradičně se uvádí, že ho rozbořila vojska uherského krále Matyáše Korvína. V roce 1481 už je hrad uváděn jako zbořeniště. Následně nikdy nebyl obnoven. Z hradu se dochovaly zbytky hradeb, brány, paláce a válcové věže. Patrný je také více než 3 metry hluboký příkop. Archeologové odkryli i pozůstatek padacího mostu a části opevnění. Na místě se rovněž dochovaly pozůstatky hradního jádra o rozměrech přibližně 35 x 15 metrů. Hrad měl dvě palácová křídla a malé nádvoří. Právě díky preciznímu archeologickému výzkumu si tak dnes dokážeme lépe představit původní podobu hradu. Zajímavé je, že místo má ještě starší historii. Archeologické nálezy tam dokazují tamní osídlení už v pravěku. Více informací o zřícenině hradu Křídlo hledejte například na webu východnimorava.cz. Mějte se báječně, loučí se s vámi Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný podvečer, u čaje o 6. Na začátku položím takovou trochu filozofickou otázku. Proč mleté maso chutná v každé národní kuchyni jinak? A odpovím, tajemství je v koření, to je masu dvoření. Itálie, česnek, oregano, bazalka, fenikl, trocha červeného vína, hodí se při vaření bolognéze, lasaní a plněných paprik a dalších specialit. Řecký a turecký styl, skořice, hřebíček, nové koření, máta, petrželka, do musaky i doplněné cukety. Asie, zázvor, česnek, sojová omáčka, sezamový olej, chili. Využijete i do knedlíčků, do thajských salátů s mletým masem nebo baobuns. Mexiko, kmín, koriandr, chili, paprika, oregano. Do tacos, burrita nebo do chili con carne, pochopitelně. Střední východ, ras el hanout, to je severoafrická směs koření. Kurkuma, koriandr, skořice, citronová kůra. Hodí se doplněného lilku, koftů, doplněných listů vinné révy i do masové polévky.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Vážený pane Čepelko, přeji vám pevné zdraví a pevně věřím, že od vás uslyšíme ještě nějaké ty rozhlasové minuty, protože s vámi bylo ve vysílání chytro. Doufám, že do vaší knihovny přibude ještě mnoho bezvadných knih a bezvadných lidí, protože vy máte ty knihy a ty lidi opravdu rád a umíte v nich číst. S úctou, Standovec Berkovec.
1: Country Radio.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra. Martinice v Krkonoších, Končice nad Labem Vrchlabí, Týnec nad Sázavou Čerčany, ty obě zítra končí. Nedvědice Tišnov, Staré město pod Sněžníkem Hanušovice, ty končí v pátek. A Šumperk, Zábřeh na Moravě a Olomouc, Domašov nad Bystřicí budou pokračovat i přes prodloužený víkend. Šťastnou cestu!
2: Country Radio. Pustí
0: housle, zaskejí brou. Akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u Šríně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
2: Country Rádio.
0: Posloucháte Čaj o šesté.
2: Country.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Jako každý týden vám svůj hudební tip přináší Iva Čapková a Rostě Čapek. Dnes vám představíme ne kapelu, ale solového umělce, který byl Bluegrassovou asociací České republiky již pětkrát vyhlášen kytaristou roku.
2: V roce 1998 získal titul Best European Guitarist na soutěži bluegrassových skupin ve Vídni, kterou pořádala americká Spigma. Jeho jméno je Jakub Racek a ve své kariéře spolupracoval s mnoha významnými hudebníky. V Čechách i v zahraničí. Například s Liz Meyer, Jimmy Bozemanem, Pavlínou Jíšovou, Radimem Zenklem, Mariem Bihárym, Pavlem Bobkem, Honzou Vančurou, Irenou Budweiserovou a byl členem kapel Monogram, Nugget nebo Professional Deformation.
1: Právě s poslední jmenovanou formací nám teď Jakub zahraje.

0: Skladbu Červotoč, která právě dozněla, složil Jakub Racek jako poctu romským lidovým muzikantům a nahrál je s kapelou Profession Deformation, kterou založil v roce 2017.
1: Kapela si dává momentálně uměleckou pauzu a Jakub často vystupuje jako sólový loopingový umělec, což je případ i druhé skladby nazvané Down in Flames, kterou nejen napsal, ale nahrál všechny nástroje a naspíval všechny vokály. Do studia si přizval jen špičkového nešvilského producenta Steva Walshe, aby nahrál živé bicí.
0: Od mikrofonu se loučí Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Ahoj!

0: kód.
1: Z country pod kapotou.
2: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Jich Pěkný. Dnes se podíváme na nepříjemný problém, který může potkat řidiče po zaparkování u lesa, na chalupě, ale klidně i na běžném sídlišti. Řeč je o kunách nebo hlodavcích, kteří si pod kapotou často pochutnávají na hadičkách či kabelech. Teplý motor po jízdě je totiž láká jako příjemný úkryt. Poškozená hadice nebo elektroinstalace pak znamená jenom problémy. Rozsvítí se třeba kontrolka motoru, vůz nemá výkon nebo třeba nenastartuje vůbec. A upřímně, taková oprava nebývá právě levná. Jak tedy nezvaným návštěvníkům jejich hostinu překazit? Možností jsou elektronické plašiče. Některé používají ultrazvuk, jiné také světelné nebo vysokonapěťové impulzy. Účinnost se ale liší a žádný plašič není stoprocentní. Použít můžete také speciální spreje proti kunám. Ty vytvoří na chráněných částech nepříjemný pach nebo chuť. Je ale potřeba počítat s tím, že jejich účinek postupně slábne a je nutné ochranu obnovovat. Je možné použít i aromatické WC bloky nebo psí srst, ale to jsou spíš takové babské rady. Pokud už kuna pod kapotou řádila, motorový prostor je třeba důkladně vyčistit a odstranit pachové stopy tak, aby nalákali další zvířata. Poškození se ale nesnažte opravovat jen izolační páskou. U elektroinstalace může být závada nebezpečná a může způsobit například zkrat nebo požár. Auto proto raději nechte co nejdříve prohlédnout odborníky. Ti zároveň zkontrolují, jestli zvíře nepoškodilo i další, na první pohled méně viditelné části. A ještě jedna rada. Před každou delší jízdou se vyplatí občas podívat pod kapotu. Pár vteřin kontroly vám může ušetřit možný tučný účet za eventuální opravu. Jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám můžete psát na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

na plážích písku hrady postaví. Čemu jsou hrady?

0: Koně na Country rádiu.
1: Dobrý večer, milí posluchači, po týdnu vás opět zdraví od mikrofonu Country rádia Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.
1: Je tedy jasné, že se budeme povídat o koních a dnes se vydáme na Balkán. Když si představíme strmé horské stezky, kamenitý terén a drsné podmínky, člověk by asi čekal, že tamní koně budou spíš malí a nenároční. A přesně takový jeden tam prý existuje, takže nám řekni, jak se jmenuje.
2: Tak ten koník se jmenuje bosenský horský kůň, je to tradiční plemeno z horských oblastí Balkánu. Po generace byl chován především pro práci, přepravu nákladů a pohyb v náročném terénu, kde byla důležitější vytrvalost a jistý krok než rychlost.
1: Co mu umožňuje pohybovat se v terénu, který by pro mnoho jiných koní nebyl vůbec jednoduchý? Má nějaký jiný nohy?
2: Má pevnou stavbu těla, silné nohy a odolná kopita. Je velmi obratný a dokáže se jistě pohybovat i po úzkých a kamenitých horských cestách. Právě jeho spolehlivost byla pro místní obyvatele po staletí nesmírně důležitá.
1: Už jsme

0: Říkali, že pravděpodobně bude menší, ale jak velkého koně si tedy máme pod tímto názvem představit?
1: Je spíše menší až středně velký, obvykle kolem 130 až 140 cm v kohoutku. Má kompaktní tělo, výraznou hlavu a hustou hřívu i ohon. Nejčastěji se vyskytuje v různých odstínech hnědé či vrané barvy.
0: Mm-hmm. Takže menší kůň, souhlasíš? Je menší tak. Trošičku. Ty bývají steklý, ne trošku? Jaký je jeho charakter?
1: U tohoto plemene najdeme asi všechno. Mm-hmm. Je to klidný koník, inteligentní a ochotný spolupracovat, ale zároveň si dokáže poradit sám, což je v horském terénu obrovská výhoda.
0: Jasně. Využívá se dnes ještě stejně tak jako v minulosti?
1: Jeho původní pracovní využití už není tak důležité jako dříve, ale stále se uplatňuje především v horských oblastech. Při turistice, rekreačním ježdění, zároveň patří mezi plemena, jež zachování je důležité pro kulturní dědictví Balkánu.
0: Mhm. Takže děkujeme za představení dalšího sympatiáka a pojďme se podívat na to, co nám napsali posluchači, píše Lucka a ptá se, proč koně frkají.
1: Frkání je u koní úplně běžný způsob komunikace. Kůň tak může reagovat na něco zajímavého ve svém okolí. Mm-hmm. Ale často také dává najevo, že se uvolnil a je v klidu. Proto když kůň po práci spokojeně odfrkne, nemusí to vůbec znamenat, že se mu něco nelíbí. Právě naopak.
0: Tak to je zajímavý, to mi nahrála Lucka i ty. Já chodím kolem koní na procházku se psy a oni vždycky na nás frkají. Nevím, jestli jsou po práci teda, ale frkají. Takže nás vidí rádi, jo?
1: Tak,
0: jo,
1: no.
0: Jo, je to tak, jo.
1: No,
0: tak
1: pozdravujou.
0: Dobře, no tak to je dobře, to vím, tak s nima hodím řeč, až půjdu
1: taky
0: zase.
1: Zafrkej.
0: Taky zafrkám. Kam můžeme vyrazit tento víkend za koňmi?
1: Tento víkend od 25. do 27. září můžete vyrazit na podzimní závody v Martinicích, kde se představí pony i velcí koně, nebo na finále Moravia Tour v Olomouci. Ve Zduchovicích se uskuteční finále drezurního poháru a v sobotu čeká milovníky dostihu Prague Champions Day. No a pokud hledáte tip na rodinný výlet, přijďte k nám do Přehvozdí, protože pravidelné soboty u minikoní stále pokračují.
0: Tak tedy je opravdu kam vyrazit, je toho víc než dost. Já ti děkuji za pozvánky, no a budu se těšit zase příští týden, milí posluchači. Hezký večer přeje Milan Schmidt
1: a Bára Hyhalová.

0: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia, tak určitě jste zaznamenali, že během dnešního dne si připomínáme v našem vysílání 90. narozeniny Miloně Čepelky, ale i zítřejší vysílání Country Rádia bude ve znamení jednoho významného oslavence. A právě on bude nedílnou součástí celého zítřejšího dne a určitě mu bude věnován i dostatek času, a to díky třeba i jeho písničkám, které máte rádi. Tak zítra úderem 6. se na vás budeme těšit. Kačka a Vláďa.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country Rádio. Láska má, je láska tvá.
5: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád, potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hitparádám, v druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou, bude to Kenny Rogers. Pořadem vás provede Miloš Keller, začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády, John Morgan, Kid Myself. A je tu místo čtvrté, o jedno si polepšil Kenny Chesney s nahrávkou Carry On.

Doznělo místo třetí, Stella Lefty, Boston. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hitparády. Druhý je Luke Combs s nahrávkou Be By You. A pak zazní vítěz tohoto týdne Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

To bylo aktuální první místo americké countryové hitparády. A kdo byl na vrcholu americké countryové hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1983 byl song Dixieland Delight, podání skupiny Alabama. Shelley West měla hit José Cuervo a do třetice číslo jedna z roku 1983 Highway 40 Blues podání Rickyho Skaggse.

0: A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Kenny Rogers. Kenny se narodil jako Kenneth Donald Rogers 21. srpna 1938 v rodině Dokaře. Už mládí se Kenny dostal k muzice jako člen školní skupiny Scholars, se kterou v roce 1958 nahrál popový hit Crazy Feeling. Kenny se zpíváním nepřestal ani později při studiu hudby a komerčního umění na Houstonské univerzitě, ani v jeho následném zaměstnání pracovníka propagačního oddělení jedné gramofonové firmy. Jako skutečný hudební začátek Kennyho Rogersa lze považovat jeho členství v jazzovém triu Bobbyho Doyla, kde působil jako baskytarista. Po vystupování s vokálním kvartetem Lily Vance se Kenny stal členem slavného sboru New Christy Minstrels. Z jehož tvorby vycházeli později i čeští Rangers. Po rozpadu Minstrels v roce 1967 založil Kenny společně s několika dalšími členy Minstrels skupinu First Edition, se kterou v následujících letech nahrál pro značku Reprise mimo jiné singly Just Dropped In a nebo Ruby Don't Take Your Love to Town, Ruben James a Heed the Call.
1: Country Radio.
2: You've painted up your lips and rolled and curled.

0: God's sakes, turn around.
1: V roce 1971 však začala popularita First Edition prudce klesat a skupina postupně zanikla. A tak se v roce 1975 Kenny rozhodl, že se postaví na vlastní nohy a uzavřel exkluzivní nahrávací smlouvu se společností United Artists a hned pro ní nahrál svůj nový country single Love Lifted Me. Ovšem ten pravý úspěch mu přinesl až v roce 1977 single Lucille, který Kennyho okamžitě proslavil doslova po celém světě. Nahrávka dosáhla nejen na první místo v country hit parádě, ale zároveň bodovala i v popovém žebříčku. V anketách CMA a ACM a dalších se Lucille stala singlem roku a zároveň pro Kennyho získala i jeho první Grammy. V anketě ACM se Kenny stal zároveň i zpěvákem roku. A od této chvíle Kenny Rogers začal hromadit další úspěšné nahrávky a samozřejmě i další zajímavá ocenění v nejrůznějších anketách. Z této doby pocházejí například nahrávky The Gambler, She Believes in Me, You Decorated My Life a Covers of the County.

V roce 1980 vydal album Kenny, které kromě posledních dvou jmenovaných singlů obsahovalo i nahrávky písní She's a Mystery a Goodbye Mary. V roce 1983 ukončil Kenny Rogers pětiletou spolupráci se značkou United Artists a podepsal smlouvu se společností RCA, pro kterou v tomtéž roce nahrál country popový duet s Dolly Parton Islands in the Stream, který se stal opět celosvětovým megahitem. V roce 1989 se Kenny opět rozhodl ke změně nahrávací společnosti a od RCA přesídlil do stáje společnosti Reprise Records, pro kterou v zápětí naspíval další veleúspěšný pop hit duet s Dolly Parton Love is Strange.

Zapřísáhlí countrymeni však stále více Rogersovi vyčítali, že se věnuje víc popu než country music, a tak pro ně Kenny v roce 1991 připravil stylově countryovou kolekci s příznačným názvem Back Home Again. Na konci tisíciletí Kenny slavil u amerických posluchačů velké úspěchy se singlem The Greatest, který se také stal součástí Kennyho nového alba. To album v hitparádě časopisu Billboard Top Country Albums zahajovalo 29. května na velmi pěkném 6. místě a ani v týdnech následujících nestratilo kontakt s první desítkou.

0: Dnešní vydání Country Timeu připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal a výborně smontoval Kuba Jiroušek, za což mu z celého srdce děkuji. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na koncert Pro radost. Pozvání do klubu Válec v Polské ulici v Praze přijali a hudební radost budou rozdávat kapely Jakub Kořínek a Katka Misíková z Hosty z Plzně a Soften Disharmony z Berouna. Vstupné je dobrovolné a 3. října začínáme v 19 hodin. 26. září v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 vystoupí skupina Handl a Hosté. Pokud máte rádi bluegrass, neměli byste tady chybět. Miroslav Paleček a Podsta písničce. Ve čtvrtek 24. září se sejdeme v 19 hodin v Kroměříži v klubu Starý pivovar. Opět se můžeme těšit na průřez dosavadního muzicírování od prvního vystoupení na Karlově mostě v roce 1968 přes Semafor až do dnešních dnů. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se také na novinky. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích písně a orchestrální skladby ze svého pořadu přes 50 let v country. Uslyšíte skladby jako je Panenka nebo Hotel Hillary, ale i novější písně, hlavně z CD Stíny na střechách. To vše se odehraje v hotelu Ogar v Pozlovicích 24. září od 19.30. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný středeční večer s datem 23. září vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia a nevítám vás sám, protože se mnou ve studiu už sedí můj pravidelný milý host, paní Marcela Jurčíková. Marcelo, dobrý večer. Tak jsem rád, že jste dorazila a určitě jste nám přinesla nějakou, jak vždycky říkám, duchovní stravu.
3: Duchovní stravu tentokrát jsem se pronesla, řekla.
2: Ano, já teda, když jsem ty knihy potěžkal, tak mě vás bylo líto upřímně. Teda. Ještě jste silná žena a to nejenom tedy po té duchovní stránce.
3: Batůžek unesl.
2: Tak, abyste si mohla chviličku oddechnout od té tíhy, tak si dáme jednu krásnou písničku a pak hned půjdeme na to. No a písnička bude od Tima McGraw, Just to See You Smile. Přeji vám hezký večer.

0: Marcelo, tak už je to tady. Slunce v noci, konkrétně ve 2:05 středoevropského času, vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. Astronomicky vzato tedy s letošním létem je bohužel definitivní konec.
1: Ach jo, no ale prozatím to vypadá, že tedy počasí se malinko vydaří a bude babí léto, no a tím pádem za výpravami ještě nemusí být definitivní konec. Člověk se může vydat někam náhodně, kam ho srdce táhne, nebo se připravit a stanovit přesný cíl. Ve druhém případě vám prokáže dobré služby rozsáhlá, bohatě barevně ilustrovaná publikace a ta se jmenuje Výlety v závorce nejen s dětmi. A podtitul upřesňuje 1600 typů, kam vyrazit po Česku. No, to je ten náklad, o kterém jsem hovořila. Autorka Eva Obulková se domácímu cestovnímu ruchu věnuje dlouho a se zjevným gustem. Výhradně tedy doporučuje místa, která buď osobně zná, nebo navštívila, nebo navštěvuje. Zklamání tedy nehrozí.
0: No, když jsou výlety určené i pro děti, tak to nebude asi žádná divočina. O jaké typy výletních typů se jedná?
1: Je taková krásná slovní říčka, typy typů. Je to taková parádní všeho chuť. Jenom samotný rejstřík, kde jsou místa rozdělená buď podle regionu, nebo podle oblastí, nebo podle druhů atrakce, vydali na 18 stránek po třech sloupcích drobným písmem. Takže si umíte představit, že těch 1600, která něco vydá. Hrady, zámky, kostely, muzea, no to je jasný. Plus lanová centra, akvacentra, technické pozoruhodnosti, třeba jako Posázavský Pacifik, nebo různé rarity a la Mělnické podzemí, kde se nachází nejširší středověká studna u nás, dokonce v Guinnessově knize rekordů. Eva Obůrková pamatovala i na přírodní scenérie. Suma sumárum, výlety nejen s dětmi, aneb 1600 typů, kam vyrazit po Česku. Ale doporučovala bych nastudovat doma, protože do baťušku vejde se to, ale pronese se to.
0: Ano, anebo si vzít prostě velmi pohodlný batůžek. No, když jsme tedy u těch zajímavostí, tak v obci svatý Mikuláš, což je nedaleko Kutné Hory, se nachází zámek Kačina, který je vyhlášený vzácnou sbírkou. No a já se, milí posluchači, ptám vás, sbírkou čeho? Pokud to víte, tak si připravte telefony, budete moci volat do studia na telefon číslo 210 323 333. No a otázka tedy zní. Na zámku Kačina je sbírka historických za A knih a map, za B kuchyňských vynálezů nebo za C pečetních prstenů. 210 323 333, volejte právě teď.

0: To byl Tomáš Linka a skvělá píseň Nech bejt Joe z repertoáru Dana Sealse jako They Rage On, kterou znáte samozřejmě od Františka Nedvěda jako Můj zvon. Tak a zatímco zpíval Tomáš, tak vy jste volali, typovali, ale trefil se do černého takzvaně posluchač Karel, kterého právě teď vítám ve večerní vysílání Country Rádia. Karle, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Tak, mě zajímalo, čehože je krásná sbírka na zámku Kačina. Takže za A, mohly to být historické knihy a mapy, za B, to mohly být kuchyňské vynálezy, nebo za C, pečetní prsteny. A vy jste správně řekli, že to je...
1: Že je to sbírka historických knih a map, tematicky, když mluvíme o knížkách, tak...
0: Je to tak, ano, skvěle. Doplním jenom, že na zámku Kačina se nachází tedy mimořádně vzácná knihovna rodu Chodků, která je prohlášena národní kulturní památkou a obsahuje asi, představte si, 40 000 svazků knih a map od 16. do 19. století.
2: Ještě ta knihovna vypadá nádherně. Soutěžní otázka měla záměrnou spojitost s literaturou, takže pana Karla jsme tedy nezvyklali, protože dnešní knižní bonus pro vítěze je důkaz, že četba spojuje a mění životy. Tak si představte, že v jednom knihkupectví v Portlandu se náhodně sešli tři jedinci, kteří mají něco hodně nemilého společného. Dívka, která si právě odpěkala trest za nehodu způsobenou pod vlivem alkoholu. Postarší muž jen se nedokáže vyrovnat se ztrátou manželky, která právě při té nehodě přišla o život. A ještě osamělá učitelka angličtiny, která vede literární kroužek právě pro vězně. Co z toho vyplynulo? No, tak to vám neřeknu, protože o tom vypráví americká spisovatelka Monica Woodová v nemilosrdně upřímném, ale taky laskavém a místy dokonce humorném románu a jmenuje se Čtenářský klub za mřížemi.
0: No, to zní velmi zajímavě. Tak Karle, ještě jednou vám velice gratulujeme k vaší výhře.
1: Dobře, děkuju.
0: Obě knihy si užijte, máte se na co těšit, protože jsou nejenom docela tlusté, ale jak Marcela říkala, tak i tím pádem docela se pronesou, abych tak řekl, nevážil jsem je, ale takže baťůžek sebou nejlíp někam na cesty, když si knihy ponesete a přejeme vám hezké počtení a evidentně i šťastnou cestu, protože jste někde v autě, že jo? Jak tak
1: zkusím, ano, jedu z práce domů.
0: Ano. No tak jo, tak šťastnou cestu domů a mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, naschanou.
0: Tak a zatímco tedy jsme se tady dívali s Marcelou na knihu Čtenářský klub za mřížemi, tak Marcela si vzpomněla na krásný film. Je to takový filmový tip, teďka malinko odbočíme od knih. Já jsem zajásal, že někdo ten film zná a jmenuje se Marcelo, prozraďte to posluchačům.
2: Vězeňské blues s Fondou, ano, hlavní roli, ano. Nádhera.
0: Peter Fonda tam hraje country zpěváka. A je z toho filmu i nádherná píseň, kterou já dokonce mám ve svém archivu a kdysi, řekl bych, tak před 5 lety jsem ji dokonce ve svém pořadu pouštěl. Takže ji dohledám a pokusím se dneska večer ještě pustit a vzpomenu si na vás, Marcelo, tak za tenhle ten výborný tip. Tak mějte se moc hezky, užívejte si ten nadcházející podzim, který teda vlastně započal už. Chystáte se na výlety někam do přírody hezky?
2: Myslíte 1600 výletů, ano, nebo kolik, ano, jich tam je? 1600 výletů po
0: Česku?
2: Vy máte
0: pejska, takže asi předpokládám, že ano.
2: Já bych to viděla po Žižkově.
0: I Žižkov je krásný. Tak vám přeji hezké ťapání po Žižkově s vaší psí slečnou a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se moc hezky.
2: Naschledanou.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Co ti chybí, holka, co ti je? Nikde možná hezčí

To byla vzpomínka na kapelu Katapult, hlavně na dětka Šindeláře, na basistu tohoto proslulého souboru. Písnička, která vznikla na desku, na které basisti slavní vzpomínali právě na dětka. Tohle byl Karel Novák, basista kapely George and Beethovens, také hrával s Petrem Novákem. Takže i ten samozřejmě zaspomínal na dětka Šindeláře. Teď bude zpívat jedna úžasná půvabná dáma, která, představte si, se narodila v Honolulu 1. prosince roku 1945 a je to úžasná zpěvačka a herečka Bette Midler. Tahle ta dáma má na svém kontě tolik ocenění, že bych je mohl vyjmenovávat několik minut, za mnohé zmíním třeba Zlatý globus nebo samozřejmě ceny Grammy, Tony Awards. No, je toho mnoho. A zaslouženě, protože ona je opravdu mimořádně talentovaná, vždycky byla. A já mám moc rád její muziku všeobecně. Některá alba o malinko ještě víc, protože jsou tam písně, které mám rád. No a z jednoho z nich právě pochází i ta následující skladba, kterou si Bette Midler vypůjčila od Carole King, vynikající písničkářky a zpěvačky. A ona tu píseň vlastně pojala téměř jako poctu Carole King, která se vždycky doprovázela a doprovází na svých koncertech na klavír. Samozřejmě má i celou kapelu, ale v tomto případě Bette Midler tu aranž nechala velmi komorní. A ta písnička se jmenuje Will You Still Love Me Tomorrow?

0: Teď nám zaspívá ještě jedna nádherná žena, a sice country zpěvačka Leanne Womack, rodačka z texaského Jacksonville. Pozor, neplést si, ještě jeden Jacksonville je na Floridě, což je líheň jižanských kapel, jako jsou Lynyrd Skynyrd a podobně. Ovšem ten texaský Jacksonville má také slavné rodáky, no a jednou z těch slavných rodaček je právě Leanne Womack. A teďka od ní zahrajou písničku, kterou vydala v roce 2009, byl to single z desky Call Me Crazy, výtečné album mimochodem, na kterém ji doprovázeli prémioví hráči. Byla to taková ta parta nešvilských muzikantů, kteří vlastně doprovází většinu country zpěváků, takže na pedal steel kytaru je tam třeba proslulý Paul Franklin, který hrával i s Dire Straits, s Mark Knopflerem a mnoha rockovými kapelami, Brent Mason na elektrické kytary, samozřejmě Steve Nathan na piano, Brian Sutton na akustickou kytaru, to je jeden z vůbec nejlepších playerů bluegrassových, countryových, no opravdu, opravdu špička, naprosta. Hrá tam taky Michael Rhodes na basu, mimochodem muzikant, který nás bohužel opustil, už mezi námi není. Tenhle ten pán s okolností, ten za svůj muzikantský život natočil něco kolem 9000 písní ve studiích. No a ta písnička, kterou vám pustím z toho alba Call Me Crazy, tak tu napsal pro Leanne Womack pan Waylon Payne, což je jeden z countryových skladatelů a taky muzikantů. Psal samozřejmě i pro další zpěváky, ale s Leanne Womack mu ta spolupráce šla vždycky velmi dobře a ještě ten úspěch několikrát zopakovali. Takže pojďme si zazpomínat na rok 2009. Leanne Womack, Solitary Thinking.
1: Well, I only came into this bar

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Country je všechno, co se mi líbí.

Připravil jsem teď pro vás jednu takovou hudební raritku. Určitě všichni znáte velký hit Dolly Parton Here You Come Again. Je to písnička z roku 1977, podle které Dolly pojmenovala i své celé album. A byl to průlomový hit, se kterým ona prorazila i na popových hitparádách, takže opravdu velký milník na její hudební dráze. A já vám tu písničku pustím v krásné úpravě od amsterdamské pop jazzové zpěvačky Trinity Oosterhuis, což je dáma, která se věnuje jednak tedy své vlastní tvorbě, ale čas od času udělá i nějaký veliký hit ve svém pojetí. Tak pojďme si napřed tedy připomenout kousek alespoň toho originálu, abyste pak měli ten ostrý střih do té jazzové verze. Tohle je Dolly Parton.

Tak to byla taková malinká ochutnávka, tohle byl ten originál z roku 77 a teď si tedy pojďte poslechnout, jak Trinity Ostehus udělala z téhleté countryovky krásnou jazzovou píseň.

Tak, to byla předposlední píseň dnešní hodinky country, všechno, co se mi líbí, tou úplně poslední bude nádherná balada Glena Campbella, Postcard from Paris, tedy Pohlednice z Paříže, píseň, kterou zařadil na své, bohužel, úplně poslední album s velmi výmluvným názvem Adios. Velmi podařená deska mimochodem.

jedna z těch nejpodařenějších, bych dokonce kacířsky řekl. Ne, že by ty předchozí nebyly dobré, ale takové rozloučení v tak velkém stylu, to si myslím, že úplně všichni neočekávali. Takže to bude poslední píseň, no a v té další hodině se budete moci těšit přibližně někdy kolem 9:45 na jednoho speciálního hosta ve vysílání Country Rádia, bude po telefonu živě, tak když se všechno podaří, tak troufnu si tvrdit, že budete mít radost. Teď už slíbený Glenn Campbell a Petr Kocman vám přeje klidný středeční večer.

za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na kanále.

Ano, to byl Cowboy Valdemar Matuška a krásná verze písně Glena Campbella Rhinestone Cowboy. To jsem já, ten cowboy, mimochodem ten text napsal, tuším, že Ivo Fischer pro Valdu, to byl jeho dvorní textař, ale nejsem si úplně jist, ale ten obrat Rhinestone Cowboy a to jsem já, ten cowboy, to se mu teda povedlo. Je 21 hodin 8 minut, posloucháte středeční večerní vysílání Country Radia, s vámi samozřejmě až do půlnoci Petr Kocman. No a jak jsem avizoval na závěru té předchozí hodiny, tak čeká na vás v podstatě už za pár minut jeden speciální host ve vysílání na telefonu. Doufám, že vás potěší. Je to jeden můj dlouholetý kamarád a člověk, kterého si nesmírně považuji. A bude to samozřejmě hudebník, takže to bude spojeno s písní. Budu vás ještě chvíli napínat, kdo to bude, ale nebudu vás napínat v tom, jaké písně vás čekají. Mohu vám nabídnout třeba Radka Tomáška.

0: Tak to byla rychlá jízda diskotéka Juice a já jsem, milí posluchači, tuhletu píseň nepouštěl jenom tak náhodou, ale záměrně. Protože tuhletu písničku zpíval člověk, který právě dnes slaví pro mě naprosto neuvěřitelné 85. narozeniny. A je to muž, kterého si nesmírně považuji, kterého mám velice rád a mohu říct, že vlastně téměř celý svůj život, protože on mě zná už od klukovských let, od malinka, dal mi do života mnoho hezkých rad, tedy jak do toho normálního života, i do toho muzikantského. Pamatuju si dokonce na jednu z těch prvních rad, když jsem byl úplně malinký a on mi říká, hele, na jevišti vždycky zásadně s úsměvem. A od té doby, bylo mi třeba 7 let, si to pamatuju a vždycky, když na to jeviště jdu, tak si na něj vzpomenu. Mým dnešním speciálním a velmi milým hostem ve vysílání Country Rádia je totiž velmi důležitá postava české a československé country hudby, vynikající zpěvák a basista Robert Moucha. Robiku, já ti přeju hezký večer, hezký narozeninový večer. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, ty tam máš i společnost s Tinou, protože já jsem tě chytl na oslavě narozeně. Je potřeba teda říct, že asi normální člověk by v 85 seděl u televize s dekou přes kolena v pantoflích, ne tak Robert Moucha, milí posluchači. Robik má pořád ty kovbojský boty, pořád ten klobouk a pořád hraje a zpívá. Tak Robiku, trefil jsem se, že jo? Vy tam máte sešlost nějakou a hrajete, zpíváte, je to tak?
1: Ano, je tady sešlost, rodina, jsou tady můj synovec, Honza Moucha, moje neteř, Marcela Mouchová, můj zeťák, Míra Matoušek, samý muzikanti skvělí a jsem tady i teda já a moje žena.
0: No to je krásný, ale tak všechny moc zdravím. Robiku, prosím tě, řekni mi teda, já jsem rychlou jízdu diskotéku Juice pouštěl schválně, protože já tu píseň mám už od malinka moc rád. Pamatuješ si, jak ta píseň vznikla? Jak to bylo s touhletou písničkou?
1: Ta písnička měla být na nějakou soutěž. Já mám takový pocit, že to byla Děčínská kotva.
0: A hele, já, jestli si dobře pamatuju, tak ty jsi mi jednou říkal, že dokonce na tu písničku vznikl i ruský text, že jste tam...
1: Ano.
0: Že jo, že to tak je. Pamatuju si dobře.
1: Mělo se to jmenovat Bystra jezdět diskotěka Juice.
0: Tak to je ale mimořádná blbine teda. Prosím tě, hráli jste to tak někdy? Zpívali jste to s tímhletím textem? Nebo na to...
1: Já jsem si ten text naučil rusky, byla tady nějaká paní, která chtěla, aby jsme teda jeli do Ruska. Mě spíš přijela koupit kabát svému synovi.
0: Ano.
1: Takže tak z toho nebylo vůbec nic. I Tomáš Linka se učil nějakou písničku rusky.
0: Ježišmarja. No. A naštěstí to nedopadlo, teda nakonec jsem pochopil. Výborný. No, Robiku, prosím tě, řekni mi, i když u tebe je to zbytečná otázka, prosím tě, jaký to je, když je ti 85? Ty se cítíš ale furt stejně, předpokládám, že jo? Já totiž, jak tě znám celý život, ty hlavně u tobě je ta nespravedlnost, ty vypadáš furt stejně a stejně dobře, jo? Tak jaký to je? Poznáváš to na sobě? Něco se zásadně změnilo?
1: To víš, že jo, tělo odchází, duše zůstává.
0: No tak, ale to je to podstatný, horší by to bylo naopak možná, ne?
1: Ještě to v té hlavě mám tak nějak trošku zrovnaný, ale rozumíš, když se dáme nějakou kořelinku, hned i to tělo poslouchá.
0: Ano. Robiku, prosím tě, ještě mi řekni a posluchačům, je vůbec nějaká šance, že by tě tví fanoušci ještě viděli živě na koncertě s fešákama někdy, nebo už úplně na muziku zanevřeli tedy tu veřejnou a hraješ si jenom doma? Jak to je?
1: Jenom doma, já tady mám tu kapelu Riding Hoppers, že jo, tak s těma hrajeme občas a hlavně zkoušíme čtvrtky, pokud teda jsem tady a zkoušíme, no dobře, no, tak zkoušíme to i alkohol, jo. Ale takhle, já jsem s fešákama skončil v roce 22 a Tonda chce, abych teda ještě, když hrajou v Ústí, abych aspoň jednu písničku, ale když já jsem hluchý.
0: To nevadí, Robiku, to nevadí, že to neslyšíš ty. My si tě rádi poslechneme, my ostatní. Hele, takže je šance, že třeba se uvidíme, protože já jsem pozvaný na vánoční fešácký salon teď v prosinci do Ústí, tak je možný, že se potkáme na pódiu spolu taky. Je ta šance nebo ne?
1: Netlačně ke zdi, za prvé. Tonda mě poprosil, aby jsem ještě toho 29. dubna, kdy Fešáci budou mít 60 let, zkusil teda zaspívat něco v té Lucerně. No,
0: no tak to je ale hezký příslib, protože do Lucerny jsem dostal pozvání taky, takže tam se doufám spolu potkáme, bylo by to hezký, moc se na to těším. Tak Robiku, prosím tě, přeju ti pevné zdraví, jsem rád, že seš pořád ten starý, dobrý strýček Robertíček, jak jsi mi to řekl, když jsem byl malej, tak jsi mi řekl, říkej mi strýčku Robertíčku, tak jsem moc rád, že jsi ten strýček Robertíček, užívej si dnešní večer. Nebudu zdržovat ani tebe, ani milou společnost. Jsem rád, že jsem tě slyšel a teď si musíme nutně pustit jednu tvoji zásadní píseň.
1: Pozdravím ještě všechny přátelé.
0: Ano, tam už šukají skleničky. Všechny zdravím. Robiku, a ještě mi prosím tě řekni poslední věc. Ano, je to tak. Prosím tě, písnička Šéfe, kterou si teď pustíme, tvůj obrovský hit. Kdo tu písničku tenkrát k Fešákům přinesl? Byl jsi to ty nebo někdo z kluku?
1: Jako myslíš text?
0: No vůbec, tu písničku, kdo ji poprvé slyšel, předpokládám, že od Dona Williamse asi, že jo? Tak kdo byl ten, kdo ji přinesl?
1: Já jsem poprvé slyšel před... To není možné.
0: Jen to řekni to číslo.
1: Před 55 lety.
0: Ano.
1: Zkoušeli různý texty, ano. Ale nejlepší text byl co dělá Petr Novotný s Tomášem
0: Linkou. Ano, krásný. Tak si tuhle písničku pustíme, zaspomínáme i na tu krásnou dobu těch fešáckých salonů, kde jsem tě už jako kluk vídal a moc rád na to vzpomínám. Robiku, ještě jednou ti přeju krásné narozeniny, všechny zdraví a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Díky, ahoj posluchači. Ahoj.

víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tempskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia, tak určitě jste zaznamenali, že během dnešního dne si připomínáme v našem vysílání 90. narozeniny Miloně Čepelky, ale i zítřejší vysílání Country Rádia bude ve znamení jednoho významného oslavence a právě on bude nedílnou součástí celého zítřejšího dne a určitě mu bude věnován i dostatek času, a to díky třeba i jeho písničkám, které máte rádi. Tak zítra úderem 6. se na vás budeme těšit. Kačka a Vláďa.

0: Jak už dobře víte i z vysílání Country Rádia, tak dneska slaví 90. pan Miloň Čepelka. Jednak tedy samozřejmě herec, ale také textař, prozaik, scénárista, ale především pro mě osobně milovaný cimrmanolog. Miloň Čepelka je také autorem několika televizních a rozhlasových her, také autor pohádek, písňových textů, dokonce zábavných a literárních pořadů, také několika básnických sbírek, 3 novel a 1 knihy povídek. No a jako jediný z cimrmanologů dlouhodobě působil jak tedy v divadelní partě okolo Svěráka a Smoljaka, tak i v té Šebánkově, což byl salon Cimrman. Miloň Čepelka je jedna z těch postav, která je s tímto divadlem naprosto neodmyslitelně spjata. A já osobně miluji ty staré záznamy divadla Járy Cimrmana, kde pan Čepelka hraje třeba ve hře Dlouhý, široký a krátkozraký. A je to prostě osoba, která k tomu divadlu patří a jen těžko si to divadlo bez něj dovedu představit. Mě teda také zajímalo, jak to vlastně s nápadem toho divadla bylo. A od pana Čepelky jsem dostal tuto odpověď.
1: Otcem myšlenky byl úplně první muž, který s tím přišel, a to byl můj redakční kolega z Československého rozhlasu Praha, redaktor Jiří Šebánek, o 6 let starší, který s tím přišel za námi, především za Zdeňkem Svěrákem a za mnou. A my jsme souhlasili, že to divadlo tedy, když chce, takže mu ho pomůžeme uskutečnit, a tak jsme ho založili, ale nemohu tady nevzpomenout ještě důležitou matku, která stála spíš v pozadí, a to byla režisérka Helena Filipová, bez které, kdyby té nebylo, bychom asi jenom o tom divadle hezky snili, tak mužsky bychom si to básnili, ale skutek by možná utek, anebo by vypadal úplně jinak, to je těžko říct, kdyby a tak dále.
0: Tak, to bylo vzpomínání Miloně Čepelky, jak to bylo s divadlem Járy Cimrmana. No a v tom výčtu toho, čím vším Miloň Čepelka je, ať už je to moderátor, scénárista, textař, tak je nutno podotknout, že je to také zpěvák, což dokázal v mnoha divadelních představení divadla Járy Cimrmana. A já tedy bych rád i tuto jeho roli teď představil, byť velmi krátkou písní. Je to skladba, kterou znáte všichni velmi dobře z představení Akt, což byla úplně první hra divadla Járy Cimrmana, kterou hrávali ještě v Malostranské besedě, na kterou mimochodem kdysi přišel i Jan Werich. No a ta písnička Skleničky skleněné, myslím si, že k té není co dodat, je to opravdu legendární kus, protože Miloň Čepelka v té hře hraje paní Žílovou, matku Žílovou. Tak zaspívá teď dnešní oslavenec, devadesátník, pan Miloň Čepelka, kterému přeji vše dobré a přeji si i za nás, za všechny, ať je tady s námi ještě dlouho a rozdávám svoji radost.

To byl Karel Plíhal a písnička s textem pana Kainara. No a s tou úplně poslední skladbou této hodiny se vypravíme zpět o 61 let do historie, kdy kapela Beatles vydala své legendární album Help. Z toho alba vyslala nejdříve do světa single v podobě písni Act Naturally, mimochodem country píseň od Bucka Owense. To byla B strana, no a na straně A byla Yesterday, jedna z nejznámějších písní na celém světě, kterou složil Paul McCartney, a když původně skládal ten demosnímek, tak si pořád zpíval scrambled eggs, tedy míchaná vejce. Nikdo neví proč, ani on sám nevěděl, smál se tomu vždycky, říkal, prostě mě to tak napadlo. No a z míchaných vajec se stal jeden z největších hitů světové hudební historie. To je tedy poslední píseň této hodiny, no a já se na vás budu těšit samozřejmě po 22. ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný poslech.

na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích

0: Pavel Bobek a Robert Křesťan a nádherná píseň Boba Dylana Not Dark Yet ještě není, má v českém přepásnění právě Roberta Křesťana. Je 22 hodin 10 minut, posloucháte středeční noční vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. Za chvíli je připravena píseň Calvera od Pavla Dobeše, což je jeden z jeho velmi povedených kusů. A já vždycky, když slyším Calvera, tak si samozřejmě vzpomenu pochopitelně na Sedm statečných, ale zejména si vzpomenu na jednu zásadní scénu, kdy se vrátí těch Sedm statečných zpátky do vesnice, aby vesničanům pomohli, no a všechny je tam ty zlosiny pěkně zmasí, a včetně Calvery, kterého zasáhnu, on tam leží a umírá. A v tom originále to mimochodem v úvozovkách krásná scéna, ne že by smrt člověka bylo něco krásného, ale ta scéna je hezky stvárněna, že Calvera v podání Eli Valakyho má v očích ten neskutečný úžas, je raněn, každou chvíli umře a v očích má ten úžas a nerozumí tomu, proč se vrátili, co jim za to stálo, a jenom v té angličtině vydechne why, tedy proč. A já jsem jednou viděl Sedm statečných nadabovaných ve slovenštině a musím tedy říct, že aniž bych se chtěl bratrů Slováků dotknout, tak tenhle ten moment se jim nepovedl, protože v tom momentě, kdy on vydechne a řekne why, proč, tak Slováci to nadabovali jako prečo ste sa vrátili. Tak to je Calvera tedy. Teď už od Pavla Dobeše. Přeji vám hezký večer.
1: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o Sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív

To byly opravdu dvě veliké hvězdy, Ricky Skaggs a Ray Charles a jejich společný duet Friendship, který mimochodem naleznete na albu téhož názvu, kam si Ray Charles pozval mnoho svých hudebních kamarádů a se všemi si zaspíval duety. Ray Charles teď zněl proto, protože kdyby tak pán Bůh chtěl, tak on by dneska slavil 96. narozeniny. Narodil se 23. září roku 1930, no a přestože rodiče žili v chudinské černošské čtvrti Jelly Row ve městě Greenville, což je na Floridě, tak on se narodil v Albany, v Georgii, no a rok po jeho narození se mu narodil také bratr George a když mu byly přibližně 3 roky, tak uslyšel Ray Charles z místní jídelny hru na klavír a když tam přišel, tak mu majitel, který na to piano hrál, řekl, že ho klidně naučí hrát, no a začal ho učit. A když mu bylo 5 let, tak bohužel jeho bratr utonul v neckách a na Rayovi tahle ta zkušenost zanechala dlouhodobé následky. Naprosto logicky. No a po několika měsících začal ještě navíc Rayovi z očí vytékat hnis, no a brzy poté se od lékaře dozvěděl, že to nelze nijak vyléčit a on brzy oslepne. Všechny tyhle věci jsou mimochodem vidět v krásném životopisném filmu s názvem Ray, kterého hraje hollywoodský herec Jamie Foxx. No, když Ray úplně oslepl, tak nemohl samozřejmě chodit do místní školy a tak jeho matka musela najít nějakou alternativu. A stala se jí škola pro slepé a hluché ve floridském St. Augustine, kam nastoupil v říjnu 37, no a tam se brzy naučil také číst Braillově písmu, ale mezi žáky nebyl oblíbený, hlavně tedy kvůli tomu, že patřil k nejchudším žákům a nosil nejhorší oblečení, no a také proto, že do školy nastoupil až 6 týdnů po zahájení školního, až zahájení školního roku, což se ostatním nelíbilo. No a když většina žáků odjela na Vánoce domů, za svými rodiči, tak Ray bohužel musel zůstat na místě, protože prostě nebyly peníze, což byly velmi krušné chvíle pro mladého Raye. No a brzy potom začalo čím dál víc také Raye bolet pravé oko, no a školní lékař rozhodl, že musí být zkrátka vyjmuto, no a když se v červnu následujícího roku vrátil na prázdniny domů, tak tam opět chodil do jídelny a hrál s tím jejím majitelem na klavír jako před těmi lety. No a ve druhém ročníku už nebyl takový outsider, zlepšily se dokonce i jeho vztahy s ostatními žáky a ve druhém ročníku se Ray začal učit na klavír, tentokrát ale nemohl hrát boogie-woogie jako v Greenville, což se mu samozřejmě líbilo, ale místní učitelka jej učila klasickou hudbu a naučila ho číst i noty dokonce v Braillově písmu. No a o prázdninách Ray často bydlel také u přátel z Greenville, kteří se přestěhovali do Tallahassee, což je tedy město, kde také ta jeho oblíbená hudba zněla ze všech koutů. No a tam začal hrát dokonce na klarinet a taky občas vystupoval jako klavírista ve skupině kytaristy jistého Lawyera Smitha. No a když byl v 9. ročníku školy v St. Augustine, tak bohužel mu zemřela matka a Ray odjel domů na matčin pohřeb a když se vrátil zpět do školy, oznámil prostě svůj odchod. Když ve svých 15 letech tu školu opustil, přestěhoval se ke známým do Jacksonville na Floridě a tam postupně začal hrát po různých podnicích, buď to tedy sám s klavírem, nebo občas zaskakoval v kapele Alvina Downinga, no a mimo to někdy hrál také i s jinými hudebníky a sám Charles v té době neměl vlastní styl, ale napodoboval velikány té doby, což byl Nat King Cole a také Charles Brown. A to se lidem samozřejmě v místních klubech líbilo, protože tihle ti mistři by tam v životě nezavítali, takže tím vlastně Ray Charles zvítězil. A na podzim roku 1946 vyjel jako člen souboru saxofonisty Tinnyho Yorka do Orlanda a tam několik týdnů hráli a později York s kapelou odjel zpět do Jacksonville, ale Charles tam zůstal. A zpočátku teda žil v docela slušné bídě a nemohl sehnat žádné příležitosti, kde by se mohl zahrát. Navíc se dozvěděl, že mu zemřel otec. No a první úspěchy začal Charles zaznamenávat až na jaře 47. V té době začal také psát aranžma pro Joe Andersona a v létě byla zase možnost sehnout práce horší a proto se Charles rozhodl, že se přestěhuje do Tampy, kde ty příležitosti byly větší. A tam si brzy sehnal 2 angažma.
hrál jednak v jazzové kapele Charlieho Brantleyho a pozor, a také v country kapele, ve které byl Charles jediným černochem. Ta kapela se jmenovala The Florida Playboys. No, ani v Tampě ale dlouho nevydržel a v březnu roku 1948 spolu se svým kamarádem, jistým kytaristou Ghostem D. McKeem, odjeli do Seattlu, což je tedy na druhém konci Spojených států. No a v roce 52 začínal s nahrávkami ve studiu, v roce 54 pak nahrál další, kde spojil gospel s blues a vytvořil takový, řekl bych, svůj typický zvuk, typický sound a s tím se velmi rychle prosadil. No, během té své kariéry Ray Charles neměl jenom samozřejmě krásné chvilky, ale setkával se i s různými neúspěchy, protože v té době nebylo vše černochům tedy nakloněno. V roce 61 nahrál také písničku Hit the Road Jack, jeho snad největší hit. A v 60. letech ho dokonce jeho domovský stát Georgie zažaloval za zrušení koncertu před segregovaným publikem. No a soud mu doživotně zakázal vystupování v Georgii. To je také vidět v tom filmu apropo. Jenomže pak přišla satisfakce, v roce 79 se dočkal od Georgie veřejné omluvy, no a jeho verze slavné Carmichaelovy písně Georgia on my mind, která je pochází z roku 1930, je od roku 79 ve státě Georgia oficiální státní hymnou, takže satisfakce jako hrom. No, Ray Charles byl bohužel také závislý na heroinu, dokonce absolvoval odvykací léčbu v 65. roce, a díky tomu svému obrovskému odhodlání a velké síle, kterou oplýval, se z té závislosti vypořádal dokonce bez metadonové substituce, což je tedy majstrštyk. No a v roce 60 získal také své první 4 ceny Grammy a vy šťastlivci si jistě pamatujete na dvě návštěvy Raye Charlese u nás v Československu. Ta první proběhla v roce 82 a ta druhá v roce 89 v pražské Lucerně. Ray Charles má samozřejmě taky hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Tu tam umístili v roce 81 a je také uveden do Blues Hall of Fame a do Rock and Roll Hall of Fame a těch cen je obrovská spousta. Pojďme si teď ty jeho nedožité narozeniny připomenout písničkou, kterou naspíval na album s názvem Genius Loves Company, kterou naspíval se skvělou zpěvačkou a pianistkou Nora Jones. Here we go again.

0: I will.
1: Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor, že na country rádiu.

0: ztrácet v oheň květ, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když

0: svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.

soudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je

Dneska slaví narozeniny opravdu obrovská spousta známých osobností. Na některé se z nich už dostalo, na některé teprve dostane, podrobněji teda. Ale teď bych jenom rád zmínil ještě další, které bych rád obsáhl, ale všechno se to v tom jednom večerním vysílání zkrátka obsáhnout nedá. Tak třeba dneska se v roce 1931 narodil také básník pan Jaroslav Seifert. V roce 1938 také německá herečka, velmi populární, Romy Schneider. V roce 1929 herec a komik a také konferenciér Václav Štekl. Mimochodem krásně o něm vypráví jeho letitý kamarád Vladimír Menšík, jak ho uměl Václav Štekl perfektně napodobovat, až se jeho maminka lekla, že si myslela, že to je, ona doslova tenkrát řekla, to je náš Laďa. Možná si na tu scénku pamatujete. Tak to byl Václav Štekl. V roce 1861 se právě dnes také narodil německý vynálezce pan Robert Bosch. V roce 1920 herec a komik Mickey Rooney. V roce 1926 pak skvělý americký saxofonista, legendární John Coltrane. No a v roce 1918 se narodil herec, velmi oblíbený, můj tedy rozhodně, pan Martin Růžek. Toho známe samozřejmě ze spousty filmů. Hrál krále Kazi světa taky, mimochodem. Ale myslím si, že velkou popularitu zažil také díky seriálu Doktor z Vejminku, který se točil od roku 82 do roku 85, kde hrál toho právníka na Vejminku a zažívá tam různé situace. Tak si myslím, že Martina Růžka a jeho dnešní narozeniny bychom si mohli připomenout právě písní z tohoto filmu, kterou naspíval Valdemar Matuška. Je to skladba Když jdou na mužskýho léta. A tu píseň tehdy pro Valdu složil a pro ten film Jaromír Klempíř a také František Polák. A ten český krásný text napsal Eduard Krečmar. Takže opravdu, řekl bych, hvězdné spojení. Vzpomínka na Martina Růžka.

To byla Maruška Rotrová, Řeka lásky, no a na závěr hodiny je připraven jeden velký hit z roku 1991, píseň z repertoáru Martyho Stewarta, veliké country hvězdy, skvělého zpěváka, multiinstrumentalisty, a je to píseň Tempted, kterou on složil společně s Paulem Kennerlym, což je anglický skladatel, který se etabloval v Nashvilleu právě od poloviny 80. let a stojí za mnoha obrovskými hity všech možných country zpěváků. No a mimochodem tuhle tu písničku produkoval stejně jako celé album také Richard Bennett, což je skvělý kytarista, kterého jste mohli vídat a dodnes můžete vídat v doprovodné kapele třeba Marka Knopflera. Je to takový všestranně talentovaný hudebník, který je velmi oblíben v branži, navíc nutno podotknout, protože to je velmi vtipný člověk a hlavně umí, nesmírně umí. Tak to je píseň, která byla velký hit v roce 91, samozřejmě na hitparádě Billboard, dostala se do první pětky, zpívá Marty Stewart a já se na vás těším po 23. hodině v nočním vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje hezký poslech.

Kamenický Luka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali metin.

23 hodin 11 minut, posloucháte noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, tohle byla Babi Daněk a Rychlejší koně. Tak v této hodince se ještě budeme věnovat některým dnešním oslavencům a budou samozřejmě ty vzpomínky spojeny i s písněmi. Také bude jedna taková, řekl bych, doufám tedy, veselá vzpomínka spojená s humorem. Já jsem si u té příležitosti vzpomněl na krásnou pasáž z knihy Oscara Wilda, obraz Doriana Graye, kde je řečeno, že smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem. To je nádherná myšlenka. Tak na ten smích taky dojde dneska, doufám, no ale hnedka v úvodu hodiny bych moc rád poblahopřál také k dnešním narozeninám, takhle na dálku samozřejmě, k 83. narozeninám pánovi, který se jmenuje Julio Iglesias. Toho samozřejmě velice dobře znáte, je to jedna z největších světových hudebních osobností a i jeho pouť hudebníka je spojena s country hudbou, protože společně s Willem Lesnem naspívali kdysi nádherný duet To All the Girls I Loved Before, tedy všem dívkám, co jsem měl kdy rád. Tak, jak to vlastně naspíval i u nás Pavel Bobek a Karel Gott jako duet, tak zpívá dnešní oslavenec Julio Iglesias s Willem Lesnem. Přeji vám hezký poslech.

0: Dalším dnešním oslavencem, kterého bych moc rád vzpomenul, je pan František Filipovský. Vynikající herec, narodil se v roce 1907 v Přelouči a opustil nás v 86 letech roku 1993. Když se řekne František Filipovský, tak každý z nás si představí asi něco jiného, nějakou jeho roli. Mám pocit, že nejvíc to bude pro tu starší generaci třeba jeho povídání, respektive čtení knihy Bylo nás pět od Karla Poláčka, kterou připravoval pro Český rozhlas. Já osobně miluji jeho stvárnění Lakomce v Molierově hře, samozřejmě kde stvárnil Harpagona, jak jinak, to je teda mistrovský kus. Pochopitelně těch rolí obrovská spousta, hrál třeba Císařův pekař, Pekařův císař, je toho skutečně hodně. A rozhodně si myslím, že František Filipovský patří mezi nejvýraznější, nejoblíbenější a nebál bych se toho slova nejlepší herce opravdu dlouhodobě, již dlouhodobě. Je to taková ta se vší úctou, ta stará garda, to je míněno dobře, těch herců, od kterých si myslím, že se stále má co učit i ta současná herecká scéna. Ale myslím si, že s Františkem Filipovským je naprosto spjata jeho dabingová role. Samozřejmě všichni dobře víte a tušíte, že daboval postavu Louis de Funèsho, který hrál v Četnících a ve Velkém flámu, Grand restaurant pana Septima. Všechno tohle jsou vynikající filmy, které daboval František Filipovský. A jednou, myslím si, že to bylo v roce 77, tak probíhal televizní Silvestr na Kavčí horách, kde byli všichni známí herci a zpěváci, kumštíři. A taky tam vymyslel tehdejší režisér, myslím si, že režisér Polák, takovou vtipnou scénku, kterou tehdy uváděl Vladimír Menčík s Marií Rotrovou, kdy pozvali na jeviště Františka Filipovského a posadili ho vedle televize. V té televizi na obrazu jel Louis de Funès, kterého pan Filipovský nadaboval a udělali vlastně spolu takový rozhovor. Tak pojďme si na tenhle Silvestr roku 77 zaspomínat, ale především na vynikajícího Františka Filipovského, který by dneska slavil narozeniny.
1: Já jsem velice šťastný, že vás poznávám a vaše přáním samozřejmě, že jste to vy, tak vám ho splním, ale jinak velice nerad, víte.
2: A proč?
1: No, my se s tím pánem za celý rok, víte, máme se zkrátka plný zuby.
3: No. Spíš naopak, já myslím, že už by jeden bez druhého nemohli být, víte? Podívejte se, ano? Louis! Dokouřit! Lujčo, do studia!
4: Já hupák, já idiot, já stonásobný blbec. Já čistokrevný Francouz, jehož otec pocházel z Normandie, matka z Bretaně, dědek ze Savojska a babka z Provence. Kde jsem nechal rozum, když jsem podepisoval tu smlouvu s pražskou televizí, že budu v tomhle filmu mluvit česky.
1: Ale
4: proč? Vždyť já neumím česky ani cekrát.
1: Ale no to neříkejte. Ale
4: musel jsem to nedřít slovo o slova pojacích. Skoro jsem si vykloubil jazyk.
1: No to chám.
4: Si představte, že vás manželka ráno vzbudí, políbí a řekne bonjour.
1: Jo.
4: A vy na to odpovíte, 333 stříbrných ceplek přeletělo přes 333 stříbrných střech, Montrevy.
1: No, to vám
4: a když
1: ne?
4: Vám večer milenka zešeptá, že ten vyletí z vás, zaletujete-li vy to nebo nezaletujete.
1: No výborný.
4: Měli jste vidět, jak se moje Žanet zatvářila.
1: No to chám.
4: A vůbec proč se vzrušu? No. Český je hezký, ale těžký. Já to nemám moc zapotřebí. Těžký. Stejně to dělám jenom kvůli synovi, který chce vidět Hračany a hospodu u Fleku. Ruším všechny smlouvy s pražskou televizí s filmem, dál už nemůžu. Na to pole podleskal, zelený mužík zatleskal. A jí muchážu, dobrá hospodinka jí propírko přes plot skočí.
1: Babička!
4: Teď prst, skrz, krk, březen, za kam dal vlezem, duben, ještě tam budem, nesnese se sestrou, osm, polivce, pozor, nevíte, co mám vlastně. Vyhráli, pozor, víte? Šos přece, samozřejmě. Ale víte, že vy jste tady slavný jenom díky mně?
1: Cože to dovolujete, vy mladíku? Já jsem byl slavný, když vy jste ještě chodil do mateřské školky, rozumíte, jo?
4: Počkejte, já jenom jako mladík vypadám. Víte, kolik mě je let, pane Funès? 70. A moc neříkejte, vy byste beze mě v tomhle státě ani hubu nebo.
2: To povídáte. Já přece mluvím česky jako kulomet. Já mám češtinu maličku, pane. Já bych mohl na vaší herecké škole vyučovat jevištní řeč.
4: Hele, já jevištní řeč nevyučuju na škole, víte, ale češtinu mám ne v jednom maličku, ale ve dvou, pane Fidel.
2: Uj, tak pozor, říkejte po mně.
4: Prosím, prosím.
2: 333 stříbrných přepelek přeletilo
4: přes 333. Počkejte, pane Fidel, tohle ještě není žádná čeština, chápejte, to jsou jenom...
2: To máte z toho, že nepocházíte z Normandie. Ale protože vás mám rád, tak abyste věděl, zařídil jsem vám, že můžete namluvit do franštiny všechny díly majora Zemana.
4: No to je výborný, to budu dělat ještě v penzi. Vive la France! Vive la major Zeman! Danke schön, Herr Tinek, danke schön.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

špinavou harmonikou, s kytarou rozechvělou, se všech nejlepší kapelou svou, kam mě ptáci povedou.

Valdemar Matuška a KTO, jen se přiznej, že ti scházím. Nádherná píseň. Myslím si, že jedna z těch nejžádanějších z Valdova repertoáru. Pochází z roku 79 z LPčka Souvenir, které vyšlo o rok později, tedy v roce 1980. Když se tak dívám na hodiny, zjišťuji, že za necelou čtvrt hodinu odbije půlnoc, a to je tedy čas, kdy se s vámi pravidelně loučím. Budu se na vás těšit pochopitelně opět zítra od 20 hodin ve večerní vysílání Country Rádia. Je teďka za chvíli připravena píseň, kterou naspíval Glenn Campbell před 55 lety a kterou si vypůjčil z repertoáru Gordona Lightfoota, jmenuje se If You Could Read My Mind. No a Gordon Lightfoot ji napsal v době, kdy bohužel zrovna neprocházel šťastným obdobím, protože se rozvedl se svojí ženou a toho velmi vzalo. Seděl tehdy ve velkém domě, který pořídil za peníze, které získal za své písně, a říkal, a teď je mi to najednou všechno na nic, sedím sám ve velkém domě a nemám tady ženu, kterou miluju. Ono s tím štěstím je to vůbec zvláštní. Vždycky si vzpomenu na Seneku, který řekl, že štěstí přátele získává a neštěstí prověřuje. Myslím si, že to opravdu platí. Přeji vám tedy jen samé šťastné chvíle. Zítra úspěšný den a ve 20 hodin se na vás bude opět těšit Petr Kocman na Country Rádiu. Dobrou noc.

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

k vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

spálil archív svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělal.

0: co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo, že jaro nedělá.
1: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu Folkmeny Country Radio.

0: Pravidelně každoročně se do studia Country Rádia na podzim vypravují členové skupiny Mrakoplaš, aby pozvali na zajímavou a prospěšnou akci, která se jmenuje Mrakoplaš kontra Alzheimer. No a nejinak je tomu i dneska. Obvykle jsem si povídal s Martinem Kalendou, ale dneska tu mám dva Pavly. Pavla Liptáka, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: A také Pavla Doušu.
2: Ahoj, ahoj všem.
0: Tak přibližte trošku tuhletu akci, jakkoliv posluchači už o ní několikrát slyšeli, ale opakování matka moudrosti.
1: Několikrát je správný slovo, já bych řekl, že několikrát znamená zhruba 15krát, protože je to 15. ročník a všechno to začalo tedy před těmi 15 lety v Mánesu, kde byl první koncert a bylo to inspirováno tím, že jsme spřáteleni s klubem Terryho Pratchetta, který ten spisovatel Terry Pratchett trpěl Alzheimerovou chorobou. Členové klubu se rozhodli, že udělají sbírku na výzkum Alzheimerovy choroby. Inspirováni tedy tímhle. No a protože jedním z členů toho klubu je i moje žena, tak jsme se domluvili, že by nebylo špatný, kdyby Mrakoplaš taky přispěl. A tak jsme se o tom bavili v kapele a Martin říká, tak udělejme koncert, jehož výdělek dáme na tady tu bohulibou činnost. A takhle to začalo.
0: Tak tohle trvá už v podstatě 15 let. Samotný koncert ovšem není úplně všechno, že jo? Protože tam to má ještě nějaké doprovodné akce.
1: Je to tak, že ten koncert má takový koncept, že my pozveme hosty, nejčastěji tady dva, a nacvičíme s nimi jejich písničky. Ti hosté přinesou nějaký raritní předměty do aukce, kterou tam uvádí Pavel Anděl.
2: Moderuje
1: Pavel Anděl a ty předměty se tam prodávají. Vstupné a výdělek z té aukce a všechny ty peníze bez jakéhokoliv zprostředkovatele jdou rovnou na to oddělení nemocniční, kde, nebo na ten výzkum prostě, no, panu doktoru Bartušovi.
0: O tom současném letošním ročníku si budeme povedat za chviličku, jenom ale, aby posluchači věděli, kdy a kde se bude konat.
1: No tak to by mohl říct tady kolega Pavel Douša, ať taky něco řekne.
2: No dobře, abych něco řekl, tak já to řeknu tedy.
1: Ano.
2: Bude se konat v neděli 4.10. v divadle v Dlouhé.
1: 19.30,
2: no klasický večerní čas. No a budeme tam my, bude tam kolega Michal Prokop.
1: No, těch hostů bude víc.
2: Těch hostů
1: nevím, jestli na ně ještě.
0: Ty hosty si dáme až po...
1: Ano.
0: Až po písničce. A co se týče muziky, tak jsme si otevřeli naše povídání skladbou Nikdo mě nenutil a teď si dáme Tichou radost.

0: Povídám si s členy skupiny Mrakoplaš, konkrétně s Pavlem Neptákem a Pavlem Doušou, o akci Mrakoplaš kontra Alzheimer. Už jsme trošku představili tu historii a proč se ta akce koná a nakousli jsme možná trošku hosty. Tak kdo tam bude ten nejbližší ročník, o kterém hovoříme?
1: Tak letos se nám poštěstilo domluvit se s panem Michalem Prokopem, na což se těšíme, protože i on slaví životní jubileum letošní. Takže bude
2: Je
1: to pro nás čest, bude pan Michal Prokop. Pak tam bude, jestli všecko půjde dobře, tak tam bude taky slavný saxofonista Boris Secký, který hraje s Grekym a umí úplně všechny písničky, které se v Čechách hrajou.
2: S náma ještě nehrál,
1: je to pravda. Pak tam bude Slávek Brabec od nás divadla, pianista. A teď přichází jedna věc, na kterou musím upozornit, abychom byli poctiví. Měl tam být pan Milon Čepelka. Pan Milon Čepelka bohužel tam být osobně přímo nemůže, a to z toho důvodu, že jednak má taky životní jubileum a kolem toho se děje spousta akcí, a taky proto, že když jsme to s ním domlouvali, tak jsme ještě nevěděli, ani on nevěděl o změnách a příhodách, které se stanou v divadle Járy Cimrmana, díky kterým bylo potřeba přeobsadit některé role a přepracovat program toho divadla. Takže pan Čepelka bude mít představení ten den. Ale nic není ztraceno, protože my jsme po domluvě s ním samozřejmě zhudebnili některé jeho sonety a ty tam zahrajeme a pan Čepelka natočí předěly nebo vstupy mezi těma písničkama na obraz. Čili pan Čepelka bude přítomen na plátně, takže vlastně si ho užijete ještě víc, protože bude mnohem větší, než by byl ve skutečnosti.
0: Já jenom tak připomenu, ohryju si svoji polívčičku countryrádiovou, že my také připravujeme hodinový pořad s Miloněm Čepelkou.
1: Ano.
0: Také v budoucnosti, protože aktuálně v tuhle chvíli nemá čas. Tak webové stránky, kde by si posluchači našli podrobnosti?
1: Podrobnosti jsou na webových stránkách www.mrakoplaš.cz a tam jednak jsou tam o historii toho koncertu a i o tom, kdy to bude, a prostě vůbec podrobnosti. A taky bych chtěl ještě jednu věc poděkovat, že v divadle v Dlouhé nám to umožňují už několik let po sobě.
2: Děkujeme.
1: A to prosím vlastně zcela zdarma.
0: Jako. Takže vlastně děkujeme. Také přispívá trošku, ano, právě k tomuhle.
2: Stále děkujeme.
0: Mimochodem, dražit se bude jenom tam přímo při představení, při koncertu? Nebo je nějaká možnost třeba přispět, jak teď bývá módou, SMS-kami nebo něčím takovým?
2: Ta možnost je?
1: Ta možnost bude, tu tam vyhlašujeme vždycky. A někdy, doufám, že se to letos podaří, protože se to organizuje teď, se dá jeden z těch předmětů, který vybereme speciálně, se dá dražit už před tím koncertem na internetu, ale to se všecko posluchači, nebo případní diváci příchozí, dozvědí z našich stránek a z Facebooku a prostě elektronickou
2: cestou.
1: Nehledě k tomu, že nevím, jestli to můžu říct tady nahlas, ale že kolega Kalenda ještě s kolegou Mendézem, to je náš basista, budou i v jiných rádiích propagovat tenhle ten koncert, takže o tom budou určitě...
2: V této budově.
1: A takže o tom budou určitě mluvit. No.
0: Já vím. Tak ještě jednou úplně na závěr. Divadlo v Dlouhé. Víme datum a čas.
1: Datum a čas. 4. října tohoto roku v 19 hodin a 30 minut by měl být výkop.
0: Povídal jsem si o akci Mrakoplaš kontra Alzheimer, povídal jsem si s Pavlem Liptákem a Pavlem Doušou. Já vám přeji hodně návštěvníků a také pochopitelně hodně vybraných peněz.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně.

záplavě světel, co vidím z okna. V ulicích tančí královna noci. A tma mi přátelsky olízla čelo.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
2: Tak už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drobáků. Jak už je to asi dávno, co jsem vypadl od nás baráku. Teď jen 12 run mě doprovází cestou Bůh ví kam, kolik jsem.

0: A to už jsme u dalšího kola folkových stupňů. Tohle je momentálně vedoucí písnička Cesta domů v podání Sejfy Ponky. Na druhém místě je Honza Novorka. Díky písním.
1: Někdo trpí trémou, někdo by se styděl. Párkrát jsem už v zákulisí vážné tváře viděl. Já ale na pódiu jsem rybou ve vodě. A čím víc diváků, tím víc jsem v pohodě.

jadroníček. Pojďme všichni hrát, klidně třeba do rána probudíme den. A další bude napsaná, zůstáváme těmi, kteří přežijí.

taky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu.

0: časovou válku.
1: Skupina Spolektiv a místo třetí aktuálně ve folkových stupních Vyhnání z ráje. Čtvrté a páté místo si dejme pohromadě. Vlasta Procházka smíření a Semiš pro legraci. V závěru vám ještě připomenu, jak se hlasuje na našich webových stránkách a jsem zvědav, jak se za týden to pořadí změní.

Přišlo si pro legraci.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

0: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď Petr Fejkl. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, Miloši, dobrý den.
0: Tak máte pro naše posluchače pozvánku na zajímavý festiválek. Tak kdy to je, kde to bude a kdo tam bude?
1: Tak, je to festival, který se jmenuje Čtvrtý Branický Brčání. Konat se to bude 26.9.2026 mezi 13 a 17.00 hodinami. A dá se říct, že tam bude vynikající countryman Libor Žíla Tulák s mojí maličkostí.
0: Mm-hmm. Konkrétně, pokud by posluchači se chtěli podívat třeba na nějaké webové stránky, najdou něco takového?
1: Určitě můžete zadat do vyhledávače Google Libor Žíla Tulák. Tam se objeví Liborovy stránky a to samé u mé maličkosti, to znamená Petr, ale píše se to F-E-X-L a tam mám svoje stránky na internetu a v názorech píšu o tomto festiválku.
0: Takže ještě jednou místo a datum.
1: Loděnice. T je Kotva Braník, ulice U Ledáren, 1557/1, Praha 4. A jestli ještě můžu doporučit dopravu?
0: Dopravu můžu doporučit i já, protože tam jezdí především trojka 17, eventuálně tam zastavuje i pár autobusů ze Smíchova.
1: Přesně tak.
0: Takže
1: jestli můžu, je tam malinko problém s parkováním pro auta, to znamená, zkuste jet, myslím, že bezpečnější a lepší, je to tou městskou hromadnou dopravou.
0: Doporučuje Petr Fejkl, já děkuji za tuhleto pozvánku a přeji hodně návštěvníků. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Mějte se báječně, děkuji, Miloši, mějte se a zdravím všechny posluchače vašeho rádia. Nashle.

0: Moc ráda bych všechny pozvala na blížící se koncert v kavárně Kroskafé na třídě Míru v Pardubicích. Ve čtvrtek 24. září od 19 hodin proběhne pohodový večer, kdy zahraje skvělé folkové trio Dou na boso a písničkářka a básnířka Eva Blondýna Suková. Sdružení Underfolk, písničkáři v kavárně a Petra Palaščáková se těší na viděnou.
1: Já proti ničemu neprotestuju, neprotestuju, mě už je vážně všechno fuk. Jen se těším, jak si zanakupuju, zanakupuju

ničemu neprotestuju, neprotestuju, mě už je vážně všechno fuk. Jen se těším, jak si zanakupuju, zanakupuju, až štvou mě lidi, co dělají hluk.

neprotestuju, neprotestuju. Mně už je vážně všechno fuk, jen se těším, až si zanakupuju, zanakupuju.

0: Proti ničemu neprotestuju, neprotestuju, mně už je vážně všechno fuk. Jen se těším, až si zanakupuju, zanakupuju, až tvou mě lidi, co dělají hluk.
1: Výročí tohoto týdne. Na koho ve Folkmeny vzpomínáme a komu gratulujeme?

Když máme na začátku pořadu hosty, tak rubriku vzpomínací či gratulační dáváme na závěr, pokud na ní vyjde čas. Dneska vyšel, tak nám Pavlína Jíšová zaspívala Lunární Charleston. Zaspívala to proto, že 21. září 1962 se Pavlína Jíšová narodila. A další dvě výročí tu máme. 24. září 1954 se narodila zpěvačka Spirituál kvintetu a Brontosaurů Zdena Tichotová a 25. září 1957 se narodila zpěvačka skupiny Stráníci Veronika Stráníková. Takže Stráníci i Zdena Tichotová ještě zahrají a zaspívají. Pokud posloucháte reprízu, je to všechno. Pokud posloucháte nedělní premiéru, pokračujeme dál.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

Nejsen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát strávíme hodinku s Jirkou Schmidtem a jeho muzikou.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: God's sakes, turn around.
1: Audio Story uvádí.
2: Jaroslav Hašek, povídky.

Nemravné kalendáře. Velitel policejní stanice Aleš nudil se od 9:00 večerní, kdy přivedli posledního opilého do separace až do 1:00 v noci. Vzpomínal, jak vydrží do 6:00 do rána, nežli ho vystřídají sedět nad akty, nad žurnálem, když právě dnes mizernou shodou událostí mají na strážnici službu strážníci, kteří neumějí hrát filky. Prozatím lehl si na postel, zapálil dýmku a hovořil o politice. Strážníci, ležící kolem na postelích, poslouchali zbožně, poněvadž nebyli definitivní. Rozhodně, ať se nikdo nemýlí, že trojspolek vydrží, trident a triest způsobí jednou obtíže. Vzdychl a hledal zápalky, když mu je podali, zapálil si a prohlásil, že v Miláně i v Turíně, ba i v Římě při každé příležitosti zapalují rakouský prapor. Jeho rozčilení stoupalo a mladý strážník Pavelka zatím usnul a počal pískat nosem. Velitel ho vzbudil a křičel, že zápletky jsou přede dveřmi. Kdo je rakouský občan? Do dveří vstoupil strážník Dekl, vracející se z ulice, a hlásil raport. Pan Aleš mrzutě vstal z postele a přejímal raport. Ich meldig horsam, nix neues. Pikantní kalendář konfisciert. Sebral jsem 120 výtisků. Úřední výraz zmizel v tom okamžiku z tváře Deklovi a usmívaje se vítězně poznamenal: velmi velká prasectva, pane vachkomandante, moc krásné věci, obrázky, takové svinácké až radost. Položil balík na stůl. V tom okamžiku přestal se velitel policejní strážnice nudit. Daj sem to svinstvo. Policejní strážník rozbalil balík, podal jeden exemplář konfiskovaného spisu veliteli, kolem kterého se shromáždili všichni strážníci. Ergot, řekl jeden upřímně, dívaje se na titulní obrázek, ta jsou sténa. Vidíte, pravil velitel, na to se má mládež dívat. Mládež škole nedorostlá. Hlas jeho zněl měkce. Panečku, ta druhá tady na obrázku, vem čert, její oči je úplně nahá. A panečku, řekl policejní strážník Dekl, dál jsou teprv pěkné věci. Tohle taky není zlý. Nepovídaj, člověče, vedle ten obrázek je hezčí a živější. Předně má ta ženská plnější boky a neleží také špatně na pohovce. Darebáci, tohle se osmělí kreslit. Jen si přečtou, pane vachkomandante, tu básničku pod tím, ta také není špatná. Dobrá je, ale dvojsmyslná. Nestydatí lidé, že to napíšou a dají do tisku. Děti jdou do školy a hltají tu hromy, jak se to jmenuje. Pornografie, pane vachkomandante, doplnil strážník Pavelka. Hrozné věci, ale dobré, řekl strážník Míka. Tyhle kalhoty jsou dobře podány. Tip také není zlý. Líbím se ti v kalhotech víc nebo bez kalhot, drahoušku? Myslím, že bez kalhot, co myslíte? Obrátil se velitel strážnice k strážníkům vesele. Co si ti svináci nevymysleli? Dovoluji si upozornit na předposlední straně, pane vachkomandante, tu baletku v lázni. Nejenže je úplně nahá, ale sluha podává jí prostěradlo. Dobré to je. A povídám, bez milosti konfiskovat takové věci? Myslím, že když se obejdou všechny trafiky, že se najdou ještě jiné věci. Pan komisař Peroutka bude mít zítra radost. Poslušně hlásím, pane komisaři, včera podle nařízení byly po trafikách konfiskovány kalendáře oplzlého obsahu. Přináším jeden exemplář. Zvláště dovolím si upozornit na předposlední obrázek. Baletka v lázni, pak ta ženská na pohovce. Titulní obrázek nejenže obsahuje také přestupek proti mravopočestnosti, ale myslím, že se to bude líbit panu vrchnímu komisaři. Dovolím si přinést nahoru také jeden exemplář. Račte si laskavě dáti pozor na nestydatosti zatržené modrou tuškou. Je to jistě napováženou. Pěkné oplzlosti naleznete bez hledání všude, kde jsem strany založil.
Báječné svinstvo račte najít na stránce 30. A výborné jsou intimnosti z harému. Nejenže text obsahuje hrubé přestupky proti mravopočestnosti, ale je provázen také velmi pěknými obrázky. Holčičky mohamedánské leží na tygřích kůžích a hlídá je chudák eunuch. Člověče, řekl komisař Perutka, prohlíže je obsah. Tohle musíte ukázat také našemu Radovi. On se rád na takové věci dívá. Kalendáře měli úspěch. Dva si vzal vrchní policejní komisař a tři pan Rada. Koncipisté si vzali po jednom. Ostatní rozebrali na policejním ředitelství. Policejní strážníci slídili horlivě po nemravném kalendáři. A právě tím, že četba tato nedostala se do rukou nepovolaných, byla mravnost veřejnosti zachráněna.

když si připadáš jak nula a chceš praštit se vším. Když ti slzy stojí v očích, já ti je osuším.

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

0: za bárem uprostřed půlnočního ticha. Říkám, ať mě seznámí s tím lektvarem, co tak zručně celý večer míchá.
1: Povídá mi krásná dámo u báru. Namíchejte nápoj lásky pro mě. Ať se zítra nedočkám už nezdaru u dívky, co bydlí u nás v domě.
0: Mandragora za jakubské noci utržená, jedno mihotavé světlo svatojánské mušky, slza, kterou při setkání umí prolít žena, dým, který se chvíli vznáší po výstřelu z pušky. Napil jsem se a pustil se do tance, neboť nápoj správně vínem ředím.
1: Kvůli němu a té krásné barmance

Mandragora za jakubské noci utržená, jedno mi hotavé světlo svatojánské mušky, slza, kterou při setkání umí prolít žena, dým, který se chvíli znáší po výstřelu z

sedím a ještě jednu do dneška u toho báru sedím. Já myslel ještě jednu výčepní lihovinu, pánové.

do díry jsem nezalez, když se kolem honil blizzard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod chilltem nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč teď se vracím, krajem jenž se zelená, ačkoliv mám plno prach, přesou se mi kolena. Jen já vím, co v Alabamě nenechá mě žít, jestli budu dneska